0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Maximum TV Musiche.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: který je Mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Firma Plešecková, prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušedná. Já jsem se chtěl zeptat, vy mějete?
3: A co mějeme?
0: No to já nevím, co mějete. Jako jste mící firma.
3: No, čistíme okna, čistíme koberce.
0: No, hlejte se, já bych potřeboval, abyste mý starý vystříkali hrobku.
3: Ježiš, to ne, to neděláme asi.
0: To neděláte, jo?
3: Ne, to ne.
0: A nešlo by to aspoň jako, že by tam přišel někdo to přečistit trošku? Přemýdlít a...
3: Pokud to chcete teda zvenku nebo zevnitř?
0: No, to je jedno, zvenku nebo zevnitř. Ať prostě někdo od vás přijde, stříkne a je klid.
3: No já vám rozumím, ale my třeba čistíme jenom někde, jo, zvenku do potřeby, ale když bude mrznout, tak asi to nepůjde zvenku.
0: To se nebojte, my ho potom vezmeme do tepla.
3: Jenže problém je trošku v tom, že ten náš zaměstnanec, oni čekají rodinu každým dnem.
0: Takže specialista.
3: No to jo.
0: A co kdyby, než se mu to narodí, vystříkal ještě jiný hrobky? Co? Jste profesionální firma přece.
3: No dobře.
0: Tak mu řekněte Uchylovi, že ho čekám ve čtvrtek. Nazdar.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: ten tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Haló?
3: Haló?
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušená.
3: Kdo má?
0: Tady je Mrázek ušená. To je pan Chudoba?
3: No a o co jde?
0: Pojďte se, já vám volám z výboru pro vymýcení chudoby.
3: Já, počkejte, mají moment, já si stulím televizi, já neslyším nic.
0: Dobře.
3: No a co, tak znovu opakujte, já nic neslyšel.
0: Helejte se, já vám volám z výboru pro vymýcení chudoby. Rozumíte?
3: Výbor pro vymýcení chudoby.
0: No, a já jsem slyšel, že vy v tom výboru taky pracujete.
3: Nepracuju.
0: Já jsem si říkal, že to by byla taková sebevražedná myšlenka.
3: Já opravdu nepracuju v tak žádném takovém výboru.
0: No, když tomu nepracujete, tak to asi teda ušili na vás.
3: No, to je v pořádku, no, to je dobrá věc, ale já o tom vůbec nic nevím, o tomhle výboru.
0: A přitom se vás to bytostně týká.
3: Ale netýká.
0: A když jste chudoba.
3: Ale to já taky vím.
0: Takhle, když se stavíte na ten Nusovský most?
3: Cože?
0: Aby jsme to mohli ukončit, jako.
3: Co chceš ukončovat?
0: No, chudobu.
3: Ježišmarja, to každej.
0: Upřejte tam sám, nebo vás mám strčit?
3: Cože?
0: My tě teda necháme chudobo, ale opovaž se ještě někdy odletět do zemí třetího světa.
3: No, to je hezký.
4: Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2.

0: Happy 6.00. Jsme tady, zprávy. Jsme happy. I když nevím, co budeš říkat. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Budu říkat zprávy.
0: Pokud... A budeš říkat hezké zprávy?
1: Ta první nevím. To bych nerada hodnotila. Druhá je roztomilá. Třetí je také fajn. Takže tak.
0: Tak pojď.
1: Pokud dojde k přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, bude muset Česká televize propustit až 500 lidí a Český rozhlas až 200. Ve veřejnoprávní televizi to oznámil její šéf Hynek Chudárek. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas o 400 milionů méně. Vládní návrh Chudárek označil za nepřijatelný a považuje ho za téměř likvidační. Nyní o něm budou rozhodovat poslanci. Nové varhany v katedrále svatého Víta na Pražském hradě dostaly odpoledne požehnání. Bylo součástí bohoslužby, při které se nástroj poprvé oficiálně rozezněl před veřejností. Varhany za téměř 160 milionů korun v úvodu zahrály mši Antonína Dvořáka zvanou Lužanská. Teď se hlásí Zuzka.
2: V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metrů a široké více jak 3,5 metrů bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí ministerstvo financí. Lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu se dnes uskuteční poslední ze tří koncertů Evy Farné. Předcházela mu vystoupení 13. a 14. června. Farná se stala první českou zpěvačkou, která má vlastní show v Edenu. Fanoušky koncertů mimo jiné čekalo překvapení v podobě ohlášení nové desky ADHD Pop, která oficiálně vyšla včera.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zavřená je teď dálnice D6 Ulán směrem z Prahy do Karlových Varů. Na 26. a 5. kilometru zasahují záchranáři. U vážné nehody doprava se odklání přes Nové Strašecí.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: No a už nám to pomalu začíná.
1: Dalo by se tak.
0: Takže
1: říct.
0: Ne, chápu. To bylo přání od myšlenky, přátelé. Měl jsem na mysli to oteplení. Jako, my si na to podle mě všichni už jako tak psychicky hrajeme. To znamená, viděl jsem spoustu včera otevřených aut.
1: Aha, byl den otevřených aut, jo?
0: Jako, že by lidi nezamykali, ne? No. Že se jezdí bez střechy, motorky. Prostě poznáš to, jako, že lidi předstírají, že je horko.
1: Jo, prostě se podíváš do toho telefonu a vidíš, že tenhle týden už to tam je, tak se podle toho zařídíš.
0: Tak, no. Ale přitom ono to tam není.
1: Ještě to tam není. Ráno je většinou polojasné, teploty se většinou pohybují kolem 11 stupňů, ale od západu se bude dnes postupně zatahovat. Přidají se dokonce i přeháníky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě čekáme dnes už 25. Zprávy jsou za námi, po nich je tu ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show Evropy 2.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.

0: Dobré ráno, začíná ranní show 16. června 2026. Vzhledem k tomu, že vysíláme ve stejném rytmu, ve stejném systému jako školní...
1: Jak to dokončíš, tu větu?
0: Mně se to rozpadlo uprostřed, jako...
1: Vysíláme ve stejném rytmu?
0: Ano.
1: Jako školní rok?
0: No, to jsem chtěl říct, ne ve stejném rytmu, jako... Nevím, ve stejném principu.
1: Mm-hmm.
0: Taky špatně, podle mě. No, prostě normálně.
1: Lidi to chápou.
0: Chci to říct prostě normálně, no 16. června budou prázdniny.
1: No.
0: Budou prázdniny.
1: Už se nám to blíží.
0: To znamená, vzhledem tomu, že vlastně vysíláme stejně jako školáci chodí do školy, tak jede takovej ten týden před prázdninou.
1: No.
0: Tak to jsem chtěl říct. Ale pozor, ještě jsem si říkal, řeknu to jednoduše, abych to nekomplikoval. Jo? To je úplně jako kdybych.
1: To je základní moderátorská poučka.
0: Trochu mi to připadá, jako v tom vtipu, jak jde ta blondýna a vidí najednou před sebou na chodníku slupku od banánu.
1: Mm-hmm. Jo?
0: A říká si, ježišmarja, zase upadnu. Jo?
1: Jo, je to tak.
0: Tak přesně takhle jsem si to já řekl. Hlavně to řekni jednoduše, aby si se do toho nezamotal.
1: No, ale jako ono je to vlastně, to se snadno říká, ale hůř se to provádí, že jo? Protože prostě ten mozek ti nabízí furt nějaký cestičky.
0: Jo. Je to něco jako, že prostě jdeš na první rande s nějakou holkou a říkáš si, hlavně to nesmíš zkazit, jo? Nebuď nervózní, neřekni nějakou blbost, že jo? A pak prostě přijde a ty řekneš, sralas? To je v tom pípu, ne?
1: Já vím.
0: Já to zbožňuju. Ranní show, dobré ráno. Haló.
2: Dobré ráno. Slyšíte mě?
0: My vás perfektně slyšíme a chceme vám popřát dobré ráno. Ta paní byla symbolem všech našich posluchačů, že ona říká, slyšíte mě?
1: Mm-hmm.
0: A my říkáme to samé. Slyšíte nás?

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je Jakub Kohák.
2: Ano, to jsem já. Dobrý den.
1: Dobré ráno. Nazdar. Jakube, co je nového?
2: Člověče, co bych ti tak řekl? Toho jsou normálně přehršila kvanta, kamaráde.
1: Já vím.
2: No je. Tak třeba chceš ten fotbal probírat? To mistrovství světa.
1: Jako naše?
2: Ty nádherný gol. Ne vůbec, obecně.
1: Pojďme naše teda.
2: Naše, jo.
1: No, protože blíží se zápas číslo 2.
2: Ano, je to tak.
1: Tedy ten rozhodující.
2: To už je finále.
1: No tak...
3: pro nás, jo? Nebo?
2: Ne, snad.
1: No, hrajeme s tím JAR.
2: Ano. Myslíš s tím ano, státem? Jo.
1: S tím státem, ano, je to ano, tak, ano, ano, ano. Roman Holý je v klidu v Sušici.
2: Jo. No jako takhle, ty by neporazili, že jo?
1: Koho?
2: No tu kapelu.
1: Jo, to ne.
2: Ty mají i tu, že jo, i podporu jako státní, ne?
1: No dobře, takže
3: no, tak musí se vrátit do základu, ale.
2: No to už asi ne. Tak jako,
1: jak to vidíš?
2: Tak musí se vyhrát, že? Co? Jako nic jiného, než výhra nás nenominuje do možnosti postoupit. No, ne, že do postupu,
1: Katka,
2: do možnosti.
1: Katka, přátelé, neví.
2: Ano.
1: Ty nevíš.
3: Nevím.
2: Hlavní město je AR. Nevíš.
1: Těžký.
3: A jako, mám to říkat?
1: Řekni to.
3: Johannesburg.
1: Správně.
3: A jako, mám teď nějaký body, nebo?
2: Máš body.
1: No. Ale ty nevíš jednu věc, že Jakub Kohá zahajoval na české televizi celý mundial.
2: To je pravda.
1: Oni si ho pozvali do studia a on vlastně byl tím hlavním hostem chvilku předtím, než začal první zápas mistrovství.
3: A jak se to stalo?
2: A v průběhu i toho prvního zápasu ještě probíhal ten pořad, takže jeho sledovanost byla podle mě tak
1: obrovská.
2: 30 lidí.
1: Jo, takhle. Jak jsi to myslel?
2: No, že se všichni dívali na ten fotbal.
1: Jo, počkej, ty jsi byl na jiném kanále.
2: Já byl na ČT24.
1: Aha, tak to
2: já byl na ty, pro ty intelektuály.
1: Jo, takhle, takže přátelé.
2: To vy ani nevíte, že existuje takový kanál.
1: Jo, takže vlastně, takže lidi, co měli rádi fotbal, nebo mají, koukali na kanál, kde běží ten fotbal.
2: A intelektuálové.
1: A na tom kanále, kde
2: jsi hrstka vyvolený.
1: Na tom kanále, kde jsi byl ty, vlastně, tam se uchýlili ty, co fotbal nesnášej, aby se mu vyhli.
2: Ne, naopak.
1: A místo toho tam dostali tebe, jak o tom mluvíš.
2: Tam se uchýlili ti, kteří milují fotbal a ještě je zajímají nějaké, řekněme, novinky. Něco.
1: A co jsi tam říkal? Co jsi tam
2: no
1: říkal?
2: Prosím, to je neuvěřitelně zajímavé věci. To bylo normální. Počkej, a ty jsi to neviděl?
1: Jsi by si mohl přehrát. No my jsme byli spolu na akci, kde se sledoval ten fotbal.
2: Ano, to je pravda.
1: Kuba si odskočil a zase se vrátil. To bylo ve čtvrtek večer.
2: Je to tak,
3: co přesně. Co jsi říkal za moudra?
2: No bylo to tam toho spousty. Já jsem třeba říkal, jestli chceš opravdu něco moudrého, nebo jakoby...
3: Co, jaký je hlavní město nějaký země, nebo...
2: To ne,
3: třeba
2: to není. To jsou otázky pro tebe. Já jsem tam říkal, že třeba fotbal podle filozofa Vladimíra Petříčka je obraz života. To znamená, proto ho milují takové široké jakoby masy lidí, jo? Že fotbal hrají charakterově různí lidé. To znamená lumpové, kluci vzdělaní, inteligentní, naprostí hajzlové. A je to prostě, tam je zastoupena celá ta škála a proto to milujeme. Proto milujeme nějaký podvody, že jo?
1: Aha.
2: Nějaká ruka. Proto nemáme rádi VAR. Protože my v tom vidíme náš život.
1: No ale mně by se líbilo, kdyby VAR vyhodnotil třeba mojí hádku s manželkou.
2: Ano, že jsi vyhrál.
1: Ne, já bych si dost často rád pustil VAR začátek té hádky.
2: Jo, jak to začal.
1: Aby obě strany viděli, kde byl ten okamžik začátku té hádky. Já si myslím, já bych ten VAR přivítal i ve vztazích.
2: Ano, jenomže...
1: Co si myslíš, Katko?
3: No, že tam ale ti chybí to podhoubí, protože problém v té hádce ve vztahu je většinou zakotvený někde v hluboké minulosti.
2: To jsem chtěl říct.
1: Aha. Což ve fotbale taky možná ne.
2: To asi ne, tam je ten okamžik, ale v tom vztahu tam by vychutal něco, co si provedl před 3 lety.
1: A nemůžeme být ten VAR i před 3 lety? Že by ten VAR se vrátil, vrátil na začátek a řekl by, no tak to se nediv, ale že ti tohle řekla, když ty si před 3 lety udělal tohle. Jo. A ty bys to viděl na tom VARu a řekl by si, aha.
2: Tak proto.
1: Aha. Takže svatba se ruší,
2: ano.
1: Ruší a ty červená karta odcházíš.
2: To by bylo.
3: A zase vlastně jaký.
0: Ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin 21 minuta? Nebo 6.21? Posloucháte ranní show na Evropě 2. Omlouvám se, že otvírám znovu téma. Hlavní město je AR. Katka před chvilkou řekla, že hlavní město je AR, je Johannesburg. A mě to nějak prostě v hlavě nedávalo smysl.
1: Mně taky ne, to, že se mě na to ptáte, co to je za blbost.
0: No počkej, já jsem vlastně řekl před chvílí, že těžký. A jak jsi řekla Johannesburg, tak jsem tě nechtěl jako nějak, nechtěl jsem to rozporovat, protože jsem sám neznal správnou odpověď, nebo jsem si jistý. Tak jsem řekl, hele, dobře, samozřejmě, takhle, pardon,
1: samozřejmě. Samozřejmě to špatně.
0: Ne, samozřejmě ten pocit, který jsem měl, ten špatný, se ukázal bohužel jako správný, tak někdy bývá. Že Jihoafrická republika má dokonce 3 hlavní města, ale ani jedno z nich není Johannesburg.
1: Ale Johannesburg je největší. To jsem si teda jako dohledala, víš, protože i já jsem měla tento pocit.
0: Dobře, já s tebou souhlasím. Z nějakého důvodu si to město Johannesburg samozřejmě řekla. A
1: no, protože bylo jediný, na který jsem si jako vzpomněla.
0: Je to klasická chyba, jako v pohodě, nic se neděje, když si řekne, když se zeptáš někoho, hlavní město Brazílie, tak lidi řeknou Rio de Janeiro, že jo?
1: A ono přitom je to?
0: Brazílie.
1: Jo, no, tak vidíš.
0: No. A tak dále. Austrálie,
1: já vůbec si myslím, že dávat tyhle ty kvízy kolegyním, že to prostě není úplně to, nejlepší nápad.
0: A za to
1: nápad.
0: Může Jakub to si tady domluv s Jakubem. Tak jenom, aby jsme to teda řekli, tak prosím nás, je AR má 3 hlavní města. Za A je to Pretoria. Mimochodem, to, co teďka říkám, jsem sám nevěděl, takže abych tady nedělal jako chytrýho. Já jsem to sám nevěděl, že Pretoria je administrativní hlavní město, tam je vláda a prezident. Pak je Kapské město, to je legislativní hlavní město, sídlo parlamentu. A pak nějaký Bloemfontein, justiční hlavní město, sídlo nejvyššího odvolacího soudu. A tak to je ale stejně vtipný, ne? Že my se zeptáme, jaký hlavní město je AR. Řekneme tady se spolu Johannesburg.
1: To největší.
0: No ne, počkej, tak ty jsi řekla Johannesburg. A já jsem mi to odkýval, jak jsem to nevěděl. Tak jsem taky řekl, no správně. A nakonec zjistíš, že AR má 3 hlavní města a ani jedno z nich není tedy Johannesburg.
1: Ale to je úplně otázka, která se strašně bude vnímat v nějakém kvízu.
0: No to je perfektní otázka, ale stejně to je fajn, že ten Johannesburg se nedostal ani do top 3.
1: Jo, jo.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
8: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
11: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
18: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
19: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
20: Zpátky k muzice.

0: půl sedmé, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno.
0: Já se tady otáčím na Katku Říjovou, protože Katka má vždycky nějakou historku.
1: No, mám tady historku jedné paní, teda ne přímo mojí, ale musím říct, že ji jako velmi chápu.
0: Paní.
1: Tuhle paní. Totiž nevšední případ řešili pracovníci švýcarského úřadu pro cla a bezpečnost hranic.
0: Ano.
1: Do oka jim padla dodávka, kterou řídila žena a zavazadlový prostor měla zcela zaplněný kufry. Celníci si všimli, že prostě paní řídí dodávku a má úplně plný kufr kufrů.
0: Jo.
1: Těch kufrů bylo tolik, že jim to prostě bylo strašně podezřelý a říkali si, tak to asi bude nějaká pašeračka, tak se na ní podíváme.
0: Jestli tam bylo třeba 17 těch kufrů.
1: Těch kufrů tam bylo 55.
0: Aha, no tak to jo. To je trochu podezřelý. Ale tak třeba má jako velkou garderobu, ráda se převlíká.
1: Oni otevřeli každý jednotlivý kufr a dívali se, co tam paní má a hledali prostě zbraně, drogy, nevím, něco na převoz. Zjistili, že v těch kufrech jsou prostě hadříky, boty,
0: jako vážně.
1: Věci osobní potřeby. A paní říkala, já vám přísahám, já prostě tady cestuju, jedu jako bezdovolený, vracím se. A trvalo to prostě asi hodinku.
0: To je dobrý.
1: A nepřišli na nic, co by tam paní měla jako špatně. A proto říkám, já ji tak chápu, protože ta rozhodovací paralýza, kterou máš, když někam odjíždíš.
0: Přesně.
1: Balení je největší stres na světě a tak se prostě paní rozhodla, že si zabalí všechno.
0: No to nevíme, jestli to bylo všechno.
1: Jo, jo, možná se i tak uskrumněla.
0: To byl výběr právě
1: no,
0: už.
1: Ale
0: to už byl výběr. Hele, jakože dám si všechny možnosti, nevemu si samozřejmě úplně všechno, ale kdyby se třeba oteplilo nebo ochladilo.
1: Obzvlášť, když jezdíš na dovolenou před sezónou, tak je to počasí strašně triky a prostě nevíš, jako jestli bude 30 nebo najednou bude 10 stupňů,
0: no,
1: to si potřebuješ všechno.
0: A navíc, jak se říká, auto to uveze, že jo?
1: No. Si
0: říkala, mám dodávku, tak co si budu žinírovat?
1: Co si budu žinírovat?
0: Tak to si vemu taky.
1: A nebo měla kámoše, který prostě řekli, tady Zdeno, dej si kufry do auta, zaměstnáš celníky a ten kontraband mezi tím provezli.
0: Přesně tak. A nebo to se dobře schovala. Zdeno. A za Švajcera. Zdeno.

0: 6.36, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dáme si zpátky do minulosti. Teď se tady otevřelo téma celních kontrol.
1: Ano.
0: Katka otvírala tady téma celní kontroly, že zastavili paní na švýcarských hranicích. Mm-hmm. Mimochodem, když člověk jede přes švýcarské hranice, nevím, jestli jsi to zažila.
1: Nikdy.
0: Já mám pocit, že třeba do známého lyžařského střediska, které se jmenuje Livigno, mm-hmm. mám pocit, že jedeš kousíček přes Švýcarsko. Nevím proč, když jedeš prostě přes ty hranice Švýcarska, máš takové i v dnešní době zvláštní brnění.
1: Aha, jako popiš to.
0: No strach se tomu říká.
1: A z čeho?
0: Nevím.
1: A oni tam jsou ty kontroly.
0: No.
1: Oni to kontrolují, jako no. Každý auto.
0: No Švýcarsko.
1: Jo. Každý ty máš strach, jestli náhodou v autě nepřevážíš něco, o čem nevíš.
0: Každý auto ne. Jo. Ne, to ne, každý auto. Ale nevím, prostě normální hranice, jasně. A najednou Švýcarsko, si říkáš, tyjo, víš, nechceš být...
1: Co mě zadrží?
0: No nevím, jak to máš ty.
1: Aha.
0: Za mnou, když jedou policajti auto, tak prostě se cítím nepříjemně. Mm-hmm. I když vím, že jedu normálně, všechno je v pořádku. Vlastně
1: tak
0: by
1: to
0: ne...
1: je jasný.
0: Ale ten pocit, no jasný, je, proč to tak je? Naopak bych se měl cítit, že jsem v bezpečí. Mm. Že vlastně jedu a za mnou jede vlastně můj ozbrojený doprovod. Mm. Jsou ozbrojení, že jo? Říkám si, teď kdyby mě někdo napadnul, tak hned za mnou jsou policisté, můžou mě zachránit. Proč má člověk nepříjemný pocit?
1: A kdy...
0: Nebo no, máš ho taky?
1: Mám ho 100%. A když jdeš po dálnici a je tam policejní auto a jede 130, předjedeš ho?
0: No, počkej, to je zase jiný příběh.
1: No ne, tak jako,
0: to je jako
1: taky.
0: Závody s policejními vozy na dálnici, to je jiný příběh. Ale jako, že když jedeš normálně ve městě a jede za tebou policejní auto a vždycky odbočej a jedou jinudy, tak si odfrkneš. Jo, a přitom vlastně nic nedělám, že jo?
1: Asi prostě každý člověk je přesvědčený, že stejně by vždycky něco tak. Jako na tobě našli.
0: Jo, přesně tak. Oni by něco našli. Lékárnička. No my vás zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka.
0: Jirko, říkej.
2: Já chci jenom to, že jste se bavili o tom Švýcarsku a o tom Livigno.
0: No.
2: Já jsem tam byl několikrát v tom Livigno a vlastně než přijíždíte do toho Livigna, tak tam je takový specifický tunel, na který musíte vždycky čekat.
0: No.
2: Vlastně jdete zpátky a pokaždé vás berou. Jo, kontrolují celníci, co tam máte nebo nemáte. Mm. Protože vlastně Livigno je bezcelní zóna.
0: No nevíme prostě, jak je to přesně, ale rozumíme. Prostě to tam kontrolují, když někdo vozí z Livigna něco domů, tak ty Švýcaři prostě dělají takový šťáry. A to nám, vy nám to jako voláte.
2: Ano, ano.
0: To jste hodnej.
2: Že to tak je.
0: Dobře, ale my jsme mluvili obecně, když překračujete hranice ve Švýcarsku.
2: Jo, takhle, jo.
0: Ale máte pravdu, možná to jsou nějaký počátky. Protože kdysi dávno, jestli bych to neměl říkat, ale... Já jsem tam tom Livigno koupil kdysi hodinky.
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Mm-hmm.
0: Kdysi, to bylo, to je třeba, nevím.
1: Něco mi říká, že to nebyly úplně standardní hodinky.
0: Normální hodinky.
1: Jo?
0: No tak dobře, tak hodinky. Prosím.
1: Normální Rolexky prostě.
0: To bylo...
1: standardní. No ne, tak co, já vidím, že se kroutíš, tak řekni.
0: No nevím, že to nebyly hodinky pro mě,
1: jo.
0: Byl dárek.
1: No.
0: Byl dárek.
1: Dobře.
0: Čekaj, já přemýšlím, já dokonce vím, to bylo podle mě k 30 mojí první ženy.
1: Mhm.
0: Myslím.
1: Dobře. A?
0: Já nevím, jak to mám říct, no. Jakože, myslím, že to byly...
1: Kolik jsi odseděl za to?
0: Takhle, jel jsem a nebudu ti lhát, normálně jsem měl pocit, jak za to táče, když se pašovalo. No měl jsem je v trenkách prostě, no.
1: Tak možná získali na hodnotě.
0: Získali na hodnotě, myslíš, jo? Taky jsi měl něco v trenkách?
2: No jako tohle zrovna ne, ale láhve alkoholu byly schované, jo?
1: Ty bláho, vy žijete teda jako...
0: Počkej, a já měl pocit, že mě zavřou, ale že zemřou prostě. No. To jsem byl v autě, já bych nemohl být pašerák. Na mě by poznali všechno. Víš, kdyby si něco prostě jako pašoval. Stop. Tak děkujeme každopádně, ale asi možná odtamtud se prostě...
1: Kdyby ti to vypadlo z trenek, tak by to poznali, že jo?
0: Ahoj.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Ta happy foto, epifoto, pifoto, ototo. Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejde.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru.
8: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
7: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k auto jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Instagram Evropy 2 jede bomby.
11: Tohle jsi si připravil.
3: Dík to říkám. Dej follow E2.cz a bav se na maximum i ty.
12: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
14: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
14: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuji vám.
3: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
17: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
18: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 6.48, posloucháte ranní show na Evropě 2. Ještě jednou se vracíme k tématu clo. Clo. Už ani není podstatné, proč se k němu vracíme. Berte to tak, že tady bylo to téma zmíněno, je to asi 15 minut. Bavili jsme se o přechodu přes hranice, že vás zastavějí a
1: šacujou vám kufry.
0: Šacujou vás a když něco vezete, tak po vás chtějí clo. To bylo tak nějak vždy. Jo? A my zazpomínáme na rok 1939.
1: 1939?
0: Zkuste se naladit. 1939.
1: No. Je. To už je dávno teda.
0: 1939. To byla taková ta doba úplně těsně před vypuknutím. Nebo respektive taková ta doba před obsazením. Tak, jdeme na to.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti, jak vzniklo clo. Právě teď se nacházíme na hranicích mezi Německem a Československem v roce 1939.
3: Přijíždějí Němci.
4: Já jde na pahon, Čechyše hranici.
2: Haló, konec.
3: Co řeš, Čechu?
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Kam máte namířeno?
3: No jedeme tady zabát všechno.
2: Ale vidím, že máte spoustu tanků sebou, obrněných transportérů, nákladňáků a věcí. Máte vyplněnou celní deklaraci?
3: Samozřejmě, tady pozem. Pojďte se, tady máme potvrzený.
2: Zaplatili jste clo?
3: Ano, máme 700 tisíc májek zaplaceno.
2: V pořádku. Jeďte, příjemný pobyt.
5: Ranní show.
0: Are you ready?
5: Evropy 2.
0: Příjemný pobyt.
1: Legit.

0: David, jestli jste slyšeli informaci o tom někdy, že se říká, že se u nás jezdí vpravo kvůli Hitlerovi.
1: Jo.
0: To jsi slyšela?
1: Jo.
0: Martine.
2: Taky jsem to slyšel. Bohužel ne.
0: David vůbec. Tak já, pro Davida, to je teenager tady, David Jordan. Tak možná to nevíte, Davide, ale před tímhletím datem, 15. březen 1939, se tady všude jezdilo jako v Anglii. Vlevo.
2: Ježišmarja.
0: To jste nevěděl.
2: No vůbec ne.
1: Ty jsi nevěděl, že jsme byli v Commonwealthu. To byl for.
0: No, jako je, prostě jezdilo se vlevo.
2: A pak to prostě změnili chudákům.
0: No a ono se říká, že za to může Hitler.
1: A že i postavil dálnice, nebo to vždycky říkal
0: tak
1: děda.
0: Říkalo se, že prostě za to může Hitler, že přišel Hitler. A vlastně v okamžiku, kdy nás zabrali, tak ze dne na den se to změnilo na to, že se jezdí vpravo, což je mimochodem doteď.
2: Mm. To je strašně bouraček, ne?
0: To,
2: jako
0: to jste neslyšel nikdy?
2: Ne, ne.
0: Ono se to opravdu takhle stalo, ale Hitler to vlastně jenom urychlil. A to je ta informace, se kterou můžete machrovat. Takže když někdo řekne, že jezdíme vpravo kvůli Hitlerovi, tak mu na to můžete říct, že pravda je taková, že už v listopadu 38, teda 5 měsíců předtím, se na té změně dohodnul parlament. Oni to vlastně jako dohodli, že to chtějí změnit. Nevím, proč se to tenkrát měnilo, jestli to mělo být jako nějak jakože ostatní země nebo bezpečnost. Nevím, proč to chtěli změnit, ale v listopadu se dohodli, že se to v květnu změní. A byly jako přípravy na to. A ten Hitler, jak jsem přijel s vojákama, 15. března, co?
2: Už vpravo.
0: Tak on to vlastně změnil ze dne na den a tím to vlastně urychlil. Takže se to stalo jako díky Hitlerovi, ale kdyby nepřijeli, tak se to v květnu stalo stejně.
1: Oni možná už 5 měsíců předtím věděli, že přijede Hitler a nechtěli, aby byly dopravní nehody, víš?
2: No, ale to stejně není jako tak rychlý.
0: Možná to měli domluvený s tím Hitlerem, jako že přijedeš v květnu, tak mu to chtěli jako připravit, ale on byl nedočkavý hrozně. Co jste chtěli říct vy?
3: Ne, já jsem jenom chtěl říct, jako, že stejně ta změna musí být jako brutální. Jako vem si, kdybychom to třeba dneska chtěli otočit zpátky.
0: No.
3: Kolik by legislativních bylo jakoby problémů, značky, silnice, auta.
0: Ale lidi by si zvykli. Hele, vzpomeň si na covid. Kdybych ti před covidem říkal, hele, bude tady taková situace, bude se muset změnit tohle, bude se muset tohle a tohle zavřít. Říkal bys, že to není možný, že se to nemůže stát.
1: A nakonec, jak se byl rád, že si nemusel s nikým na žádný schůzky chodit.
4: Evropy 2.
5: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
6: Mimon tam všude, kam se podívám. Jubí, Mimoni jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
7: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
6: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
7: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
6: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
5: Mateří douška právě v prodeji.
4: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Zaparkovat se dá různě.
9: Jejde.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru.
9: A zaparkuj rovnou v automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
9: Nakupuješ?
8: Myjeme.
9: A ty se vrátíš k auto jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
9: Automyčka Express.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
4: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
4: Na Evropě 2.
13: Chceš mít ten správný drive, auto Jarov ti přiváží Jarov.

0: Golf Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
1: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
3: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
1: No tak to radši převezmu já, vysílá.
3: To je to zívání někde mezi songy, jo?
1: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní.
1: Na Evropě 2.
8: Evropa 2.
9: David Guetta a pán, který se, nevím jak čte, Kid Cudi? Kudy?
10: Kid Cudi.
9: Kid Cudi! David Guetta, Kid Cudi, Memories. Mimochodem, David Guetta byl teďka na zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa ve fotbalu.
10: Ano.
9: Koukala na to moje žena a říká, tyjo, ten už je taky pěkně starý. To je taková ta věta, ta mě úplně zabolela, protože si dokážu
10: to
9: představit.
10: Taky.
9: Cože?
10: Tam myslíš to taky?
9: No já si myslím, že já si ani nedovedu představit, kolik lidí už to řeklo na moji adresu. Hmm. Když mě viděli někde nějakou fotku, to tak prostě je.
10: Tak je to vytáhne na 60, pozor.
9: Vytáhne na 60 a kolik je Guettovi?
10: 58.
9: 58 je Guettovi. Moje žena. No ten už je taky pěkně starý.

0: 7 hodin 4 minuty, DJ David Guetta, Memories. A můžeme udělat takový vzpomínky, protože Katka tady otevřela takovou myšlenku a říká, ten David Guetta bude navždy mladý, protože je prostě DJ pro mladý, dělá ty písničky a vlastně nikdy nezestárne.
1: Ne, a jmenuje se David Guetta navíc. To už je takový prostě mladý jméno.
0: Jseš prostě mladý, David Guetta. No a vlastně ta myšlenka, že když děláte nějakou práci, tak jste mladý navždy, je docela zajímavá. Já si myslím, že DJové to tak mají, jo?
1: 100%.
0: Tiesto třeba. Kolik je Tiestovi?
1: Tiesto 57 let.
0: 57 let, jo. Teď další vynikající DJ, Pavel Cejnar. 50.
1: 50.
0: Jo. Prostě jako kdyby ten věk už musel být 50 plus, nebo co? No. Ne, tak my samozřejmě známe ty lidi, co jsou jako s náma. Už tě jsou nějaký mladší DJové.
1: Myslíš, že jsou nějaký mladší DJové? Ty jo, tak to nevím.
0: To jsou hrozný
1: keci. To je teda silná myšlenka.
0: Jsou hrozný keci, který mám, to já se strašně omlouvám. Nobody Listen určitě je mladší, ne?
1: Určitě.
0: Kolik je Nobody mu? To je stejně skvělý jméno. Mně se vždycky hrozně líbilo, jak to zní. Jemu asi taky se to líbilo, proto se tak říká. Prostě, že se někdo jmenuje Nobody Listen, nebo že si někdo říká Nobody Listen, jo. A jak čeština to krásně skloňuje, jako kdyby to bylo normální jméno, jo. Hele, přijde, kolik je Nobody mu, jo? Kolik je Nobody?
1: Je mu 32.
0: 32, hajzl.
1: Tak ale jo. On se jmenuje Jakub Strach, ten možná zestárne.
0: Jakub Strach by zestárnul, Nobody jo. Listen nikdy. Jo. Raní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Já volám na soutěž.
0: Na soutěž. Bude soutěž dneska, bude.
2: Orlav, teďko mluví akorát.
0: Are you the one? To jsme my.
1: Ty, co tam mluví, to jsme my.
0: To jsme my. Ty, jak tam mluví, to jsme my. Vy to máte akorát zpožděně, takže vy teďka jste ve dvoučasových pásmech. Vy jste ve dvoučasových pásmech.
2: Dvoučasový pásma, časová smyčka. Dobrý
0: ano, ráno. Ano, a to, co teďka jste řekl, tak za chvilku uslyšíte z rádia. Sám sebe uslyšíte a budete říkat, ty to mám ale pěkný hlas.
2: To nechci snad.
1: Já tě chápu, já se taky nemůžu poslouchat.
0: Ne, já to miluju, já miluju se poslouchat.
2: To není možný.
1: Nevíme, řekni nám něco, co nevíme.
0: Přesně, to není poznat z toho vysílání. Já jsem myslel, že to je zcela evidentní.
2: Ne, to není možný, já si pamatuju před lety, Patrik.
0: Co?
2: Když volal posluchač, tak říkal, to není možný. A takhle se štengrovali chvíli a tohle je pozdrav s mým kamarádem. Vlastou Strachovským, jestli ho můžu pozdravit.
0: Můžeš ho pozdravit?
2: Takže když si...
0: Můžeš
2: čau,
0: ho... Čau, Vlasto! Vlasto!
2: Čau, Vlasto! Vyhraju dneska lístky na Beats for Love, tak tě zvu!
0: Počkej, tak to jsme si nerozuměli. Žádná soutěž k Beats for Love není. Já chápu, že jak hrajeme Tiesta, že to tak zní. My tady normálně my si povídáme jenom tak jako o DJ, víš.
2: Jo, tak to je fajn. Taky tak jsem šťastný, že...
0: Já jsem taky šťastný.
2: Jsem
0: a můžu nevadilo by vám, kdybych taky pozdravil Vlastu?
2: OK.
0: Můžu, jo, tak. Vlasto, ahoj! Tak.
2: Vělý.
0: A jdeme na zprávy, jo. Uveď zprávy, prosím.
2: Ježišmarja, no tak... Uvádím vám zprávy o věcech možných, nemožných, jak třeba nevyhrát lístky na Beats for Love, ale dovolat se a mít z toho dobrý pocit.
0: OK. Děkujeme, zdravíme Vlastu a teď Katka.
1: Dobré ráno, prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny, čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch a do konce týdne to pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů. Mimořádně teplé počasí dorazí ve druhé polovině týdne i do střední Evropy, takže v Česku lze o víkendu očekávat i super tropický den, což znamená teploty nad 35 stupňů.
0: Tak jsi se dočkala.
1: Jo.
0: Tropický den ti nestačí, musí být super tropický.
1: No, já musím mít vždycky něco extra.
0: Ne, mně se líbí, já už se těším zase na Čechy. Jo, teďka bylo zima, čeče, prší. Jak se říká na Instagramu, to je vedroza. 3, 2, to je nesnesitelně. Už aby sprchlo.
1: Ale ono je pořád nesnesitelně, buď je opravdu zima. My jsme skoro jako začali málem znova topit. a zase 35 stupňů. Proč není někdy 25? Proč?
0: Teď? Teď je přece 25.
1: Není 25.
0: Je? Teď je 25.
1: Teď je, ti to řeknu, kolik je teď, 12.
0: A nevadí, že mi je 12. Pojď.
1: Zuzka.
3: V Benešově skončila hrubá stavba školní družiny pro základní školu Dukelská. Náklady na stavební část představují 186 milionů korun. Jde o jednu ze největších investic města za poslední léta. Práce začaly v polovině loňského srpna a pokračují podle plánu. Hotovo by mělo být do 22. března příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Návrat vlků do krkonošské krajiny už je realitou. Aktuálně žije na území krkonošského národního parku minimálně 11 vlků. Žijí na dvou až třech vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Přestože návrat vlka představuje významné přínosy pro rovnováhu v české krajině, realitou jsou také škody na hospodářských zvířatech. V loni bylo v Krkonoších zaznamenáno 53 nahlášených útoků.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zavřená je stále dálnice D6 Ulán. Směrem z Prahy do Karlových Varů na 26,5 kilometru zasahují záchranáři u vážné nehody. Doprava se odklání přes Nové Strašecí. A na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy pozor před Humpolcem na 98. kilometru ve stoupacím pruhu stojí nepojízdné osobní auto.
5: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
4: Evropa 2, jak je venku?
1: Ráno je většinou polojasné s teplotami kolem 12 stupňů, ale od západu se bude postupně zatahovat a přidají se dnes přeháníky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě čekáme až 25. Tolik zprávy, teď už pokračuje úterní ranní show na Evropě 2.
0: Je to tak, úterý 7.11. je přesný čas.
4: Ranní show Evropy 2.
6: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost už 20 let. Automička Express.
0: 7.12. Storm warning.

0: Pokračujeme rychle do další písnička UDG, odlétáš. Honem, honem, zpívej, zpívej, 7.14, koukej to dospívat, ať ještě 7.17. Rychle, UDG, rychle, UDG.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Odlétám 7.17. Úterý. Není to tak často, kdy hrajeme UDG.

0: Ano. Úterý 7.17 a my v ranní show na Evropě 2 tedy říkáme opět po týdnu halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ahoj.
0: Ahoj, jste předposlední ve 28. sezóně.
2: Juhu.
0: Juhu, už to bude jenom za týden. No každopádně se to dokázali. Já vidím tady na monitoru přes 12 000 z vás se pokoušelo dovolat v tomto okamžiku. Představ si 12 tisící, takový stadion v Edenu, jo? Představte si, že jste na Evě v Edenu a tak to je vlastně málo, no tak půlka. Představte si stadion v Edenu, máte to publikum a půlka těch lidí volá teďka na úterý 7.17.
1: Chtějí na pódium.
0: Chtějí na pódium a Eva vytáhne jenom jednoho člověka nebo jednu partu a to jste vy.
2: No tak to je paráda, tak máme radost.
0: A jaká je sestava ve voze? Jsou to sestry, kamarádky, prababička s pravnučkou?
2: Sestava ve voze je maminka, dva synové a dcera.
0: Tak jo, takže jste celá Kelly family jako trochu.
2: Přesně, skoro jo.
0: A vy jste mluvčí, takže co se tak jako bude hrát? Protože čtyři... Nazdár! A táta. Táta teďka s váma mluví z rádia. Tak kdy mi přivezeš ukázat ty naše děti?
2: Hele, tak my pojedeme do Mikulova se podívat.
0: Ne, a má... Počkej, jakože...
1: Ti přivezou do Mikulova ukázat děti.
0: Ty mi přivezeš ukázat do Mikulova na starý pecky děti?
1: Všichni, kdo mají zlouši děti, přijeďte mu je ukázat do Mikulova.
0: A můžeme to přejmenovat na mladý pecky.
2: Paráda.
0: Nebo přijedou moje starý pecky, jestli můžu poprosit. Jo. A mimochodem, do toho Mikulova se chystáte jako vážně, nebo to je for?
2: Já se chystám, ale děti ne, pro děti lísky nemám.
0: Ale pro sebe už máš, koupila jsi si lísky, jo?
2: Jo.
0: Ty jsi hodná, tak to jsi ty.
2: No jo.
0: Dobře, tak se vidíme příští sobotu, tedy 27. Ale teď si můžeš přát písničku u nás v rádiu, což na peckách nejde. Takže, co budeš chtít?
2: Takže, on se dovolal teda syn Tadeáš.
0: Tak mi dej syna. Mm-hmm. Tadeášku, kolik ti je let, prosím tě?
3: Je mi 12.
0: Zase 12. A to už jsi velký kluk, tak říkej, co budeš chtít?
3: Já bych chtěl cigarety od staré Jirka.
0: Cigarety. A teď mi řekni, jak jsi tu písničku poznal, jak jsi našel.
3: Od mámy.
0: Máma kouří.
1: Špatně se to skovává.
3: Ne.
0: Nekouří máma, nikdy nekouřila?
2: Kouřila.
0: Ale přestala si kvůli dětem.
2: Jasně.
0: Dobře, tak nebudem to rozporovat, dáme si Sáru Rikas. A chci v tom autě slyšet, jak budete zpívat ten refrén. Děti, synové a dcero, i matko, všichni budete mít trochu zpoždění, ale to nevadí. Pořádně to na mě zakřičte z toho auta. Pozor, jdeme na to.

0: My favorite show je Morning Show. Tohle je píseň, která symbolicky vlastně na přání našich posluchačů jakoby uzavírá 28. sezónu. A je to symbolická píseň, protože ji vlastně 1. září loni otvírala. Pro mě to je vlastně hymna téhle sezóny. Já jsem tu písničku objevil o prázdninách loni. Při první show jsem jí tady Katce a Patrikovi slavnostně pouštěl.
1: Ano.
0: Přesně v tomhle čase, takhle ve 7:45, 1. září zazněla ta písnička. Dokonce ta scéna, jak ji pouštím, je i v dokumentu, úplně náhodou je v prvním díle zaznamenaná, takže je to prostě hymna 28. sezóny. Děkuju Sáře Rikas, uvidíme, co přinese sezóna 29. To je život.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
13: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
17: Youngblood.
1: dělat. Vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
2: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.
18: There's a place in this old town.

0: na Evropě 2.
1: Co Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí? To je česká volba v 8:02 v ranní show na Evropě 2. Co to Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí?
2: To už je let, když jsme byli na nějaký poradě teda, nebo no, mluvím za sebe.
1: Je to tak. Evropa 2 dřív měla porady, ale protože se tam všichni nudili, tak je ředitel zrušil. To je podle mě,
2: to ne, ale ty porady byly super, já jsem to teda měla ráda.
1: A já nevím, proč se to zrušilo vlastně.
2: Asi není co prezentovat. Až zase bude něco jako fajn, já nevím.
1: Já vlastně taky nevím.
2: Ale je to fajn, že jsme se vždycky viděli, víš, takhle jednou za čtvrt roku.
1: A všichni, jo?
2: No.
1: Jak jste psali, jak jsme tady roztrkaný po těch svých vysílacích časech. Mm. Bylo to fajn, čau, nazdar, ahoj, kafe. Potom vlastně se řeklo, kolik lidí poslouchá Evropu 2, v jakých drivech, teď jste koukali, samozřejmě jak roste nebo klesá poslechovost vašemu kolegovi, byli jste v nervu, že vám to bude klesat a někomu jinému to bude stoupat, jo, že vás vyhoděj. A protože ty porady byly jenom jednou za 3 měsíce, to lidi málo ví, že výsledky poslechovosti jsou v rádiu, přátelé, jenom jednou za 3 měsíce. To vám přijde málo, mě taky, jo? Že všichni známe takový ty historky, co mělo jakou sledovanost, a obecně lidi si myslejí, že výsledky sledovanosti jsou vždycky druhý den, což jsou v televizi.
2: Sledovanosti ano.
1: Sledovanosti ano, takže jak se vždycky říká, nějaký pořad měl takovou a takovou sledovanost. Včera se to většinou říká, že jo, jakože včera měla tato show takovou sledovanost. Tak v rádiu si představte, že to je jednou za 3 měsíce, takže vy vysíláte, třeba teďka konkrétně, jo, od duben, květen, červen a výsledky přijdou 25. července za celý předchozí kvartál.
2: A náš moudrý šéf nás pravděpodobně nechtěl chrání, stresovat.
1: Chtěl stresovat, no. Že to bylo, to je to takový zvláštní, jo, že vy máte dělat změny 4 měsíce poté, co se to jako stalo už. A další výsledky budou zase za 3 měsíce, takže prostě rádiový biznis, tak je to složitý. Tak, jdeme na hitparádu, co Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí. Já vím, proč zrušili porady na Evropě 2, protože tam bylo 5. místo. Jen předstírají, že poslouchají. A já mám pocit, že my jsme poslouchali strašně pozorně.
2: Poslouchali.
1: Asi jakých bylo málo těch porad. My jsme to hltali dokonce. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Jakub, ahoj.
1: Jakube, 4. místo jsou sociální sítě. Kontrolují sociální sítě.
3: Tak ty jsem si typoval, no.
1: No.
3: Ty jsem si typoval.
1: 3. místo.
3: Ale já mám jeden takový hit, co mi říkala kolegyně,
1: no,
3: že si dává písničky do sluchátek a poslouchá jim.
1: A jako během porady, jo?
3: Jo, jakože je úplně vypnutá, že neposlouchá tu poradu, ale poslouchá si písničky, že to bylo prej zbytečný poslouchat.
2: Přitom tu poradu vede.
1: lidi sedějí a prostě ten
2: prezentující.
1: Jestli by si mohla předvést toho prezentující, jak by to asi vypadalo, jo? Seš, prezentuješ před poradou, zkus.
2: Ajo.
1: To je fakt, že lidi takhle zpívají, když mají sluchátka. Tak díky za tip, podíváme se na 3 první místa hned po Šírenovi. Jo? Ahoj.
3: Jo, díky, ahoj.

0: 7.39, tak pozor. Co Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí? To je česká volba. První tři místa. Tři nejčastější věci. Co Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí? Třetí místo. Čmárají si na papír.
1: Ježiš, tak to miluju.
0: To je nejvíc.
1: A já to dělám i u nějakých dlouhých třeba telefonátů. Když jakoby no. třeba mě někdo volá a já s ním jako telefonu, ale ten člověk na druhé straně je ukecaný a furt něco říká, tak se jako čmáry kam.
0: Zlatíčko, neberu si to osobně. Už dopředu.
1: Počkej, tvoje telefonáty trvají vždycky minutu.
0: Ne, já myslím jinak. Jestli si někdy, jestli si někdy čmáráš během našich vstupů. Neberu si to osobně. Neberu si to osobně, když to řekneš v pohodě. Čmáráš?
1: Jako, ale to neznamená, že nevnímáš.
0: Takže čmáráš.
1: Čmáráš, no.
0: Já si budu muset zamyslet, fakt. Tak, co Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí? Druhé místo. Přemýšlí o obědě.
1: Ještě, a je to pravda.
0: Přemýšlí o obědě. Ranní show, dobré ráno, první místo bude takové obyčejné, není tam žádná jakoby vychytávka, ale třeba to řeknete. Halo.
2: Dobrý den.
0: Říkej.
2: Hledají si jinou práci.
0: Já jsem věděl, že budete
1: vtipný. Jo, to je dobrý.
0: Co Češi nejčastěji dělají na poradě? Hledají si...
1: Tak tohle je poslední kapka.
0: Takový to, jak je ta, běží ta porada a najednou si uprostřed té porady někdo otevře notebook a dá si práce CZ, nebo že, a ty, ten kolega mu kouká přes zemeno a říká si, aha, tak tady je konec.
1: Já ti rozumím, bratře.
0: Děkujeme, měj se, papa.
2: Mějte se, rozkla.
0: Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Martin.
0: Martine, co Češi nejčastěji dělají na poradě, když se nudí?
3: Já si myslím, že pracují. Aspoň takhle to znám já z práce.
0: Hustý. Když se nudí, ale?
3: No právě, když se nudí, protože ta porada vyšla vyřešit jedním e-mailem, tak normálně pracují, aby pak mohli jít třeba dřív domů.
1: To je dobrý, ale.
0: Jo, takhle. Říkám, aha, tak tohle je zbytečný, tak já si aspoň dodělám.
1: Pošlu si pár mailů.
3: Přesně tak. A pak můžou být třeba na tom obědě, nad kterým taky přemýšlejí.
0: Přemýšlel jsi někdy o obědě na poradě?
3: Přemýšlel jsem o spoustě věcech, jenom ne o těch věcech, o kterých se tam hovořilo. Mnohdy.
0: Řekni nám, o čem jsi přemýšlel. Třeba o tvém vztahu?
3: Přesně, oběd, jak potěšíš, co budu dělat.
0: Jak potěšíš svoji po ženu? Práci. Jak potěšíš svoji ženu?
3: Nad tím přemýšlím samozřejmě neustále.
0: A co jsi vymyslel na dnešek? Co jsi vymyslel na dnešek?
3: Tak budu upřímný, dneska jsem nad tím ještě nepřemýšlel.
1: A půjdeš se někam inspirovat, třeba čím bys jí mohl potěšit?
0: Počkej, ty máš nějaký nápad? Proč to říkáš? Proč se ptáš?
1: Jen tak se ptám, jak si z toho pána něco vydolovat. Samozřejmě mám zvrácenou myšlenku, že jo?
0: No tak řekni, já to totiž tuším, já to vidím, tak říkej.
1: No ne, tak protože když jakoby se chceš inspirovat, jak potěšit partnerku, tak se potřebuješ třeba naučit nějakou novou dovednost. Z milostné oblasti, tak se ptám, jestli se nepůjde kam inspirovat.
0: Jo, tak já myslel, že chceš říct nějaký slevový kód na nějakou firmu na šperky třeba.
1: Ne, říkám, že přemýšlím zvráceně.
0: Dobře,
1: ne prakticky.
0: Dobře, takže ty, je něco v kamásutře, co bys doporučila? Řekni, jako za holky, řekni, tady našemu pánovi.
1: Je, ale já bych to nemohla jakoby popsat.
0: Tak zkus to jenom,
1: Ne,
0: jenom jako, že je mňouce jenom.
3: Pro tak mě. Aspoň. Na jaké je to stránce, já už si to pak najdu.
1: Na 69.
0: Katko, miluji tě.
3: To je výborný.
1: Jo.
0: Patrik se nám převtěl do Katky, já mám teďka dvě osoby v jednom. Já mám Katku a Patrika v jednom těle.
1: Jo.
0: To je úžasný. V ceně jedné vejplaty, to je prostě skvělý. Tak prosím vás, první...
1: Kterou ani neplatíš ty.
0: Kterou ještě neplatím já, to je prostě skvělý. První místo. Koukají do mobilu. Takhle jednoduchý to je. Koukají do mobilu. A tobě moc děkuju a gratuluju k manželce a prosím tě, vyřeš to nějakým pěkným prstenem.
3: Dobrá, budu nad tím přemýšlet.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
5: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
9: Nehledej volné místo v nákupním centru.
10: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
9: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
9: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
9: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
14: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na You Radio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na You Radio Talk.
16: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
17: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
18: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
4: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2, 105.5 FM.

0: mistrovství světa ve fotbale dozněla a my můžeme udělat jeden vstup teďka o fotbale, protože to by možná zajímalo Katku. Dnes v noci poprvé nastoupí Messi. Takže dnes v noci je Messi. Ronaldo ještě stojí. Ronaldo bude až zítra v 7. Hraje proti Kongu. Pardon, ne Ronaldo, Portugalsko. Mně se to spletlo. Mně se to nějak zmotalo, ale zítra v 7 večer bude hrát Portugalsko proti Kongu, ale Argentina...
1: Kdyby to tam napsali Ronaldo versus Kongo, veď?
0: Takhle, diváci to tak určitě budou brát na světě. To víš, ne? Nepočkej, to není ani for. Ty jsi udělala for, který není forem a proto je vtipnej. Já mám pocit, že celý svět si vážně pustí zápas Ronaldo proti Kongu. Ty jsi to fakt tak řekla. Takhle, ono to nebude jiný dneska večer, jo, jak říkám. Dneska si zase celý svět pustí, nebo pokud ta samozřejmě stane Evropa, pustí si zápas Messi versus Alžírsko.
1: Aha.
0: Je to ve tři. No, my máme ve studiu Davida Jordána, teenagera, videomakera, který je fotbalovým fanatikem. Já v jeho věku jsem dokonce i jezdil na ty zápasy jako šílenec. A on má takovou zajímavost. Davide, dobré ráno.
2: Krásné ráno. No, mám tu zajímavost ze zápasu Švýcarsko-Katar.
0: Tak si představ, Švýcarsko-Katar, jo. Takhle, je důležitý, kdo hraje pro ten příběh, protože já už trošku tuším, o čem to bude. Neznám ten příběh, ale vím, že mi to tady říkal David jako lehce. Dělal mi takový nadpis. Musíš si představit, že v tom zápase hraje Katar.
1: Ano.
0: Jo, a nemyslí na tu nemoc.
1: Jo.
0: Reálně Katar, jo. Uh-huh. Tak jaký má u tebe image Katar?
1: Velbloudi, pouště.
0: A?
1: A? Habity.
0: Dobře. A finančně jsou na tom jak?
1: Velmi dobře.
0: Tak a Katar hrál se Švýcarskem a v poslední minutě plus minus autobus dal vyrovnávací gól a překvapivě remizoval. Mm-hmm. Že Katar bod, historicky první bod Kataru samozřejmě v dějinách. Mm-hmm. A teď Davide, prosím.
2: No to skoro na státní svátek. No a tady vlastně šejkové dali odměnu tomu hráči, který dal góla. My ho jméno nebudu vyslovovat, protože je to složitý. Tak to zkusím. Boulamen Kouky.
0: Okay.
2: Jo, dostal odměnu za to, že dal toho góla v tom nastaveném čase a zařídil hysterickou remízu proti Švýcarsku. Parádní dárek.
0: Dostal dárek.
2: Rolls Royce Phantom. Já neznám ty jako...
0: Phantom. Dostal Rolls Royce. Oni nedávají auta, oni to tam rozdávají, oni to tam dávají k velkému nákupu pro mě v Tesku.
1: A rozhodčí dostali taky.
2: Rozhodčí dostali taky. Evropa 2.
0: Já jsem chtěl vlastně pustit teďka písničku a já jsem si uvědomil, že ty jsi znovu udělala for, který ale vlastně je forem hlavně

0: proč tomu Švýcarovi, že by chudák nemohl domů.
1: Hele, budou rozdávat...
2: A mě ten fotbal začíná docela bavit.

0: Ranní show na Evropě 2 za 3 minuty 8. Až bude za 3 minuty 8 večer, tak v Edenu bude zase Eva.
1: Jak říká moje dcera, bude tam Eva Farma.
0: Říkají?
1: Jo, to se mi líbí.
0: Eva Farma?
1: Říká Eva Farma. Nějak to slyšela, prostě si to takhle spojila.
0: Tak ona neví, co tam je za písmenka.
1: No právě.
0: Jí to znělo jako Eva Farma. Zase moje dcera neříká teda nic o Evě, ale řešili jsme, jestli jít na dnešní koncert, protože měli jsme jít v neděli, já jsem nebyl, tak dneska je poslední šance. Teď jsem si psal s někým z pořadatelů a vlastně mě došla taková hrozně roztomilá věc, že jo, že Eva má koncert a že má vystoupení a já jsem si uvědomil, že moje dcera má dneska taky koncert. Ve školce.
1: A jej.
0: Ona zpívá ve školce, má nějakou akademii, nebo já tomu říkám akademie.
1: A jak jsi to dceři vysvětlil, že na ní nepůjdeš?
0: No. A jo, na dceru, že nepůjdu.
1: No.
0: Ne, samozřejmě jdu. Nicméně, vlastně je to vtipný, ne? Že ta maličká Eva, malá Eva, kterou jsme znali jako malou, má teďka ten velký koncert.
1: No.
0: A že ty malý holčičky všude po celé zemi mají takový ty svoje první malý koncerty v těch školkách.
1: A za 20 let?
0: Za 20 let
1: třeba
0: nic.
1: Edeny.
0: No a nebo bude v kanclu normálně.
2: Ranní show Evropy 2. Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním

0: rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Zaparkovat se dá různě.
2: Jejde.
1: Nehledej volné místo v nákupním centru.
2: A zaparkuj rovnou v Automičce Express.
1: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
2: Nakupuješ?
1: Myjeme.
2: A ty se vrátíš k auto jako novému.
1: Zaparkuj chytře.
2: Automička Express.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
0: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
10: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Držíme ti flek i v Benešově. Evropa 2, 105.5 FM.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky. Katka Řílová je tady.
1: Cože? Taky jsem tady, no.
0: Seš tady?
1: Nás je tady.
0: Přátelé, Miloš Pokorný na chodbě tady budovy byl na hrozně krásném výletě. Poprosil jsem ho, aby nám po písni něco o tom řekl.

0: Ve studiu Evropy 2 během ranní show otec zakladatel Miloš Pokorný.
1: To je strašný.
0: Dobré ráno. Miloš je vlastně takový George Washington. Vlastně. Protože klasik takový nějaký klasický posluchač ranní show, takový to úplně ten oldschoolovej, prostě začal poslouchat ranní show díky Milošovi a Romanovi.
1: Ale nejsem na bankovce zatím.
0: Takže Georgi.
1: Tak to přijde.
0: Přátelé, George Washington, on tak trochu i vypadá, je to takový seriózní pán už s šedivým vousem.
1: Ano.
0: Kámo, ty jsi se normálně změnil na Bartošku teďka. Normálně bílý vous, bílá patka, masivní brýle.
1: Ano, ano.
0: Kouříš?
1: Ne. Dýmku anebo doutník.
2: To se počítá.
0: Takže opravdu jsi na Bartošku. No a samozřejmě v tomhle věku člověk dělá co? Hledá si koníčky, například jezdí, koupí si veterána a říká, že to je auto jeho mládí.
1: Ano, přesně.
0: A když je šílenec jako Miloš, tak třeba ještě vyjede na akci na sraz veteránů. A jeden z nejslavnějších srazů veteránů. Mluvíš, Miloši.
1: Milia, jede se to každý rok, už jako taková přehlídka nejdražších, nejkrásnějších veteránů.
0: Oni jsou tam takhle ty nejdražší.
1: Nejdražší, ne? Startovní je 10 000 euro.
0: Jo,
1: a plus,
0: ty si musíš zaplatit
1: startovní. No ne, oni si tě vybírají ještě za ty prachy.
0: Jo, ty nabídneš 10 000 euro a oni
1: řeknou, to vaše auto, to se nám sem letos nehodí, protože už těch Ferrari a Porsche a Bentley už je tady moc.
2: Ale startovní se nechají.
1: Já myslím, že asi si to nevezmou, ale je to...
0: Milostivě si o tebe vemou 10 000.
1: Tak. A chtějí vidět jako rodokmen auta a tak dále. Samozřejmě tím to nekončí, mají sebou techniky a tak dále. Ty auta se posílají různě kargama, ano, prostě blázenec.
0: Takže jenom moment, prosím tě. Milia, co to znamená?
1: Milia je, to byl legendární závod v letech 1927 až 57. To se jezdilo na tvrdo jako závody.
0: A jmenuje se to co, to je tisíc něco... Tisíc mil.
1: Tisíc mil, no a vlastně teď se z toho stalo, nebo od té doby, co už se to nejezdí jako závod, tak se z toho stala opravdu excelentní přehlídka veteránů. Je to krásná akce, startuje to v Breši, končí to v Breši a různě se mění ta trasa. Letos byl třeba Řím, lázně Montecatini, Rimini a tak dále, takže jako krásná trasa.
0: Prostě jenom pro mě v Breši, to je jak my říkáme, my v Berouně říkáme Brešči.
1: Přesně tak.
0: V Breši je Breščia.
1: Krásný start, to prostě miliony lidí, hlavně ty města to baví, takže si to berou za svý, rozdávají tam vlaječky.
0: Počkej, ty jsi tam byl. Stál jsi jako u silnice, akorát tebe projížděl auta.
1: Ne, to má tu výhodu, že prostě ten start je oficiální, pak ten konec samozřejmě taky, to je takový jako nejvíc, ale během té trasy ty sedíš v kavárně, dávaj si aperol a kolem tebe jezdějí ty káry. Metr od tebe, to prostě to nezažiješ nikde. A mávají ti a bacha, japonská posádka, amíce, jako neuvěřitelný, a ty auta
2: amíči.
1: Amíči. A ty auta jsou neuvěřitelný, je to prostě krásný a pro mě byl největší zážitek v Sieně na náměstí, když tam udělali trikoloru italskou z koberce a na to ty káry najížděli. A jako třeba Ford tam udělali ve městě, že předtím ještě přijede 200 úplně nových Ferrari, aby jako se to trošku odrazilo.
0: Pozor, v Sieně, to jsem neznal, to je to město, jak se tam točil Bond. To je ono, ne? Jak tam...
1: Matera.
0: Matera.
1: Siena je krásný toskánský náměstí, sklopený, to je jako jeden z nejkrásnějších náměstí světa, je to takhle z kopce. A když jako tam stojíš, tak vidíš, jak tam najíždějí ty káry, prostě je to úžasný.
0: A říká se, že příští rok má tenhle...
1: 100 let.
0: 100 let.
1: Jedu samozřejmě.
0: Příští rok 100 let.
1: 100 let výročí.
0: A to znamená, tam se ti nekupou stupenky, tam jenom přijedeš.
1: Jenom přijdeš se podívat, jako jsi ve městě. Pokud teda nejedeš, tak
2: já
1: neplatíš.
2: Já jsem trošku zklamaná, protože já jsem si ze začátku myslela, že jsi byl účastníkem, že jsi opravdu jel.
1: Tak byl by to sen samozřejmě, ale...
0: Hele, ty máš Jaguar?
1: To je Citroen DSO.
0: Citroen DS a s tím by tě hnali.
1: Nehnali, bylo tam jedno DSO, se jsem tam zaregistroval, ale tak jako o 10 let starší.
0: Jo.
1: Jo, já mám 70-kový a tam bylo 60-kový.
2: No, tak za 10 let?
1: Tak zase, no tak jo.
0: A měl jsi připravený těch 10 tisíc euro?
1: Na zadku jsem tady.
0: Perdono, mám... Příliš mladý vůz. Makína. Giovanni. Makína Giovanni. No. Facciamo makína Vecchia. To je song, viď?
1: Nádherné, já to miluji.

0: 8.14. Jdeme na zprávy. Evropa 2 a slovo má Katka Říhová.
1: Dobré ráno. V Kalifornii na Edwardsově letecké základně se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Všech 8 členů posádky zahynulo. Podle prohlášení se letoun vydával na rutinní zkušební misi.
0: Jak je to stará zpráva?
1: Stalo se to v 9 večer našeho času.
0: Jak se jmenuje to letadlo?
1: Je to bombardér B-52.
0: B-52, to je ten drink, ne?
1: Máš pravdu.
0: To je B-52 prostě.
1: Co jo. Ten, co hoří.
0: No, ten, co hoří, no. No.
1: No.
0: Tak pokračujeme ve zprávách.
1: Nové varhany v katedrále svatého Víta na Pražském hradě dostaly odpoledne požehnání. Bylo součástí bohoslužby, při které se nástroj poprvé oficiálně rozezněl před veřejností. Varhany za téměř 160 milionů korun v úvodu zahrály mši Antonína Dvořáka zvanou Lužanská. Teď vyrážíme za Zuzkou.
2: Brněnský dopravní podnik bude v létě opravovat dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renesské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku. Linky jezdící po Renesské ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách. Návrh plošného zákazu má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Ministr školství Plaga tvrdí, že aktivní pohyb a nepoužívání mobilů ani během přestávek má podle dat z května na děti pozitivní vliv. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září roku 2027.
0: Slušný. Plošný zákaz mobilů jako takových.
1: Ani o přestávce.
0: Kdo by to byl řekl před lety?
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na D1 směrem z Brna do Prahy před Humpolcem na 98. kilometru ve stoupacím pruhu stojí nepojízdné osobní auto. A připomínáme komplikace na dálnici D6 Ulána směrem z Prahy do Karlových Varů. Na 26. a půltém kilometru došetřují vážnou dopravní nehodu.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí nádhera.
1: Zatím nádhera. Ráno je většinou polojasné s teplotami kolem 12 stupňů, ale od západu se bude postupně zatahovat, přidají se taky přehánky. Odpolední teploty budou mezi 18 a 23 stupni, na Moravě naměříme až letních 25. Tolik zprávy, teď pokračuje úterní ranní show na Evropě 2.
5: Ranní show do nablízkané káry vám přináší Automička Express. Čistá radost. Už 20 let. Automička Express.
0: Ha, za chvilku čistý, vymydlený, vyfešákovaný Jakub Kohák.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
15: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
16: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
17: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
20: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2. CZ. Zpátky k muzice.
21: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je Jakub Kohák.
2: Ano, to jsem já. Dobrý den.
1: Dobré ráno. Jakube, co je nového?
2: Člověče, co bych ti tak řekl? Toho jsou normálně přehršlá kvanta, kamarád.
1: Já vím.
2: No je. Tak třeba chceš ten fotbal probírat? To mistrovství světa.
1: Jako naše?
2: Ty nádherný gol. Ne vůbec, obecně.
1: Pojďme naše teda.
2: Naše, jo.
1: No, protože blíží se zápas číslo 2.
2: Ano, je to tak.
1: Tedy ten rozhodující.
2: To už je finále.
1: No tak... tak
3: pro nás, jo? Nebo?
2: Ne, snad.
1: No, hrajeme s tím je a R.
2: Ano. Myslíš s tím
1: ano,
2: státem?
1: Jo. S tím státem, ano. Roman Holý je v klidu v Sušici.
2: No jako takhle, ty by neporazili, že jo?
1: Koho?
2: No tu kapelu.
1: Jo, to ne.
2: Ty mají i tu, že jo, i podporu jako státní, ne?
1: No dobře, takže...
3: No tak dobře. Se vrátí do základu, ale...
2: No to už asi ne. Tak jako...
1: Jak to vidíš?
2: Tak musí se vyhrát, že? Co? Jako nic jiného, než výhra nás nenominuje do možnosti postoupit. No, neže do postupu,
1: Katka,
2: do možnosti.
1: Katka, přátelé, neví.
2: Ano.
1: Ty nevíš.
3: Nevím.
2: Hlavní město je AR. Nevíš.
1: Těžký.
3: A jako, mám to říkat?
1: Řekni
3: nebo
1: to.
3: Johannesburg.
1: Správně.
3: A jako, mám teď nějaký body, nebo?
2: Máš body.
1: No. Ale ty nevíš jednu věc, že Jakub Kohák
2: ano
1: zahajoval na české televizi celý mundial.
2: To je pravda.
1: Oni si ho Nekecej pozvali do studia, ano, a on vlastně byl tím hlavním hostem chvilku ano předtím, než začal první zápas mistrovství.
3: A jak se to stalo?
2: A v průběhu i toho prvního zápasu ještě probíhal ten pořad, takže jeho sledovanost byla podle mě tak
1: obrovská.
2: 30 lidí.
1: Jo, takhle. Jak jsi to myslel?
2: No, že se všichni dívali na ten fotbal.
1: Jo, počkej, ty jsi byl na jiném kanále.
2: Já byl na ČT24.
1: Aha, tak to
2: já byl na ty, pro ty intelektuály.
1: Jo, takhle, takže přátelé,
2: to vy ani nevíte, že existuje. To vy ani nevíte, že existuje takový kanál.
1: Jo, takže vlastně, takže lidi, co měli rádi fotbal, nebo mají, koukali ano na kanál, kde běží ten fotbal. A
2: intelektuálové.
1: A na tom kanále, kde jsi
2: hrstka vyvolený.
1: Na tom kanále, kde jsi byl ty, vlastně, tam se uchýlili ty, co fotbal nesnášej, aby se mu vyhli.
2: Ne, naopak.
1: A místo toho tam dostali tebe, jak o tom mluvíš.
2: Tam se ochýlili ti, kteří milují fotbal a ještě je zajímají nějaké, řekněme, novinky. Něco...
1: A co jsi tam říkal? Co jsi tam
2: no
1: říkal?
2: Prostě to je neuvěřitelně zajímavé věci. To bylo normální. Počkej, a ty jsi to neviděl?
1: Jsi by si mohl přehrát. No, my jsme byli spolu na akci, kde se sledoval ten fotbal.
2: Ano, to je pravda.
1: Kuba si odskočil a zase se ano vrátil. To bylo ve čtvrtek večer.
2: Je to tak,
3: co jsi říkal za moudra?
2: No bylo to tam toho spousty. Já jsem třeba říkal, jestli chceš opravdu něco moudrého, nebo jakoby...
3: Co, jaký je hlavní město nějaký země, nebo...
2: To ne, to není.
1: To
2: jsou otázky pro tebe. Já jsem tam říkal, že třeba fotbal podle filozofa Vladimíra Petříčka je obraz života. To znamená, proto ho milují takové široké jakoby masy lidí, jo? Že fotbal hrají charakterově různí lidé. To znamená lumpové, kluci vzdělaní, inteligentní, naprostý hajzlové. A je to prostě, tam je zastoupena celá ta škála a proto to milujeme. Proto milujeme nějaký podvody, že jo?
1: Aha.
2: Nějaká ruka. Proto nemáme rádi VAR. Protože my v tom vidíme náš život.
1: No ale mně by se líbilo, kdyby VAR vyhodnotil třeba mojí hádku s manželkou.
2: Ano, že jsi vyhrál.
1: Ne, já bych si dost často rád pustil VAR začátek té hádky.
2: Jo, jak to začal.
1: A kdo
2: za to mohl?
1: Aby obě strany viděli, kde byl ten okamžik začátku té hádky. Já si myslím, já bych ten VAR přivítal i ve vztazích.
2: Ano, jenomže...
1: Co si myslíš, Katko?
3: No, že tam ale ti chybí to podhoubí, protože problém tý hádce ve vztahu je většinou zakotvený někde v hluboké minulosti.
2: To jsem chtěl říct.
1: Aha. Což ve fotbale taky možná ne.
2: To asi ne, tam je ten okamžik, ale v tom vztahu tam by vychutal něco, co si provedl před 3 lety.
1: A nemůžeme být ten VAR i před 3 lety? Že by ten VAR se vrátil, VAR vrátil na začátek a řekl by, no tak to se nediv, ale že ti tohle řekla, když ty si před 3 lety udělal tohle. Jo. A ty bys to viděl na tom VARu a řekl by si, aha.
2: Tak proto.
1: Takže svatba se ruší,
2: ano,
1: ruší a ty červená karta odcházíš.
2: To by bylo.
3: A zase vlastňáky.
0: Ranní show.
1: Are you ready?
0: Evropy 2.
1: Tady jsou je AR. Mimochodem, zápas je ve čtvrtek v 6 večer.
2: Beat je.
1: To byl ministr?
2: Asi jo, viď? To byl pan ministr.
3: Asi jo.
4: Bulharská měna je levá. nehrává, kvůli těm ostrým to nevá.
5: Podvody z poklady proti dle nálady.
4: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
5: Toužejí po německém pasu.
4: Pasport.

prachy jsou levý. Setřevý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Omlouvám se, že otvírám znovu téma. Hlavní město je AR. Katka před chvilkou řekla, že hlavní město je AR, je Johannesburg. A mě to nějak prostě v hlavě nedávalo smysl.
1: Mně taky ne, to, že se mě na to ptáte, co to je za blbost.
0: No počkej, já jsem vlastně řekl před chvílí, že těžký. A jak jsi řekla Johannesburg, tak jsem tě nechtěl jako nějak, nechtěl jsem to rozporovat, protože jsem sám neznal správnou odpověď, nebo jsem si jistý. Tak jsem řekl, hele, dobře, samozřejmě,
1: samozřejmě to špatně.
0: Ne, samozřejmě ten pocit, který jsem měl, ten špatný, se ukázal bohužel jako správný, tak někdy bývá. Že Jihoafrická republika má dokonce 3 hlavní města, ale ani jedno z nich není Johannesburg.
1: Ale Johannesburg je největší. To jsem si teda jako dohledala, víš, protože i já jsem měla tento pocit.
0: Dobře, já s tebou souhlasím. Nějakého důvodu si to město Johannesburg samozřejmě řekla. A
1: no, protože bylo jediný, na který jsem si je to, jako vzpomněla.
0: Je to klasická chyba, jako v pohodě, nic se neděje, když si řekne, když se zeptáš někoho, hlavní město Brazílie, tak lidi řeknou Rio de Janeiro, jo?
1: A ono přitom je to?
0: Brazílie.
1: Jo, no tak vidíš.
0: No. A tak dále. Austrálie,
1: já vůbec si myslím, že dávat tyhle ty kvízy kolegyním, že to prostě není úplně nejlepší nápad.
0: A za tomu, že Jakub to si tady domluvil s Jakubem, tak jenom, aby jsme to teda řekli, tak prosím nás, je AR má 3 hlavní města. Za A je to Pretoria. Mimochodem, to, co teďka říkám, jsem sám nevěděl, takže abych tady nedělal jako chytrýho. Já jsem to sám nevěděl, že Pretoria je administrativní hlavní město, tam je vláda a prezident. Pak je Kapské město, to je legislativní hlavní město, sídlo parlamentu. A pak nějaký Bloemfontein, justiční hlavní město, sídlo nejvyššího odvolacího soudu. A tak to je ale stejně vtipný, ne? Že my se zeptáme, jaký hlavní město je AR. Řekneme tady prostě spolu Johannesburg.
1: To největší.
0: No ne, počkej, tak ty jsi řekla Johannesburg. Mm. A já jsem ti to odkýval, jak jsem to nevěděl, tak jsem taky řekl, no správně. A nakonec zjistíš, že AR má 3 hlavní města a ani jedno z nich není tedy Johannesburg.
1: Ale to je úplně otázka, která se strašně bude vyjímat v nějakém kvízu.
0: No to je perfektní otázka, ale stejně to je fajn, že ten Johannesburg se nedostal ani do top 3.
1: Jo, jo. Evropa 2.
2: Show Evropy 2. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První 3 vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru
5: a zaparkuj rovnou v automyčce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k auto jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
8: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: A startuje večer na maximum.
3: Songy na přání.
12: Já bych si přál asi třeba...
3: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
13: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Dámy a pánové, 8.43, posloucháte ranní show na Evropě 2 a bavíme se, nebo budeme se bavit o nové show, která se jmenuje Are You The One Česko. Česko je jako takový doplněk, jako že to je u nás.
1: Je to naše česká mutace, tahle slavné reality show.
0: Ano. Nové slavné reality show. Nová verze, ta česká. Takže Are You The One? Tak jak poznáte, že jste našli toho pravého nebo tu pravou? Ptají se pořadatelé této show, nebo organizátoři, vysílatelé. A taky pokračuju v otázce. Dá se to vůbec poznat na první pohled, že jste našli toho pravého nebo pravou? Nebo to je někdo, kdo je levý? Našli jste tu levou? Právě, a zase, když vy jste ten pravý, tak ona by měla být levá, ne?
1: To je pravda.
0: Nejhorší je mít dvě pravý, prostě ty. Dva pravý.
1: Ne, nejhorší je mít dvě levý.
0: To je pravda. Právě toto zjišťují účastníci nové reality show Are You The One Česko, kde hledají svůj love match. Neboli, jak byste řekla česky, love match. Protějšek ideální, jakože...
1: Že to klikne.
0: Že to ksepne. Jo, že to zajskří. Najednou to zajskří.
1: Zapadne.
0: Ale pozor, tento střet energií se ale hledá na základě odborné analýzy. To znamená,
1: že tým psychologů a prostě odborníků, kteří dali hlavy dohromady a na základě tvrdých dat vyhodnotili, kteří soutěžící by se k sobě měli na základě vědy hodit.
0: Nejdůležitější informací je, že tahle seznamovací show už teď běží na Prima Plus, budí pořádnou dávku emocí. A vy tady u nás můžete vyhrát svůj perfektní mač, nebo meč, tedy můžete vyhrát něco, co vám udělá radost a spojí se s vámi. Jsou to stylová sluchátka Are You The One Česko, to znamená dáte si je do ucha a splynete, budete jako robot. A k tomu vyhrajete roční předplatné Prima Plus a máte o zábavu i hudbu postaráno, že z Prima Plus se můžete dívat na Asia Express, na podzim na Zrádce, můžete dokoukat zpětně druhou a první řadu, což bych doporučil, že myslím Zrádce teda. Protože to je tam taky. A je to super. Tak, volejte 257-400-888.
1: Venku už je prvních 5 dílů.
0: To je potřeba říct.
1: No, já se na to chystám už velmi brzy to binčnout takzvaně. Dá to všecko najednou.
0: A to je z jakého slova binčnout?
1: Z bingo.
0: Bingo?
1: Bingo. Jak hraješ bingo, tak prostě asi jakože dát to takhle najednou v řadě, víš?
0: Rozumím. Binčnout. Tak jdem. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, my se ptáme, co hledají účastníci show Are You The One Česko? Are You The One? Jak se to jmenuje?
1: Mimochodem v Thajsku, to jsme neříkali.
0: Jsou v Thajsku. Jo, oni jsou v Thajsku na vile. Co hledají účastníci show Are You The One? Are You The One Česko? Co hledají? Za A, svůj vysněný byt, svůj love match, nebo hledají novou práci?
2: Za B.
0: A ty počkej, taky někoho podle mě hledáš. Že jo, přiznej se. Že taky hledáš, věď, svůj love match. Přiznej se.
2: No, nevím, zrovna teď.
0: Já myslím, že jo. A chtěla bys jich určitě chodit se Sofianem match-matchem. Že jo?
1: Tam by byl ten match-match.
2: Jo, určitě jo.
0: Že jo?
2: Jo.
0: Já jsem to poznal podle hlasu normálně, to je...
1: Všechny body pro Leoše.
0: Pojďme si teda něco říct o tom Sofianovi. Líbí se ti jako, co se ti na něm líbí?
2: Hudba.
0: Hudba, a jaká písnička konkrétně?
2: Líbí se mi ty společný s Benem.
0: A to je třeba jaká?
2: Třeba Slzy.
0: Slzy. Já tady poprosím Martina, aby šel ke mně, protože mě nefunguje myš tady na YouTube. Aha, to moje chyba, já to píšu na blbou klávesnici. My tady máme strašně moc klávesnicí totiž. My jsme
1: vědecký odborný centrum.
0: my jsme ten SpaceX, jak tam vypolou ty rakety. Slzy, jdeme hrát Slzy. To je jenom pro tebe a ty si to všechno vyhrála dneska. Přeju ti ten love match se Sofianem, jo? To je ta písnička. Máš to ráda. Co se stalo? Zasek se nám internet.
1: Říkám, jsme vědecký centrum.
0: My kdyby jsme, přátelé, odpalovali ty rakety, to by dopadlo fantasticky. Co se stalo, Martin? Řekni nám.
1: My jsme to odpálili sami na sebe.
3: Nějak se tady zasek ten počítač.
0: Zasek no, se přesně, počítač.
1: Nějak se to zaseklo.
0: Nějak se nám to zaseklo.
1: Ježíš Maria. No, takže prosím vás, Maria Rosecká i hned se dala dohromady s Petrem Kinským a už z toho je prostě tady kauza, jo. Prej už skončili v posteli. Já tak. Vyplňuji prostor.
0: Ne, a to je hezký.
1: Drbama tady z té reality show,
0: jo. Jestli by to
1: mohla
0: komentovat tady slečna.
2: Já?
0: No. Řekni to ještě jednou, prosím tě.
1: No, představ si, že ta Maru Rosecká hned vlezla do postele s tím Petrem Kinským tady v Are You The One Česku.
2: Jo.
1: No.
2: Já jsem na to ještě nekoukala teda.
1: No a řekla bys to do ní?
2: No, asi možná jo.
0: Tak tady je ta píseň. Slzy, Sofián Mečmeč a Ben Kristoval. Yeah.

0: řek někde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Tak, naše výherkyně v soutěži v ranní show na Evropě 2 dostala své sluchátka a roční předplatné Prima Plus.
2: Ano.
1: Je to tak? Je to jmenovala se Martine Cihláři. Eva se jmenovala? Jmenovala se Eva a my jsme se teďka zahráli jejího budoucího bejvalýho. Sofiána Meč-Meče, hledali jsme svůj ideální love meč. Dostala přímo Sofiána Meč-Meče. Tady je Sofián Meč-Meč jako dvojtej meč a Katka s ním má příběh dokonce.
2: No, já jsem si vzpomněla totiž, že jsem byla na Sofianově asi zřejmě úplně prvním koncertě jeho kariéry. On to totiž možná i tam říkal. Byl to jako velmi mladoučkej kluk a bylo to v roce 2019, jo, takže kolik je to, 7 let zpátky. Byly tam asi 3 lidi, samozřejmě, byl to první koncert a byla to dokonce nějaká jako PR akce od nějakých bot. Bylo to mezi kontejnerama, prodával se tam nějaký street food a prostě nikdo tam nebyl. A on tam hrál s kytarou a říkal, že to je asi poprvé, co vystupuje před lidma. Nicméně, já jsem tehdy, jsem tam byla se svým manželem současným a říkala jsem mu, tenhle kluk, ten bude slavný, podívej se na něj.
1: No. Já jsem slyšel takovou větu, je taková odvážná, ale asi 3 roky zpátky mi někdo říkal, to je budoucí Michael Jackson. A já říkám, wow. Tak to je hodně vysoko. A to ještě jsme nevěděli, že bude film Michael a podobně. Ale takhle, já bych, přátelé, Katku Sibylu Říhovou bych nepodceňoval, že takhle předpověděla hvězdnou kariéru tomu pánovi, co má ten festival 27. Jak se jmenuje?
2: Youngblood.
1: Takhle si ho taky šacovala a dobrý.
2: No, tak on už přece jenom měl trošku našlápnuto, jo? Ale je pravda, že u nás v Česku ještě jeho fame rozhodně nedosahoval takových výšin, co má dneska. Ale ne, já jsem spíš chtěla říct, že možná to fakt v těch lidech je. Že je to jako daný dopředu a že to prostě je nějaká energie, kterou ty už jako nemůžeš nemít.
1: Hezky jsi to řekla. Myslím, že něco podobného má Eva.
2: Tak to každopádně.
1: Eva.

0: Palivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Zaparkovat se dá různě.
2: Jejde.
1: Nehledej volné místo v nákupním centru.
2: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
1: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
2: Nakupuješ?
1: Myjeme.
2: A ty se vrátíš k autu jako novému.
1: Zaparkuj chytře.
2: Automyčka Express.
3: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
4: Co je za otázky, blbý?
5: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
4: Takže jsi je psal ty?
5: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: No, to jsi odvážný teda.
0: Dej taky follow e2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
7: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: se blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
1: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5 FM. Evropa 2.
0: Evropa 2. A je to tady, jsme zpátky, tady je finále dnešní show. Evo, vylosuj si píseň, 1 až 10.
2: 5.
0: Tina Turner, The Best.
2: OK.
0: Seš The Best.
2: Simply The Best, je tohle, jo?
0: Zlatý slavík, zlatá slavice, ale pozor, to není všechno. Lidi ti vyberou, jak to budeš pívat. Dobré ráno, přejeme.
3: No, dobré ráno, ty vás jsem se dovolal. To není možný. Vás všetky.
2: Dobré ránko.
3: Pojďme na to, co tam máme za volbu.
0: Ještě nevím jméno, jak se jmenuješ, promiň?
3: Kaj mě Hudy.
0: Hudy. Hudy.
3: Hudy, jasně.
0: Hudy. Eva Farná zaspívá, já jsem úplně jakoby teďka trošku v nervu, Eva Farná zaspívá The Best, buď jako v opeře, tedy jakože opera zpěv, drží si oči, nebo to zaspívá jako malýmu dítěti, jako u kolébavku, takže to dokáže, a nebo to zaspívá

0: bývá za C vyber jako během milování. Tedy během milování. Jakože...
1: No, během, zajímavé možnosti.
0: Během milování. Takže?
1: Za A.
2: Jo, dobře, dobrý faroušek, tak se mi to líbí.
0: Takže přát, jako the best, v operní verzi jsem ještě neslyšel. Máš text? Máš text před sebou?
2: Mám text.
0: Dámy a pánové, tohle je finále. Jukebox speciál, Eva Farná, opera,
2: děkuji ti, Hudy. To už teďka?
0: Teď.
2: Hajko.

0: come to me wild and wild. When you touch it, come to me
1: wild.
0: Wild, furte, jo?
1: Kde to je? To
0: ty jsi úplně karaoke hvězda. Everything I need.
1: Wow, my to tady děláme everyday.
2: A jedem.
1: Give me a lifetime of promises and a world
0: of dreams. To už bylo normálně, počkej, opera.
2: No právě.
1: Nahoď se, nahoď se.
0: Já musím na ten
1: Pecková.

0: to snad není, možný. Co se to stalo teďka? Já jsem, mě explodovala hlava, o tom jsem slyšel. 28 let tady vysílám, 10 115 ranních show. 115, Evo, co to bylo?
1: Něco krinivýho.
0: Hudy, co jsi tomu říkal?
2: Dobře jsem zvolil, co?
1: Dobře jsi zvolil, děkuju.
0: Takhle, a zbývá ještě 3 minuty pod kresu a já se omlouvám, ale já budu hrát proti pravidlům, že naši posluchači si to zaslouží. A Eva je prostě materiál, který tady dlouho nebude. Takže, operu máme za sebou, poprosím tě, jako dítěti.
1: You simply the best.
0: Pojď.
1: Better than all the rest.
0: Ještě uber, ještě uber.
1: Better than anyone.
0: Ještě uber.
1: Anyone I've ever met.
0: Ještě uber.
1: I'm stuck on your heart. Zpěj už. I hang on every word you say.

0: Hezky.
1: No a asi tak nějak všichni tušíme, že zase...
2: Ne to, Leoši! Leoši, ty pojď do trojky a přestaň mi takovýhle věci dalívat.
1: Během milování, Hudy, jsme připraveni, je tady v finále. Katko zkusí nahodit, kde jsme v textu.
2: Tak to musíme ve featu, ale to nejde sama úplně.
1: Pojďme ve featu, Miraj, pojď. Mezihra, teď je Ságo. Teď je Ságo, pojďme
3: se... Ale Ságo je předehrá.
1: Pojďme, no si, to jo. Pojďme se slíknout, to nám pomůže. A pak Miraj, Eva, Katka, Leoš, Hrobeso. Pojďme na to, ajde.
2: Pojď. You're the best, you're the best, better than all the rest, better than all the rest.
3: Kluci, kluci, přidejte se, nemůžete to nechat na holkách. Pak ty vztahy končí špatně.
1: Eva sama, Eva sama, Eva sama.
2: Yeah, you're simply the best.
3: To už rád slyší.
2: How to promote your song by Leo Šmareš.
1: Chobot je rád, chobot je rád. Dámy a pánové, Eva Farná, ještě jednou. Evo, děkujeme moc krát.
3: Děkujeme, mějte krásný den.

0: Ranní show na Evropě 2 je ve finále. A přichází... Zlatková patrola. Ivana.
1: Správný směr vždy mají.
0: Je. Ivana.
1: Ivana, ano, dobré ráno.
0: A Koťák. Pardon, Koťáku, ještě jednou.
2: Dobré ráno.
0: Tak, neboli...
2: Jak si říct, že je Ivana dneska pěkně rozjívená.
1: No tak no a co?
2: A dobře, máš to.
1: No a co? Děti krásně a tak?
0: Začíná vaše show, takže máš slovo.
1: Vy jste se bavili o té nový show, když jsme u těch show. O té reality show nový. Seznamovací. Viděla jsem to.
0: A?
1: Líbí se mi to.
0: Takže ještě jednou, ta show se jmenuje...
3: Are you the one, Česko?
1: Tak. Are you the one?
0: Tak jestli tady někdo byl v televizní show tohoto typu, je to Koťák.
2: A... V tohoto typu?
0: No tak je to vlastně nikdo z nás nebyl tak blízko televizní show na pokračování, kdy se jako vypadává, než ty.
3: Nadpis reality show.
2: Počkej, ale to je skvělé, já si teďka vlastně uvědomuji, že kdybych právě zvolil tu strategii, že bych tam byl na ty holky takovej víc jakoby milej.
0: Ty jsi byl hrozně milej.
2: Takový pářící se skoro.
1: Když jsi přišel a říkal si, jsou nadšený, byli nadšený. Prostě nic ze sebe
2: nemohl. Nadšený,
1: no, nadšený,
2: já si myslím, no.
0: Ty jsi totiž proměnil Survivor, já jsem to viděl, a ty jsi to proměnil trošku na Bachelora. Že ty byl jsi tam vlastně ty a kolem sebe si měl prostě členky kmene a všechny,
2: Amazonky.
0: Všechny tě chtěli a ty si je postupně vyřazoval.
3: Akorát kokosem nikoho moc neohromí.
2: Je to pravda, no. Tady máš můj kokos.
0: Musí přijet na nějaký luxusní kánoji maximálně. No nicméně teda, are you the one?
1: Ano.
0: Takže?
1: Je to dobrý, akorát já tam chci víc už v těch vztahů, toho erotického napětí, protože teď se tam prostě hádají holky mezi sebou, jo. Ale ono je to taky teda zajímavý.
3: A když
1: to...
3: už tam někdo s někým skončil v posteli.
0: Cože?
1: No to jo, ale nic spolu neměli, on za ní vlez do postele jenom.
2: Jo.
1: Za tu Marii.
2: A je to teda tak, že těch 10 párů vybral počítač?
1: Ne, počítač, a jaký
2: oni se,
1: věci.
2: Oni se hledají, ne? Nebo?
1: Oni se hledají, mají zjistit, jestli spolu mečujou. A tak, no. Jako já na to koukám, no a co?
2: No ty bys to poznala? Ty bys to poznala?
1: Já vím, že si mečujem, třeba.
0: Ty bys si poznala co?
2: No jestli by Ivča poznala, on tam máš tam 10 párů. A ty páry mezi sebou, je tam 10 dokonalých párů. A jde o to, jestli se ty páry teda poznají mezi sebou.
3: Oni se musí najít, jo? Víš,
2: oni se musí
3: mezi
2: najít.
3: Těma všema.
0: Jo, oni neví.
1: Oni neví.
0: Je to skryto.
1: A oni zkoušejí, pak přijdou k takový jako věci digitální, tam dají ruce třeba, řeknou, my si myslíme, že jsme jako ten
2: dokonalý
1: perfect
2: pár.
1: Couple.
0: Aha.
1: A oni jenom, ne, nejste.
2: Ne, nejste, znova.
1: Takže musí jít jako hledat jinam.
2: A v tom je to zajímavý, že
0: oni potom... Představ si, kdyby tohle bylo v reálném životě.
3: U oltáře.
0: Kdyby si se svojí manželkou, kdyby vymysleli tenhle ten stroj a ty přijdeš se svojí manželkou a teď ten stroj by něco řekl a ty, no tak nashledanou.
2: My už ale máme dvě děti, no to je jedno, bohužel.
0: No, bohužel, no.
2: Co se dá?
0: A ty jsi chtěl říct, že co?
2: Už nic.
0: No ne, to dořekni.
2: Já totiž zapomínám myšlenky, takže...
1: My jsme zase u té svatby totiž.
0: Ty víš, co říkal?
3: Ne.
1: A třeba
3: se to dozvíme během jejich vysílání.
0: Tak, tady jsou Coldplay a my to najdeme teďka, co jsi říkal, jo?

0: 9.14, tohleto je Evropa 2, už neříkáme ranní show, protože teď se propojili dvě skupiny, dva programy, tedy ten program mezi 6. a 9. a program mezi 9. a 11. Takže ve studiu je se mnou Katka pořád.
1: Ano.
0: Ale už je tady hlavně Ivan a Koťák.
1: Dobré ráno ještě jednou.
2: Dobré dopoledne.
0: Tak a my jsme tady řešili před písničkou soutěž, reality show, televizní pořad, Are You The One Česko, seznamovací záležitost. No a teď já odbočím, znáte to, když vás někdo přeruší při myšlence, jo? Začne se řešit to přerušení, ta odbočka, pak se chcete vrátit a nemůžete si vzpomenout, co jste chtěl říct. Přátelé, to je k nesnesení. A my ale naštěstí máme techniku. My si to můžeme pustit, ten starý stup. My tomu tady říkáme VAR. Je to takový fotbalový VAR. Takže, Koťák měl něco na srdci, já jsem mu skočil do řeči, omlouvám se za to ještě jednou, pak jsme to už nenahodili. Ale já jsem si ten vstup vytáhnul a vrátíme se v čase a ty budeš moc navázat, protože teďka vlastně vznikne paralelní vesmír, ve kterým tě Leoš Mareš nepřerušil.
1: Protože to byla určitě hrozně hluboká myšlenka, pozor no tak, na to, jo?
2: Takže já jiný nemám.
1: To soustředit.
0: Takže pozor, ta ukázka bude mít 12 vteřin. Takže Ivana, ty se skočíme omega 13, prostě vrátíme se o nějaký okamžik zpátky do minulosti, kdy Ivana mluví o tom, jak probíhá v té show Are You The One Česko, to, že se ty jako páry dají dohromady a přemýšlí, jestli jsou skutečně vybráni správně. Takže pozor, jdeme na to.
1: A oni zkoušejí, pak přijdou k takový jako věci digitální, tam dají ruce třeba, řeknou, my si myslíme, že jsme jako ten
2: dokonalý
1: perfect
2: pár.
1: Couple.
0: Aha.
1: A oni jenom, ne, nejste.
2: Ne, nejste, znova.
1: Takže musí jít jako hledat jinam.
2: A v tom je to zajímavý, že oni se potom...
1: Tak mluv.
0: V tom je to zajímavý, že?
1: No pojď, broučku to dáš.
2: Ne, já to musím dát.
0: Nenahodilo tě to?
2: A v tom je to zajímavý,
0: že?
2: Že tam těch 10 párů je, že jo, a ne... Bohužel, ani škrt, no. Já jsem úplně spocený na zádech, nedělejte mi to.
0: V tom je to zajímavý, že?
2: Je to zajímavý.
1: Nechtěl jsi mluvit, že je to...
0: Ještě jednou.
1: A oni zkoušejí, pak přijdou k takový jako věci digitální, tam dají ruce třeba, řeknou, my si myslíme, že jsme jako ten...
2: Dokonalý
1: perfect
2: pár.
1: Couple.
0: Aha.
1: A oni jenom, ne, nejste.
2: Ne, nejste, znova.
1: Takže musí jít jako hledat jinam.
2: A v tom je to zajímavý, že?
1: Že oni se,
2: to možná tím, že já používám ty zbytečná výplňová slova.
0: V tom je to zajímavý, že oni se.
1: Oni jsi nechtěl říct, podle mě.
2: No tak já jsem chtěl říct primárně to, že je to zajímavý, že tam je 10 dokonalých párů a že ty páry se jako musí
1: najít.
2: Že se musí najít.
0: Jo, to je zajímavé.
2: No, ale chtěl jsem, ale zároveň jsem chtěl říct, co se stane, když oni se jakoby dokonale spárujou.
1: Ano.
2: Tak máme dokonalý couple, oni přijdou do té kaple. Našli jsme tu ideální dvojici a co, teď je vyhodí.
1: Oni mají dovču pak už, to tam pořád říkají. Mají dovolenou už pak, nemusí
2: nic. Ale kdo
1: nic.
2: To teda vyhraje? Podle čeho to kdo vyhraje?
1: To pak bude nějaký, to ještě nevím. To už ještě nevíme.
2: Jsme nabití.
1: Zjistíme.
2: Zeptejte se.
0: Ranní show, dobré ráno. Evropa 2, dobré ráno.
3: Dobré ráno, já jsem jenom chtěl k tomu, jak jste se bavili ohledně toho, že si vyberou ten perfektní meč, tak vlastně to už byl jeden český film, nevím, jak se jmenoval úplně, kde jim počítač vybíral.
2: Jáchyme hodil
1: paní,
2: do stroje.
1: Paní Brejchová tam hrála.
0: Ne, ne, ne, nebylo to Jáchyme, ale máš pravdu, že jim počítač vybíral ideální partnery, máš
1: byla
0: pravdu.
1: Byla to svatební cesta do Jilí? Ne, bylo to Brodský a paní Brejchová. A počítač obrovský, taková obrovský místnosti jim vybrali...
3: Mašina, přesně tak.
1: No, mašina jim vybrala jednu lékařku a pak nějakýho pěvce, myslím, operního. A oni pak zjistili, že se stejně mají rádi i bez vědců.
0: Yeah.
1: To je nádherný film.
0: A to je konec.
1: To je nádherný film. Takže to je tak krásný, ale...
0: Takhle
1: to...
0: má skončit ranní show. Děkujeme. Díky moc a začíná Ivana. A moc děkujeme za tu informaci. Ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Čau. Ještě ranní show, Evropa 2, dobré ráno.
4: Dobré ráno, šefili, bylo to hodíme se k sobě miláčku.
0: A je to.
1: Oh.
0: A to je ta informace.
4: Hodíme se k sobě miláčku.
0: Ano, a to, pojďme si říct, že Are You The One Česko je vlastně anglický název, nebo anglická verze názvu Hodíme se k sobě
1: miláčku.
0: Tak jo, děkujeme, to byla ta poslední věc, která nám chyběla. Měj se, ahoj.
4: Dobrý den,
2: nádhera.
0: Zítra. Katko, hodíme se k sobě?
1: Určitě miláčku.
0: Tak ráno.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno. It's a beach. Beach. Nice boy.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux prostřešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Jaké pan

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
5: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Tak tady dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Máme 9 hodin 32 minut, já jsem Koťák, Ivanka je naproti mě.
1: Chtěl jsi mě něčím překvapit.
0: No je tady téma, který je naprosto neaktuální, přátelé. My se totiž podíváme do zimy, já se občas tak jako dojímám nad některými tématy a zaspomínal jsem, jaký to vlastně bylo, když jsme se na základní škole měli vydat na ten lyžák. Taková ta klasika, jezdí se na lyžák. No jo, ale to mě nezajímalo tolik, ale říkal jsem si, co se děje s lidmi, kteří na ten lyžák nejedou. Tak, jestli pak víš.
1: Jsou ve škole v jiný třídě.
0: Jsou v jiný třídě.
1: Ježišimaria. Jsem dělal úplně blbě.
0: To je úplně traumatický. Já jsem přemýšlel, jak se tomu vyhnul, protože nikdo nechtěl být v C-čku, že jo? Tam byli samý dezoláti.
1: A nejdu si v C-čku týden. Ale spíš proč nejdeš na lyžák? Protože mně se to stalo jednou. Já jsem nejela jednou na lyžák, protože jsem závodně tancovala a tak mi to bylo zakázáno, abych si nezlomila nohy. A přesně jsem byla deportována do jiný třídy. A to bylo ještě na základce, no.
0: Tak já nevím, asi koruny občas můžou jakoby rozhodnout.
1: Děti na to nemají, nebo rodičové, nemoc, jenže to pak jsi doma asi a v jiný třídě. Ty jsi byl takhle v jiný třídě?
0: Já jsem nikdy nebyl na lyžáku.
1: No takže jsi byl v jiný třídě.
0: Takže jsem byl v jiný třídě, no. No peklo, proto jsem si na to vzpomněl, to je šílený. Ale my si spravíme chuť, přátelé, MGK a Wiz Khalifa už za chviličku tady na Evropě 2.
1: Jestli pak takový MGK jezdí na lyžák třeba?
0: Určitě.
1: Že jo?
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
7: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
9: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
12: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
11: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
13: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Patulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
14: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Jestli tohle náhodou nejsou Papa Roach v éteru Evropy 2, 15 minut před 10. hodinou, já jsem Koťák a tohle je Ivanka.
1: Dobré dopoledne už se teď říká, veď? Co se vlastně říká, 9.45 už je dopoledne.
0: Dobrý dopono.
1: Včera jsem viděla jednoho stand-up komika, který mě moc baví, který vyprávěl o něčem, co mě už dlouho napadalo, ale bála jsem to se to říct nahlas a tak on mě inspiroval, abych to řekla nahlas tady. A je to takový fakt, který mi přijde taky nesmyslný, přesně jako jemu, když je dobrý animák, typu Shrek nebo typu Toy Story, typu prostě tohoto, tak on říká, já nechápu, proč, je to dětský film, proč tam dabujou ty velký...
0: Ty starý chlapy prostě.
1: Ty velký jména.
0: Tim Allen, 70 let, že jo. Jasně, Tom Hanks, 65.
1: On říkal, úplně vidím toho mýho malého Johnnyho, který mu jsou 4, který říká, tatínku, já chci na ten film, on tam prý mluví Tom Hanks. Víš, jak jako nedává to smysl, že úplně. Ale já jsem se nad tím zamyslela i z jiného úhlu. A to je jenom taková informace pro tebe pozitivní, aby ses mohl těšit třeba, až jednou budeš mít rodinu, jestli chceš, nevím. Ale kdybys teď nic neříká, takže teď jsem prostě šlápla takzvaně do lejna.
0: Mlčení je souhlas.
1: Tak miluješ animáky, když máš děti.
0: Já miluji animáky úplně celý život.
1: Takže Tom Hanks tam je pro ty maminky, pro ty tatínky, že jo? No a to bych tomu stand-up komikovi řekla, kdyby mě slyšel, ale...
0: To se nestalo.
1: To se nestalo, bohužel.

50 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Save Your Tears neboli Šetři slzy v podání Víkenda na Evropě 2. Máme 9 hodin 53 minut k tomu. Umělá inteligence je obecně věc, která je prospěšná.
1: Je to tak?
0: Souhlasíš.
1: No tak
0: no,
1: jak...
0: Ale bohužel v diskuzích se nám teďka častěji a častěji stává, že i třeba Ivča, kdokoliv z mého okolí, mi ukazuje nějakou věc, říká, podívej se na to, to je prda. A já říkám, to je ale umělá inteligence. Takže Ivanka mi teďka ukazuje údajně slona, kterého vyčlenila jeho tlupa. Ten slon je zajímavý tím, že představte si opravdu slona, který ale vypadá jako korgi. To je taková ta odruda toho pejska, co jí chovala královna britská. Má taky ty malinkatý nožičky. A Ivča mi ukazuje slona, který má super krátký nohy a říká, vidíš to, to je ale neuvěřitelný, veď to je opravdový slon. A já říkám, to je blbost, to není opravdový slon.
1: Ale on je to fakt
0: slon.
1: Prýho, Ježíš narodil se trošku jinej.
0: Teď má 20 centimetrový váma... nožičky. Jako.
1: No a co,
0: a je to slon.
1: Je to Dumbo.
0: Ivano.
1: A to je vám, co nevěříte prostě...
0: Buď racionální. No, mě prosím tě zajímalo, jestli tak říkal, žirafy, oni spí ve stoje? Spí žirafy ve stoje?
1: Určitě
0: spí ve stoje.
1: Je to jako koně.
0: No a dobře, a tak, tak víte co, tak řekneme si to až po 10. hodině.
1: Já
0: si to radši připravím.
2: Už ve středu tě v odpolední

0: výherný tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
2: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
3: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
3: Na Evropě 2.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
3: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilník.
3: Na Evropě 2.
12: Komedie Omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu, tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
13: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a 2 minutky po 10. hodině. Káťa Říhová a zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Řidiči, kteří dnes pojedou po dálnici D35, budou svědky unikátního přesunu. Ve směru na Ostravu se tam bude z vojenské posádky v Přáslavicích přemysťovat po vlastní ose 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie budou nacvičovat jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici jezdí opakovaně až do 3 hodiny odpoledne, a to na zhruba 9-kilometrové trase z Kocourovce na Velký Újezd. Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko se omluvil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za svá dřívější ostrá slova na jeho adresu. Uvedl také, že od Běloruska, které pomáhá Rusku s jeho invazí na Ukrajinu, by nikdo neměl předpokládat vojenské akce. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. 2 vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní od 1. července. Za 23 jednotek zaplatil soukromý dopravce RegioJet, který bude na hlavních tratích v kraji zajišťovat dopravu v dalších 15 letech, zhruba 4 miliardy korun. Kraj dopravci za provoz vlaků zaplatí za 15 let přes 11 miliard. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Muzikál Klan Baťa v režii Adély Laštovkové-Stodolové bude mít dnes večer premiéru na letní scéně Muzea Kampa. Je to příspěvek k letošnímu 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. Muzikál diváci zhlédnou pod širým nebem na nádvoří pražských Sovových mlýnů, v nichž muzeum sídlí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy je nehoda na 3. kilometru u Radonic. Je to hromadná nehoda, kolona je dlouhá až na 10. kilometr. A na pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte silný provoz před sjezdem na Ořech od nájezdu z D1 na okruh.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Od západu se nám bude postupně zatahovat a přidají se přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě naměříme až letních 25. Tolik zprávy, je úterý 16. června a na Evropě 2 pokračují Ivana s Koťákem.
5: No a abych se přiznala, se nemůžu dočkat na nějaký ten detail ze života žirafy nebo slonů. Budeš o tom mluvit?
0: Budou to sloni, budou to žirafy, budou to červozoči, všechno.
3: Evropa 2.

0: Slucháte Maximum muziky Evropy 2, od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivanka. Příjemné dopoledne, ladíte Evropu 2, bavíme se o žirafách, neptejte se proč.
1: No, protože je to hezký se bavit o zvířátkách, že? Ty jsi mi říkal, že mi řekneš nějakou zajímavost nebo něco, co
0: no,
1: nevím.
0: Zajímavost. Já se občas jakoby zaseknu a řeknu si, hele, jak spí vlastně žirafy. A díky tomu začnu prostě zjišťovat, jak spí žirafy. Předpokládá se, že žirafy spí ve stoje stejně tak jako koně.
1: To jsem řekněme, si myslela.
0: Ale i koně, i žirafy normálně hluboký spánek aplikují, takže si jdou opravdu jako lehnout a lehnou si na zem.
1: Ne.
0: No pozor, ale ta žirafa má hrozně dlouhý krk.
1: A ta žirafa, vlastně ona leží a má ten krk nějak zamotaný, nebo?
0: Ona je normálně jak položený. Pes, Ivanko, ona jak pes. Víš, jakože, ale ty máš teda bohužel psa, který nemá krk, takže to ty, u tvýho psa to není jako zřejmý, jo?
1: Můj pes nemá ani nos, no.
0: Ne, ani nos, ale jsou takový ty pejsci, co se jakoby stočí do takového klubíčka.
1: No.
0: A ta žirafa se taky umí stočit do toho klubíčka.
1: Takže ono jenom takhle se jako na hada, takzvaně, spíš.
0: Jako kdyby stočí se na hada.
1: Stočí
0: no.
1: se na hada.
0: Těch zajímavostí o žirafách tam je víc. Mě třeba fascinuje to, že když se jim narodí mládě, že to narození probíhá vlastně pádem.
1: Počkej, to vypadne a jde?
0: Ono ale spadne prostě, ono s tím mámy vypadne.
1: No.
0: Což znamená, že to dítě vypadne, nebo to mládě vypadne třeba z 2 metrů na hlavu.
1: No,
0: prej se jim většinou nic jako nestává.
1: Já se na to koukala i nějak párkrát na YouTube, že mě to zajímalo, jak nějaký samice nějakých živočichů rodí. A je to opravdu strašně zajímavý, ale my opravdu, když se nad tím zamyslíš, když jsme u těch porodů a u toho mateřství, my jsme opravdu živočišný druh, který je vlastně skoro neschopný. Protože si představ, že mládě žirafy spadne na zem asi ze 3 metrů a ona jenom ta žirafa. Prosím tě, pojď, oklepej se. A žirafátko hned prostě.
0: No se postaví na ty chůdičky a jde, že jo. A my?
1: A my jenom 2 roky tady.
0: Za dva roky.
1: Dítě neumí nic.
0: No
1: tak jako, zase něčem jsme lepší.
0: A zároveň teda musím říct, že tady jen tak ještě pár zajímavostí, mají velké srdce, a mláďata přicházejí, to už jsme si řekli.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
0: A tohle pozvánky na festivaly.
5: Ahoj, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
4: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
2: Evropa 2.
6: Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy. Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1 Plus nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Ta žirafa normálně i včera dokáže běžet až 60 km v hodině, to je neuvěřitelný.
1: A spí jenom 2 hodiny. Jsem zjistila.
0: Spí málo, podřimuje a když se chce dobře vyspat, tak si k tomu jako kdyby lehne. U čeho já se vždycky zaseknu, říkám si, hele, ta žirafa má tak dlouhý krk. Co když jako není dobře a potřebuje si jako, víš?
1: Říhnout.
0: Odplivnout. Takhle.
1: No, tak to udělá, akorát to dlouho trvá.
0: To
1: dlouho to trvá.
0: Máme pro vás soutěž, přátelé, kamarádi, není to teda naše zásluha, ale pochopitelně Olven si pro vás něco připravil, slyšte dobře.
1: Ano, my vám teď chceme do života tak trošku přinést větší, jak to říct, no, svobodu, možná klídek. Jo, když se máš dobře, tak máš klid, co si budeme, jo? A nové možnosti. Hele, statistiky potvrzují, teď zase já budu chytrá trošku, jo, koťáku. Statistiky potvrzují, že na velkých milionových výhrách letos společnost vyplatila už téměř 4 miliardy korun. Olven by platil 4 miliardy korun.
0: A víš, co bylo super, my jsme vyhráli 4 miliardy korun, tak jsme si mohli udělat nějaký studio, který by bylo na jachtě.
1: Studio jako rozhlasový?
0: Že bychom vysílali prostě tohleto studio, tohleto všechno, akorát bychom to dělali na jachtě.
1: To jsou ty Piráti na vlnách, to už
0: na,
1: taky bylo.
0: Na Zakynthosu, ježišmarja, tak to je někdo výborný film.
1: Ale udělali bychom to akorát, my asi nemůžeme soutěžit. Jinak ještě tady musím zmínit, že samozřejmě hrajte s rozumem. Jinak určitě víte, že hazardních her se v Česku nesmí účastnit osoby mladší 18 let, to je jasný. No a ministerstvo financí varuje, musí varovat. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. No ale pojďme to teď trošku jako do toho pěkna dát. Co můžeme dneska vyhrát?
0: O dokonalý relax, pohodu a možnost si odpočinout. Olven posílá, já se moc omlouvám, trošku chrapčinečka.
1: Co posílá? Vruč?
0: Olven posílá do hry dárkový voucher do saunových světů Saunia v hodnotě 5000 korun a jeden stírací los. Maxi Zlatá rybka, dopřejte si zaslouženou odměnu a zkuste štěstí se zlatou rybkou.
1: Zkuste štěstí už teď, já pro vás, my pro vás budeme mít už za chvíli soutěžní dotaz, když správně odpovíte, tak vyhrajete všechno, co teď koťák tak krásně
0: 257 40888, to je číslo, které volejte, až uslyšíte single, který jdeme hrát právě teď. Tak volejte rovnou, jo?
1: Pojďte!

0: Jestli si teď něco s Koťákem přejeme, tak vykouzlit milionový úsměv z Evropy Urvie a s Olvinem. A to teď chceme vykouzlit někomu konkrétnímu. Je tam někdo? Haló?
1: Ahoj, Hanča.
0: Hančo, ahoj. Tak ty bys chtěla asi do sauny, viď? Chtěla bys vyhrát dneska s Olvinem tu skvělou cenu, že jo?
1: Ano.
2: Taková zajímavost, já jsem chodící encyklopedie. Údajně, když se saunujete velmi pravidelně, tak to snižuje pravděpodobnost srdečních chorob až třeba o 60%. Takže nějaký saunovací protokol, hele, paráda.
0: To zní krásně, Hančo, ne?
1: Ano.
2: Chodíš ráda do sauny, Hani?
1: Já si na to jako postupně zvykám, my chodíme s malou každý týden na plavání a chodíme do finské sauny. Mě to ze začátku nedělalo dobře a teď si na to jako postupně teda zvykám. Ale myslím si, že to má jako dobré účinky, co se týče imunity.
2: Je to tak? Souhlasím.
0: Je to tak. Další otázka. Máš ráda peníze?
1: Ano. Kdo by neměl?
0: Konečně někdo upřímnej. Hele, pojď, mám pro tebe soutěžní dotaz a držím moc palce. Kolik letos Olvin vyplatil na milionových výhrách? Za A téměř 4 miliardy korun, za B více než 4 miliardy korun, za C více než 5 miliard korun.
2: My jsme to tady zmiňovali, to jenom můžeme prozradit.
0: No, je to buď téměř 4 miliardy, více než 4 miliardy, anebo více než 5 miliard. No. No.
1: Jakže to bylo 4, 5?
2: Bylo to téměř 4 miliardy.
0: Téměř, nebo více než 4 miliardy, nebo více než 5 miliard.
2: Pojďme si říct, že 4 miliardy jsou jako fakt hodně peněz.
0: Hodně. Ono by stačilo třeba skoro ty 4.
1: Já si myslím, že téměř 4 miliardy.
2: Cože? Jak jde o chechtáky, tak mají všichni dobrou intuici, co?
0: Že jo? Jak si to přemýšlelo hned? Hančo, no tak moc gratulujeme. S Olvinem ti posíláme krásnou cenu.
1: Super.
0: A užij si to.
2: Vydrž mi na telefonu a my pokračujeme. Ano. Další porcí Maxima muziky Evropy 2. Legendy jsou zpátky. Přátelé.
3: Maximum muziky Evropa 2.
2: BTS v éteru Evropy 2.
0: Já myslela my a ty jsi myslel tu kapelu. Posloucháte
2: BTS
0: Evropu,
2: a my.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju!
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v výjimečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
12: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
13: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
13: Muhammad Komar na skat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
14: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
15: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
16: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofia Mežmež, Vohnout, Rytmu, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. My jsme dneska nepřáli k svátku a bude to Zbyněk.
1: Zbyněk. Zbyněk má svátek. Neznám žádnýho.
0: Zbyněk. Zbyněk Pantůček, to je nějaký člověk, který dělá dabing.
1: Je to zpěvák. No. Toho, toho jsem známala, opravdu.
0: A Zbyněk Polerejch ještě.
1: A pak je tady Pavel Cejnár ještě.
0: A pak je tady Pavel Cejnár. Pavle, musím se tě, teď už si slyšet.
1: No, ještě nejsi?
0: Tak já teda nevím, já jsem tady vytáhl všechny šable.
2: Všechno hlavně nevytahuj, prosím
0: dobrý,
2: tě.
0: Dobrý.
2: To bych nebyl rád, takhle na začátek mé směny.
0: Zastrkávám zpátky, Pavle.
2: To taky bych nedělal, no ale.
1: Prosím vás, kluci, uklidněme se.
0: Jaké je tvé oblíbené zvíře v zoo a proč je to žirafa?
2: Je to tučňák.
0: Je to tuč.
2: No.
1: Ale jak byl hned takovej, hned věděl?
2: No, protože tučňáci jsou super.
1: A máš rád
2: pozorovali jste někdy tučňáky?
0: Mně
2: připadá, že jsou jako, mně se líbí, jak mají ten, to kvádro na sobě, že jo, jak dirigenti a potom jak jsou rychlí a jsou takový jako...
0: No hlavně oni nepotřebují ani ten pekáč, že oni se kloužou po bříšku, takže oni skočí takovou
2: šestu dopředu
0: a valej to dopředu,
2: přesně.
0: Takže já jsem velký fanda.
2: Žiraf, to si říkal.
0: Žiraf a tučák je taky rád, protože Pittsburgh Penguins.
1: To je jedna věc. A pak Happy Feet, jestli jste neviděli film, animovaný, skvělej, tam tančej tučňáci. Co víc?
2: No jasně.
0: Tak to jsou tipy na dnešek, pokračuje Pavel Cejnár mezi 11. a 13. hodinou. My se těšíme zase zítra. Ahoj!
1: Čau!

0: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic-Con do Brna. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.
5: Evropa 2.
6: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
5: Evropa 2.

0: song. Líbí se nám Ellie Goulding, nás přivedla do chvíle, kdy odbyla 11. hodina. Evropa 2 má pro vás čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Dobré dopoledne. Na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu se dnes uskuteční poslední ze tří koncertů Evy Farné. Předcházela mu vystoupení 13. a 14. června. Farná se stala první českou zpěvačkou, která má vlastní show v Edenu. Fanoušky koncertů mimo jiné čekalo překvapení v podobě ohlášení nové desky ADHD Pop, která oficiálně vyšla včera. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch a do konce týdne to pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů. Mimořádně teplé počasí dorazí ve druhé polovině týdne i do střední Evropy, takže v Česku lze o víkendu očekávat i super tropický den, což znamená teploty nad 35 stupňů. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metrů a široké více jak 3,5 metrů bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí ministerstvo financí. Lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Návrat vlků do krkonošské krajiny už je realitou. Aktuálně žije na území Krkonošského národního parku minimálně 11 vlků. Žijí na 2 až 3 vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Přestože návrat vlka představuje významné přínosy pro rovnováhu v české krajině, realitou jsou také škody na hospodářských zvířatech. Loni bylo v Krkonoších zaznamenáno 53 nahlášených útoků.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S kolonou počítejte na dálnici D1 na cestě z Ostravy do Brna. U sjezdu na Bělotín na kilometru 311 je omezení a kolona asi na 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Od západu se nám dnes bude postupně zatahovat a přidají se přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě čekáme až 25 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno. Teď si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
0: Ano, pohodové úterý vám přeju, Zbyňkům všechno nejlepší, slaví dneska svátek, no a dobrou náladu, 4 minuty po 11, Evropa 2.
3: Evropa 2.
0: No a začínáme pohodově, Tera, anebo Galantis a David Guetta už za chviličku. Tak ještě jednou hezké úterý, s vaší Evropou 2.

je pohoda na maximum, taneční pohoda na maximum. Pokračujeme dál, Jonas Brothers, a já vám přeju stále dobrou náladu. Dejte si volume doprava, protože dneska budeme soutěžit víc, než jste normálně zvyklí. Budou dva zvukové signály, které vám dopomohou k tomu, abyste něco vyhráli, a dvě skvělé ceny. Detaily si řekneme už za chviličku na vaší stále dopolední Evropě 2.

0: Hezké úterní dopoledne vám přejeme. Tady je Evropa 2, která dneska bude hodně rozdávat. Já jsem to tak trošku jako nastínil. Tak za prvý, máme tady rodinnou palivovou kartu za 5000 korun od Klik.cz. Mám tady pro vás vlastně takovou otázku, nebo dá se říct takový soutěžní úkol, který budete muset předvíst. No nebude to úplně zadarmo, ale palivová karta za 5000 korun, kdo by ji nechtěl. No a první výherní zvuk je, jelikož to je palivová karta, zvuk tady toho závodňáka, jakmile ho uslyšíte někde mezi songy, volejte sem do studia na 257 408 888. No a potom tady mám ještě 4 vstupenky na akci Narozeninové staré pecky, která se koná už příští sobotu 27.6. v amfiteátru pod Turoldem v Mikulově. Tak tedy Leoš Mareš a spol. No a mám tady taky výherní signál, pokud to budete chtít, protože na starých peckách se bude hodně fotit. Tak jsem vybral zvuk fotoaparátu. Ten, jak uslyšíte opět mezi songy, taky volejte sem do studia. 257 400 888. Deepens a Sunfelt, anebo skvělá písnička Messi a Lola Young. Už za chviličku. Tak hezké úterý s Evropou 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřeby. Nice Boy. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
7: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
8: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
11: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
12: Evropa 2. There's a place in this old town.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Mendes a Camila Cabello, Señorita. Tak, fotbalové mistrovství je v plném proudu. Jasně. Můžete obvolávat pojišťovny jednu po druhé a strávit tím celý třeba fotbalový poločas. A nebo to nechte na nás. Srovnáme nabídky, doporučíme tu nejvýhodnější a vše zařídíme online během pár minut. Tak šetřete čas na důležitější zápasy. Klik.cz, tak proč to dělat jinak? Mistrovství světa je v plném proudu, doma kvůli fotbalu hrozí tichá domácnost, možná, že to tak je i u vás, a tak proto vyhrajte pro celou rodinu palivovou kartu za 5000 korun od klik.cz. Stačí se dovolat teď k nám do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak neseď jak pecka a potěš celý svůj domácí tým. Teď máte jedinečnou, ale opravdu jedinečnou možnost. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 257 4888. Rodinná palivová karta za 5000 korun. Potom by šáhnul snad úplně každej. Tak šup, pojďte na mě, ještě jednou telefon 257 400 888. A nebude to úplně zadarmo, tak já se ptám, komu se podařilo dovolat. Halo, tady je Evropa 2, kdo tam je? Halo?
1: Halo, tady je Míša.
0: Míša, no, tak prosím tě, Míšo, mám tady pro tebe takovou otázku, jo?
1: Ano.
0: Co řekne, máš doma manžela, přítele, nebo milence, nebo kluka?
1: No, mám partnera.
0: Partnera, takže prosím tě, co řekne partner, když mu ty zakážeš fotbal? To je ten úkol. Kouká na fotbal tvůj partner?
1: No moc ne,
0: moc ne.
1: Ale jako sleduje to.
0: Sleduje to. Tak pozor, situace, jo. Najednou prostě my hrajeme příští týden, minulý týden jsme hráli ve 4 ráno, příští týden hrajeme ve 3 ráno, teď ve čtvrtek hrajeme v 6 odpoledne. Najednou přijdeš domů, budeš něco potřebovat, nebo já nevím, on bude sedět na kanapi, bude čučet na fotbal, jo, a ty mu ho zakážeš, tak co on ti řekne? Klidně to řekni jedním slovem, pojďme na to, 3, 2, 1, teď!
1: Teď ne!
0: No, i takhle to může být! Přesně tak, teď ne, teď mě nech, chci fandit, chci se dokoukat a tak podobně. Tak prosím tě, pro tvýho kluka, tedy partnera a pro sebe, vyhrála si palivovou kartu v hodnotě 5000 korun od klik.cz. Když budeš potřebovat nějaký pojištění vymyslet, hele, klik.cz je k dispozici za pár minut a máte to bez problému a na ten fotbal můžete konec konců koukat oba dva dohromady a fandit spolu. To je dobrý, ne?
1: Super, děkuju, já si myslím. Mám obrovskou radost.
0: No, já taky za tebe. Tak prosím tě, vydrž mi na telefonní lince, domluvíme detaily a přeju ti krásné úterý s Evropou 2. Měj se hezky, ahoj, čau, čau.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Európa 2. Maximum nový muziky. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
1: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Činasky zpívali na Evropě 2 o selhání a já teďka budu mluvit, dá se říct, o takovým jako selhání. Představte si, má tady jednu takovou zajímavost. Zajímavost pochází z letiště na Madejře. Já nevím, jestli už jste tam byli nebo nebyli. Je známé takové jako letiště Cristiana Ronalda. Mimochodem, tuhletu oblast, jo, sužují časté turbulence a vyžadují speciální výcvik pilotů a někdy se tam přistává dokonce i na několik pokusů, ale o tom to není. Tady ta situace se stala pár dní nazpátek. Odehrálo se to, představte si, že 60-letý muž přelezl plot letiště na právě portugalském ostrově Madeira a běžel po runwayi, aby stihl letadlo, které už bylo zavřený a už rolovalo a chtělo zlítnout, jo. Připravoval se jednoduše ke startu. Cíle nedosáhl, protože ostraha ho okamžitě zadržela. No a on to vysvětoval tím, že měl naspěch, že prostě na to letiště přišel pozdě, ale že to chtěl stihnout. No prostě to dobíhal jako nějakou tramvaj, kterou jako dobíháte, ale samozřejmě se mu to nepodařilo. Muž byl zadržen, no a tohle se prostě nedělá, teďka bude pikat za to. Tak prosím vás, jestli někam poletíte, teďka budou ty dovolený výlety, tak chce to hlavně přijít včas. Chce si to hlídat ten čas. No a když budete s Evropou 2 před tím odletem, tak my čas do éteru říkáme skoro pořád. Takže třeba teď je 11 hodin 50 minut k tomu. My jedeme prostě živě. Takže když někam poletíte a budete poslouchat Evropu 2, tak nemůžete přijít pozdě. To nám věřte. Evropa 2. Evropa 2.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
3: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
3: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
7: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
3: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: Ten nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
3: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
3: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
10: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.

0: Meraně.
1: Hezké poledne. Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách. Návrh plošného zákazu má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Ministr školství Plaga tvrdí, že aktivní pohyb a nepoužívání mobilů ani během přestávek má podle dat z května na děti pozitivní vliv. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září roku 2027. V Kalifornii na Edwardsově letecké základně se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Všech 8 členů posádky zahynulo. Podle prohlášení se letoun vydával na rutinní zkušební misi. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Benešově skončila hrubá stavba školní družiny pro základní školu Dukelská. Náklady na stavební část představují 186 milionů korun. Jde o jednu ze největších investic města za poslední léta. Práce začaly v polovině loňského srpna a pokračují podle plánu. Hotovo by mělo být do 22. března příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Běloruský diktátor Aleksandr Lukašenko se omluvil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za svá dřívější ostrá slova na jeho adresu. Uvedl také, že od Běloruska, které pomáhá Rusku s jeho invazí na Ukrajinu, by nikdo neměl předpokládat vojenské akce.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S kolonou počítejte na dálnici D1 na cestě z Ostravy do Brna. U sjezdu na Bělotín na kilometru 311 je omezení a kolona asi na 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Od západu se nám dnes bude postupně zatahovat a přidají se přeháníky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě čekáme až 25 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno. Teď si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnara.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
5: Ladí vás Evropa 2, ještě bude jedna soutěž, tak nikam neodcházejte. Teď z Maxima muziky Two Colors nebo Justin Bieber. Tak hezké úterý.
3: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Ladí vás úterní odpolední Evropa 2 Pem Rabbit právě teď. Za chviličku bude i Pink. Připravujeme flashback a čekáme na soutěž Evropa 2.

0: úterý vám přeju. 20 minut po 12. hodině vás ladí Evropa 2, to je dobře. Tohle je skvělá Pink. A je to tady opět, staré pecky, a to v Mikulově. Bude to první prázdninový den, tedy v sobotu 27. června od 19.30. Staré pecky se vracejí v nejlepší formě a v klasickém stylu, tedy v amfiteátru v Mikulově. Narozeninová sestava hostů, Sagvantofy, Katka Říhová, Kapitán Demo, Honza Bendik, Ego a nejslavnější legenda jako překvapení. To je největší mejdan léta. Leoš oslavil 50. stále je slaví, tak uvidíme, co se mezi léty 1976 a 2026 naučil. Pokud bys náhodou nevyhrál a chtěl přece jenom oslavit narozeniny s Leošem, můžeš si vstupenku koupit, a to na ticketportal.cz. Tak vezmi partu anebo i děti na koncert Leoše Mareše, který je spojen s vystoupením dalších velkých hvězd. Narozeninové staré pecky Mikulov, sobota 27. června. Vypukne to, jak jsem říkal, v 19.30. Ještě jednou vstupenky na ticketportal.cz anebo právě teď z našeho vysílání, protože mám tady celkem 4 kousky. Takže buď pro celou rodinu, a nebo pro vaši partičku. 257-400-888, kdo se teď ve správný okamžik dovolá, mám tady velmi lehkou otázku, takže pravděpodobnost výhry je veliká. A já se ptám, komu se podařilo právě teď dovolat? Halo, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Zdravím, tady Petr.
0: Petře, já tě zdravím. Peťo, už jsi byl někdy v Mikulově?
1: Byl.
0: Už jsi byl někdy v amfiteátru pod Turoldem v Mikulově?
1: To teda nebyl.
0: To nebyl. Takže poprvé by si tam navštívil. Aby si navštívil narozeninové staré pecky, tak tady mám otázku a ptám se, ve kterém amfiteátru se odehrají letošní jediné staré pecky? Buď za A Plzeň, Lochotín, nebo za B Konopiště, nebo za C amfiteátr pod Turoldem Mikulov?
1: Těžká otázka, ale těžká.
0: Za C, ano, za C, je to tak. Hele, kdyby si udělal chybu, tak bych si normálně pro tebe došel. Ale udělal si to správně. Tak prosím tě, užij si to s celou partou. Máš tady celkem 4 vstupenky. Ještě připomínám, že starý pecky v sobotu 27. 6. v amfiteátru pod Turoldem v Mikulově, bude to velkolepý. Jak znám Leoše, tak prostě za to vezme pořádně, jak je zvyklej. Tak, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily, měj se hezké, ještě jednou uži si to a hezké úterý, ahoj.
1: Dobrý, díky, nazdar.

0: Na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: A zoo třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklep do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy. Ahoj, tady Nice Boy. Nice Boy to má náboj, tady Nice Boy. Ahoj, když přístroj, tak Nice Boy. Enjoy, let's enjoy, nice boy. Sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč.
5: Bitch. Nice boy.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
16: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
18: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
19: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
0: Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.

Opa dvě Linkin Park, trošku kytar jsme si dali lehce po půl jedný. Evropa 2 Flashback. Na dnešní den jsem vybral obrovskou pecku. Já toho člověka mám rád a tu muziku, ta je prostě nepřekonatelná. Je prostě skvělá. Taneční, výrazový tanec, král popu, víc už asi nemusím prozrazovat. Je to americký zpěvák Michael Jackson. No a my si dáme z alba Bad stejnojmenou písničku. A podle mě vy, co máte rádi výrazový tanec, tak hnedka to s váma začne škubat. To je prostě bomba. Takže to je úterní Flashback Evropy 2, rok 1987, album Bad, song se jmenuje taky Bad. Pokud můžete, zastavte se na chviličku a protáhněte se. Michael Jackson, Bad a vaše Evropa 2.

0: Barbie. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
13: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Krysovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
15: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
16: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
17: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
0: Držíme ti flek i v Kutné Hoře. Evropa 2, 105,5

0: 9.49, přesný čas, úterý 16. červen, posloucháte Evropu 2, se mnou už je tady můj kolega Jindra Ekl, nazdar Jindro.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já musím prozradit, že Jindra jezdí na motorce do práce, no a o motorce mimo jiné bude mluvit i ve svém vysílání, to tady rozebírat nechci, ale musím na tebe prozradit, že jsi taky pilot takovejch těch lehčích letadel.
1: Ano.
0: Jak se tomu říká?
1: Jako říkáš tomu ultralight.
0: Ultralight, no, přesně tak. A já jsem tady mluvil, prosím tě, jednu takovou situaci, no, která se stala na Madejře, je známý to letiště, že tam jsou jako hodně turbulence, že se tam přistává na několikrát, že jo, tak podobně. A představ si, no, a vy ostatní taky samozřejmě, že mluvil jsem o situaci, kdy pán nestihl letadlo přímo na vlastně tom letišti, tak normálně přehodil kufr přes plot, přelez ho a jak to letadlo už rolovalo na runway, že už bude zlítat, tak si myslel, že to dohoní jako nějakou tramvaj.
1: No, to je nejlepší nápad ze všeho.
0: Že jo, tak jako nevyšlo to, už mu nezastavili, jako prostě by se dalo říct v městské hromadné dopravě.
1: Zastavili mu podle mě nějaký léčebně blízký.
0: No, možná jo, ale já jsem mluvil o tom, no, že když budou naši posluchači před odletem poslouchat Evropu 2, my tady pořád říkáme čas. I ty říkáš čas ve svém vysílání,
1: přesně,
0: že jo, kolik je.
1: Že se nestratíte prostě v časoprostoru.
0: No a to je ten rozdíl mezi, já nevím, různýma platformama hudebníma a rádiem s živým vysíláním.
1: Takhle, a nebo se... Nebo se můžete podívat při té platformě třeba na mobil.
0: Na hodinky, dobře. Ale my k tomu přidáváme i počasí.
1: To je ano, ale počkej.
0: A to na těch hodinkách už neuvidíte, teď možná říkají. A chytrý hodinky ukážou i
1: tam
0: počasí. Jako, tam je všechno.
1: Tam už ti to ukáže i EKG.
0: Ale prosím vás,
1: daleko.
0: Takovou tu náladu, kterou rozdáváme my, vám ano, ty hodinky nedají.
1: Tak obhájil jsi to.
0: Musel jsem to obhájit. Tak já se loučím, těším se zítra. Opět pro vás budu mít něco speciálního. Jindra pokračuje a já vám přeju hezké úterý. Tak hlavně, pozor, 12.51,
1: 50, přesně,
0: ať něco neprošvihnete. To vám přeje Evropa 2. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
3: Jaké pantomimy?

0: je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
5: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
2: Na Evropě 2.
12: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 13. hodina, aktuálně odbíjí. Pojďme na zprávy s Lucou na Evropě 2.
1: Hezké odpoledne. Škody po mrazech letos nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Poškozená plocha dosahuje 7200 hektarů. Nejvíce škod hlásili pěstitelé jablek. O formě a podmínkách podpory pro poškozené ovocnáře se v současnosti jedná. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Zuzka má teď slovo.
2: V Karviné, Starém městě, začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metrů a široké více jak 3,5 metrů bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí ministerstvo financí. Lávka by měla být hotová příští rok na jaře. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Povodí Moravy zavedlo po loňském uhynu ryb na Nových Mlýnech sadu opatření doporučených odborníky z Mendelovy univerzity v Brně. A to proto, aby se situace už neopakovala. Jedním z nich je posílení monitoringu lokality. Studie odborníků už dříve označila za hlavní příčinu uhynu mimořádně intenzivní.

0: Rozvoj Senic.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: 15 minut se zdržíte před dopravním omezením před mostem Šmejkalka na D1 z Brna na Prahu. A nesouvislá kolona převážně kamionů je na D1 v pravém pruhu mezi 212. a 196. kilometrem z Vyškova na Brno.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou máme slunečno, také odpoledne by mělo být polojasno až oblačno. Jen výjimečně k večeru dorazí více oblačnosti a může i zabouřit. Nejvyšší teploty šplhají na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměří až 26. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Jindra Eka.
2: Ano, máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás výčet těch nejzásadnějších věcí, o kterých byste dneska měli slyšet. Tak pojďme na to.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželovo takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
4: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Ahoj, tady Nice Boy.

0: It's a beach, bitch. Nice
1: boy. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
13: Předplaťte si časopis Mateří Douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxibek.cz. Více na mateřidouška.cz.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

Evropa 2 uvádí 12 dní s Bloodfestem, 90 šťastlivců, 6 lupenů denně, o víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Tohle byl Harry Styles, American Girls, určitě ví, o čem samozřejmě mluví nebo zpívá. A my teď trochu otočíme list a podíváme se do Santiago de Compostela, kam samozřejmě každým rokem míří hromada lidí, respektive poutníků, který tady to Camino jdou. Mimo jiné, je zajímavý, že vlastně ty svatojakubský stezky, tak oni normálně vedou nepřekvapivě, přes celou Evropu, dokonce i samozřejmě přes Českou republiku. Kdybyste vyráželi od Prahy, tak to jde kolem Berouna, přes jakoby Karlštejn a tak dále. Samozřejmě málo kdo má ty koule vyrazit na Santiago de Compostela třeba odsud. Většinou se přejíždí do Francie, odkud se jde. Každopádně klobouk dolů. Musí to být úžasný zážitek. Mám několik kámošů, kteří tam takhle byli. A co je jakoby velmi zajímavý, tak to je taková zvyklost, která je samozřejmě už opravdu jako... Co je dochováno o tom, tak tady ta zvyklost jako jede, a to konkrétně přímo v katedrále Santiago de Compostela. Je tam taková adrenalinová věc vlastně, jo. Určitě znáte všichni kadidlo, že ať už buď samotný, nebo samozřejmě s mirhou, jak to bylo v té Bibli. Úžasná vůně, má samozřejmě několik jakoby možností v rámci užití. Jedna z nich mimo jiné je i ta, že vlastně kadidlový kouř ze vzduchu, tedy zabíjí různý mikroby a tak dále, čili svým způsobem jako sterilizuje to místo. Zároveň v těch kostelech se to ještě dělalo i z nějakých jako spirituálních důvodů, že to jako očistí vzduch a tak dále, ale zároveň, když si vezmete, že prostě přijde hromada poutníků do té katedrály, do Santiago, tak určitě pochopíte, že budou dost jako spocený a tak dále. A nebude to tam úplně vonět, jo. Čili, tam prostě přišli tamní mniši s takovou vychytávkou. Nejenom, že projdeme s nějakou malou kadidelnicí, prostě tu katedrálu, ne. My vezmeme prostě obří kadidelnici. Opravdu, tu největší, která může být. Přivážeme ji na masivní provaz za střechu nahoru a takový, uděláme takový mechanismus, že ji vlastně rozhoupeme skrz ten celý kostel tak, že lítá 80 km v hodině, ta kadidelnice tam a zpátky, a takhle ten kostel prostě vyčmoudíme tím kadidlem. Je to neuvěřitelný, klidně se na to podívejte na YouTube. Jak říkám, jo, tam opravdu se člověk musí modlit, aby mu tohleto nespadlo na hlavu, protože kdyby se ta kadidelnice utrhnula, tak si myslím, že buď zboří tu katedrálu, nebo někomu zásadně ublíží. Možná jsem vás inspiroval, ne? Teď na cestu do Santiago de Compostela.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
1: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
0: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 26. se na vás těší u Alberta v Česlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

0: z Británie, která by nás teoreticky nemusela tak zajímat, ale je to velmi zajímavá věc i přesto. Bude se hlavně týkat tedy všech lidí, všech teenagerů do 16 let věku, protože teď byl tedy odmávnut nový zákon, který by tedy měl vejít v platnost někdy na jaře příštího roku. Do Vánoc 2026 chce britská vláda tedy schválit všechny potřební legislativní kroky a určit způsob, jakým se bude věk uživatelů technicky ověřovat. Nicméně jde o to, že lidem do 16 let budou zakázány sociální sítě v Británii. Jaké? Konkrétně TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick a nebo taky Reddit. Tohle je 10 zásadních tedy sociálních sítí, které budou zakázány. Jsou tam zároveň i nějaký jakoby zvýšený levely ochrany na různých jako herních serverech a podobně. Zákaz takových těch romantických AI, jo, který prostě i ty chatboty, který s váma jako flirtujou, jo, tak tam to třeba bude zakázaný osobám mladším 18 let a tak dále. Je to vlastně velmi revoluční rozhodnutí svýho druhu, prakticky ve světě, v Evropě určitě. U nás pochopitelně Vít Klusák dělal ten zajímavý dokument, který je tedy dost jako drsný a vlastně strašidelný v tom, jak moc vlastně predátorský prostředí v rámci sociálních sítí je. No, tak uvidíme, zatím to nemá úplně nějaký jako velkou míru rezistence od lidí, naopak samozřejmě je to spíš přijímáno. Pochopitelně řada teenagerů jako budou velmi, velmi znepokojeni tím, jo, jakože úplně chápu, jak některý ty 13, 12 letý holčičky, který prostě scrollujou chudinky od rána do večera, tak to pro ně bude velká životní změna, to zcela jistě, ale možná třeba z toho dokážou vykřesat i to lepší vlastně a třeba zjistí, že život může být lepší i bez toho dívání se do obrazovky půl dne. Tak uvidíme, no. Tolik tedy aktuální informace z Británie.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
5: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
6: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Pěkné odpoledne, do konce června má v Česku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty, později i vrácení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí. Kvůli konkurenci v okolí nemusí naplnit požadovanou obsazenost. Klíšťata jsou na vrcholu aktivity a hrozí riziko nákazy. Odborníci upozorňují, že nebezpečné parazity lze chytit nejen v lesích, ale také v parcích, na zahradách nebo dětských hřištích. Nejnižší proočkovanost proti klíšťové encefalitidě v celé republice vykazuje Královéhradecký kraj. A další zprávu přidá Zuzka.
2: V Benešově skončila hrubá stavba školní družiny pro základní školu Dukelská. Náklady na stavební část představují 186 milionů korun. Jde o jednu ze největších investic města za poslední léta. Práce začaly v polovině loňského srpna a pokračují podle plánu. Hotovo by mělo být do 22. března příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České fotbalové přenosy zaplavuje reklama na sázení. Diváci přenosů nejvyšší české fotbalové soutěže jsou během zápasu vystaveni výraznému množství reklamy na hazardní hry. Vyplývá to ze studie geografa Filipa Kovaříka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podle které se během jednoho utkání objevilo v průměru 57 reklam a téměř 12 minut propagace sázení.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Desetiminutovým zdržením počítejte na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Popojíždět budete před Ořechem mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz. A na příjezdu do Brna po D2 je kolona, v té budete od 8. kilometru.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme slunečno, také odpoledne by mělo být spíš polojasno, výjimečně oblačno, k večeru pak může zapršet a zabouřit. Teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměří 26. Ze zpráv je to vše, teď už opět maximum muziky a Jindra Eto.
0: Ano, je to tak, pojďme na další maximum muziky, za chvíli návrat do historie hudby v rámci rubriky Kultovka a pak se trochu podíváme na vztahy mezi řidiči a motorkáři. To bude zajímavý. Tak držte vlnou.
3: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je to tak, je tu dnešní kultovka, my se podíváme konkrétně do roku 2000, tady k sousedům na západ, konkrétně do Německa. Totiž tehda projekt Orange Blue vydal track, který má název až takový filozofický, Can Somebody Tell Me Who I Am? Může mi někdo říct, kdo opravdu jsem? Na jednu stranu by to mohl být tedy filozofický název, na druhou stranu by to mohl být klidně citát někoho, kdo třeba přijede jakoby aktuálně do nějaký třeba psychiatrický léčebny. To samozřejmě může být jako jedna z prvních otázek. Pojďme si tady připomenout tedy tenhle track z počátku milénia v rámci dnešní kultovky tady na Evropě 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
14: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus? Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
0: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
15: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
0: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2 500, 2 000 a 1 000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
16: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
17: Mimon sem, Mimon tam, všude kam se podívám. Jubí, Mimoní jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
16: A taky tam najdeš stupenku na festival Kefír.
17: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
16: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
17: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
16: Mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. A jestli nás posloucháte v automobilu, tak tahle zpráva je přímo pro vás, protože teď bude řeč o kampani Hele motorka. Cílem této kampaně je naučit české řidiče vnímat motocykly v provozu a tak snížit počet nehod. Ono totiž jde o to, že počet motocyklů v Česku stále stoupá a motorkáři patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Určitě a naprosto právem namítnete teď jednu věc, řeknete jasně, protože jezdí jak blázni, na to bacha skutečně. Je potřeba jezdit normálně a dle předpisů, předvídat a tak dále. To je zodpovědnost motorkáře zcela jistá. Já to znám, protože samozřejmě na motorce jezdím taky do práce. Ovšem, co je velmi zajímavý faktor, na který tedy upozorňujeme i skrze rádio, je vlastně to, že náš mozek je taková prediktivní mašina, která mnohdy skutečně funguje na základě predikce. Nejen toho, co vidí v uvozovkách skrze ty oči, skrze ty signály prakticky, protože mozek nevidí vlastně, on má jenom ty senzory svoje, tedy oči. Jde prostě o to, že jak si zvyknete během toho, když není sezóna, na to, že na silnicích nejsou motorky, tak vaše podvědomí prakticky na to je navyknutý a jakmile začíná opět sezóna, tak se může skutečně stát, že tu motorku nevidíte. Jo, váš mozek prostě ji nevyhodnotí, že tam jako je. A proto se opravdu stává, že některý řidiči řeknou, já jsem ho srazil, ale jsem ho neviděl. Jo? Protože statisticky bohužel je to o tom, že tedy je to tak, že čtvrtina usmrcených motorkářů právě je přehlédnuta nebo zabita při nedání přednosti v jízdě. Ty lidi prostě je neviděli. A tak je tu taková velmi zajímavá kognitivní záležitost, kdyby, když uvidíte motorku v provozu, tak si zkuste říct nahlas, hele motorka. A to mozku pomůže si propojit tu motorku s tím tedy, že tam opravdu je, s tím podvědomím, že motorky už se zase tedy vyskytují na silnicích a třeba to může předejít problému a samozřejmě zejména tedy zdravotnímu problému nějakého z lidí, který pojedou na skútru nebo motorce. Velmi zásadní věc. Já jsem mimochodem natočil i video o tomhletom. Klidně se na ně podívejte na našem Instagramu Evropy 2. Tenhle ten projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Tak přeju šťastnou cestu a hlavně opatrně. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.

0: Posloucháte Evropu 2, třetí hodina se blíží, to znamená jediné, střídají mě Tomáš se Zorkou v rámci odpolední show, tak já vám přeju hezký zbytek odpoledne a mějte se krásně a zítra se těším zase v jednu tady na E2. Tak ahoj.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Instagram Evropy 2 jede bomby.
4: Tohle jsi si připravil.
2: Vždyť to říkám. Dej follow E2.cz a bav se na maximum i ty.
5: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
7: No, povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
7: Hádáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar na spad.
2: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
10: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
12: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
13: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Evropa 2.
15: Evropa 2. Evropa 2. You were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: hodina odbyla, zprávy jsou připraveny, s nimi Lucka Hněvkovská, my jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne, na benzinkách půjdou ceny zřejmě dolů. Pozitivní důsledky by se podle analytiků měly na čerpacích stanicích v Česku projevit během několika dnů. Paliva by mohla zlevnit až o 2 koruny za litr. Podle analytiků zatím ale nemůžeme čekat návrat k předválečným cenám. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. V pondělí o tom premiér Andrej Babiš jednal s ministrem školství Robertem Plagou. Používání mobilních telefonů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošné používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. Teď už má slovo Zuzka.
2: Brněnský dopravní podnik bude v létě opravovat 2 úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renesské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku. Linky jezdící po Renesské ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Západní Evropa má za sebou mimořádně časnou a intenzivní vlnu veder. Květnová epizoda přinesla rekordní teploty, silnou tepelnou zátěž a ukázala, jak se v měnícím se klimatu posouvají letní extrémy stále dříve do roku. Další výrazná horká vlna přitom může dorazit už v nejbližších dnech. Ve Francii mohou teploty vystoupit až k hranici 40 stupňů. Horko ale bude i v Česku. O víkendu můžeme naměřit i více než 35 stupňů Celsia.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S 15-minutovým zdržením počítejte stále na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Zdržíte se v okolí sjezdu na Ořech a hustý provoz teď hlásí z D5 na výjezdu z Prahy a také na jižní spojce na trase z Černého mostu směrem k D1. Počítejte s 10 minutami navíc.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme polojasno až oblačno, tak by mělo vydržet i do večera, jen výjimečně může zapršet a zabouřit. Teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě je malinko tepleji, tam naměří 26. Po zprávách už jsou tady Tomáš Zástěra, Zorka Hejdová a odpolední show Evropy 2.
0: Startujeme odpolední show na Evropě 2 a protože jsou profese, které vyžadují brilantní přípravu, jako třeba ta naše.
4: No jistě.
0: Tak se o tom, jak ta příprava vypadá, pobavíme.
4: Ano, na Evropě 2.
3: Evropa 2. There's a place in this old

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. My víme, že některé profese se dají natrénovat ještě mimo hlavní zátěž.
1: Ostatně i my jsme se na naši profesi museli něco natrénovat, že?
0: Ano, začalo
1: to... Vysílat se takzvaně do zdi.
0: Ne, to začalo to tím, u nás dvou konkrétně,
1: že jsme se naučili mluvit.
0: Naučili mluvit kolem těch 2 let.
1: Je to tak.
0: A od té doby trénujeme na naše povolání.
1: Je to tak.
0: Ale je pravda, Zorko, jak to říkáš, že než jsme šli na mikrofon, na ostro, jak se říká, tak každý moderátor...
1: Jsi přišel na ostro? Ten první den vysílací?
0: Pořád. Já chodím pořád na ostro.
1: To je větráž, takhle.
0: Že vlastně, než se jde na ostro živě, tak musíte mluvit takzvaně do zdi, to znamená, že si zkoušíte nahrávat různé vstupy a vedení hodnotí, jestli už se připravený moderátor nebo není připravený moderátor.
1: A já jsem dokonce prošla ještě tím vlastně krokem, že jsem skutečně vysílala v nočních hodinách, to ty ne, viď?
0: To ne.
1: No, já jsem chodila třeba od jeden od rána
0: vysílat. Já jsem šel do prémiový show většinou.
1: Jo, jsi byl tak talentovaný prostě, že...
0: Já nechtěla říkat, dejte mi někam.
1: On je precizní, on nemá chybu. No,
0: dejte mi někam na večer nebo víkendy a oni řekli ne, jo. Rovnou na hlavní, hlavní show.
1: Tak to opravdu si byl vyvolený. No,
0: říkali, ranní show chcete, říkám, ne, to už úplně nemůžu udělat tohleto. A oni nechcete, okamžitě jí máte. Říkám, ne, nechte ho tam, jo. Nechte ho tam.
1: No, ty jsi tak opravdu tě šlechtí.
0: Proč o tom mluvím? To je to nechte bej, to je to, tak to je. Ale
1: jasně, otočíme list.
0: Zorka tady má video, jak trénujou chirurgové, konkrétně neurochirurgové.
1: Před operací mozku.
0: Ano, ano.
1: A je to fascinující video, který na mě vyskočilo už o víkendu a vlastně jsem se jako na to vzpomněla, že mě to úplně jako vzalo dech. Oni trénujou na klasu kukuřice nejčastěji.
0: Na tom jednom zrničku, že jo?
1: No, ano. No, ale mají jakoby před sebou celý ten klas a musí třeba prostě operovat to jedno zrničko v tom klasu té kukuřice a tam opravdu úplně, no to jsou setiny milimetrů, že jo?
0: To rozříznou a potom to sešívají malou nití,
1: sešívají to miniaturní, skoro až mikroskopickou nití.
0: Na té kukuřici, jo. To je co je to zajímavé, co všechno ta kukuřice dokáže natrénovat předtím, než se jde na ostro, že jo?
2: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice boy. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Zpátky k muzice.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: poslední show na Evropě 2. Máme tu lehce cestovatelské téma.
1: Já mám taky cestovatelské.
0: Fakt?
1: No, tak začni tím tvým.
0: Tak u mě to víc šokující, protože já to cestování moc nemusím.
1: No.
0: Ale je to právě ekologie na cestách, zejména v hotelech. Jo? Já tady čtu zajímavý příběh nebo článek o takových těch hotelových papučích.
1: Ano.
0: Jsou to takový ty, jak se jmenuje? Froté. Jsou to froté papuče s gumovou podrážkou, jo. A tady píšou, že zhruba každý ty papuče skončí na smetišti.
1: Mm.
0: Zhruba každý.
1: No tak pokud se neodvezete domů jako suvenýr, že jo, to spousta lidí
0: samozřejmě,
1: dělá.
0: Samozřejmě. A jsou jich jakoby opravdu stovky tisíc ročně, že jo. A teď si vem, že je to obrovská zátěž. Většinou jsou dělaní z nějakých levných plastů, aby to bylo co nejlevnější pro ty hotely.
1: Jasně.
0: A takže se hrozně pomalu rozkládají.
1: A tohle je zrovna, když tě hodíš do pračky, jsou jako nový, ne? Proč se to nemůže používat?
0: Ale hodíš tam jenom jednou a ta pračka není jako nová už potom. To je problém.
1: Aha.
0: A víš, proč to hlavně dělají ty papuče?
1: Proč?
0: Jako chtějí působit luxusně, to je parametr číslo jedna, no. Ale parametr číslo dvě je, že se bojejí odškodnění za uklouznutí na mokré podlaze.
1: Aha.
0: Protože se ukázalo, že skutečně bez těch papučí, který mají tu gumovou podrážku, hodně lidí uklouzne i v té sprše nebo někde v tom wellnessu.
1: Mm.
0: A žalují je za odškodnění a tím pádem se jim vyplatí radši investovat do papučí, než do odškodnění pro lidi.
1: To je fascinující.
0: A přitom, kdyby, hele, jedna zlomená nožka, dvě, tři, čtyři a planeta by byla daleko krásnější. Prázdný skládky. Zlatý zlomený hakšny.
1: Jo, jo.
0: Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Je Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
15: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
16: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
17: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a je to tak, i dnes budeme vytáčet Tomášovu mámu.
1: No, tak já jdu rovnou na to, bez velkých řečí, ne?
0: Pojď.
2: Synu.
1: Nazdar, Máti.
0: Dobrý den.
2: Tak co, já se oblíkám akurát a chystám se na procházku, že půjdu.
1: Já jsem se bál, že jsi zase nahá u toho telefonátu.
2: Ne, to ne, ale tady si oblíkám ponožky. Ono je tam hnusně, víš, a oni ty klíšťata a ono s těma psama taky po loukách, to taky
0: jo, vydete se psama.
1: Počkej, ale proč jdeš se psama, když se psama chodí zásadně táta?
2: No, když táta odjel, teď prosím tě, když on jel zase na nějaký tohle stejně jich sráz rybářský na 3 dny.
1: Aha.
0: Takže venčíte dneska.
2: Přesně tak, tak on mě dal za úkol, že ty jeho mužský práce musím teďko odvést já. No, takže jo. Já se oblíknu, jo, budu se psama, pak si lehnu na gauč, zapnu si televizi, otevřu si lahváče, no, a budu dělat jeho práce každodenní.
1: No, počkej,
0: tak to máte krásný.
1: Jenže ono se to řekne, že to je jednoduchý, ale počkej druhý, třetí den, ono to není tak jednoduchý, jak se zdá.
2: Ono je to dřina, že jo,
1: no.
2: Ale na druhou stranu zase to někdo udělat za ní musí, no tak co mám dělat?
0: Já myslím, že i u vás to bude naopak, že psi venčí mámu, ne máma je.
1: To je pravda.
0: Pač, vy jste tak dlouho v tomhle se nebyla, že dneska psi vyvenčí vás.
2: Ale těším si tam, hele, možná porostou houby, víš, tak se tam rovnou pokoukám a budu doufat, že mě u toho třeba někdo znásilní. to byla legrace samozřejmě.
1: No, já se teda docela směju, musím se přiznat.
2: já se k popukání.
1: Jo, tak jo.
0: Tak možná jsme se dozvěděli víc, než jsme chtěli. Tak zítra.
2: Tak... Jo, tak budeme doufat, tak zítra,
0: ať
2: čau.
0: Ať máte štěstí. No?
1: Tak tvůj, ale nemyslím, abys měl štěstí, říkaj, to si odplivám, že to je fakt nechutný. Ahoj.
2: No, čau.
0: Naschled.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a 2 přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Evropa 2.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
0: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Prázdniny jsou za rohem a přemýšlíte, co s dětmi? V obchodním centru Šestka na vás čekají sportovní i příměstské kempy, herní zóna pro malé i velké, výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu zmrzlina, káva, něco sladkého i jídla z různých koutů světa. Léto začíná na Šestce. www.oc6.cz Šestka. Blíž, než si myslíte.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Česlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
3: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa 2.cz.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S Petrem Machem, pedagogem a náměstkem ministryně financí, probereme deficit státního rozpočtu, výhledy české ekonomiky a důležitost vzdělání. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
14: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: S vámi je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Kriminalisté hledají svědky nedávné letecké nehody. Pád bezmotorového kluzáku vyšetřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Jak píšou Novinky.cz, 52-letý pilot havárii v neděli 31. května odpoledne přežil a dopadl v blízkosti čerpací stanice v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod kterým se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Teď má slovo Zuzka.
2: V České Lípě začala oprava morového sloupu na hlavním náměstí. Barokní památku už z velké části kryje lešení. Do obnovy památníků a drobných sakrálních památek dává město každoročně stovky tisíc korun. V letošním roce plánuje kromě morového sloupu opravit také kaple v Častolovicích, Heřmaničkách, Manušicích nebo Okřešicích. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Škody po mrazech letos nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Poškozená plocha dosahuje 7200 hektarů. Nejvíce škod hlásili pěstitelé jablek. O formě a podmínkách podpory pro poškozené ovocnáře se v současnosti jedná.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15 minut se zdržíte před dopravním omezením před mostem Šmejkalka na D1 z Brna na Prahu. A na D1 počítejte také s nesouvislou kolonou převážně kamionu v pravém pruhu mezi 212. a 196. kilometrem z Vyškova na Brno.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno, jen ojediněle oblačno. Více oblačnosti má přibýt večer a může i zabouřit. Teploty šplhají na 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě měří 26. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A my se podíváme, jak obrovský rozdíl může být mezi fanoušky fotbalu třeba u nás a v Japonsku.
5: No tak jo.
0: Buďte s námi, jsme Evropa 2.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Já se dívám na článek v rámci fotbalového mistrovství světa. A tam hrajou i japonští fotbalisté.
1: Aha.
0: A možná výzorko a vy posluchači, že japonští fanoušci fotbalu jsou velmi ukáznění. Tam se skutečně, když se hraje zápas, tak můžeš vzít i malí děti na ten stadion, protože oni jsou extrémně klidní, ukáznění.
1: A to se mi líbí.
0: A je to vlastně rodinný zážitek jít na fotbalový zápas. Oni fandějí, ale hrozně mile, že jo?
1: To no, není jako... Tak asi to celý odpovídá celý té japonské kultuře, která ano. prostě nemá ve zvyku no. úplně jako bouřlivě skandovat, nadávat prostě třeba jako někdo.
0: Tak, tak. Nebo tady zhází světlice, že jo?
1: No jasně, jako věci tady se to úplně zvrhává už.
0: A právě tam to vůbec tak není. A i na tom mistrovství světa, že jo? Tak oni, když tam cestují ty fanoušci, tak co se stane po zápase? Oni po sobě uklidí ty tribuny.
1: No nekecej.
0: Představ si to, že normálně, když odejdu fanoušci, že tak tam bordel, jsou nějaké kelímky, něco, papírky. No, oni po sobě opravdu uklidí do těch pytlů igletových, které mají sebou a odnesou si to pryč ty odpadky, bo je tam nechají samozřejmě.
1: To je fascinující.
0: Na jednom místě v těch pytlech.
1: No tak to bych v tom případě dneska Evě Farné přála, aby přijelo hodně japonských fanoušků, jenom, aby uklidili ten Eden.
0: Jenom Japonci, že
1: jenom Japonci, aby uklidili Eden a Eva to má bez práce.
0: A že se k tomu ještě vracím, tak i japonští fotbalisté mají tu zvláštnost. Oni to tady vyfotili. Oni
1: si po sobě vyperou dresy.
0: Oni po sobě uklidí tu kabinu. Ve který
1: no, jsou, ale to jsou miláčci.
0: A mají tam i ty věci, ty ručníky, které jim třeba dávají, tak mají složený normálně. A tam je ta fotka té japonské kabiny, když tam přijdete uklízečka, že jo.
1: A po téhle informaci všechny české ženy fandí japonskému týmu.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Já bych to třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Brno. It's a beach, bitch. Nice boy. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Chceš si užít fotbalový šampionát naplno, nebo budeš celý poločas obvolávat pojišťovny? Nech to na klik.cz a věnuj se fotbalu. A abys neměl kvůli mistrovství tichou domácnost, zahraj si tento týden na Evropě 2 opalivový karty za 5 a v pátek dokonce za 10 000 na Benál pro rodinku. Šetři čas na zápasy a potěš palivem svůj domácí tým. Celý tento týden na Evropě 2. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
10: Předplaťte si časopis Mateří douška za 588 korun a získejte poukázku v hodnotě 500 korun na nákup školní výbavy na oxybek.cz. Více na mateřidouška.cz.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2. I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady vidím revoluci v rámci překladu z různých řečí, Zorko.
1: Ano.
0: Dobře, asi řeknete jasně, jak jako v rámci překladu do různých řečí. Už víme, že některý sluchátka dokážou překládat to, co říká cizinec, do tvojí řeči přímo do ucha, že jo?
1: Jasně.
0: Ale teď se tady bavím o znakové řeči, Zorko. Znaková řeč. A teď si představ,
1: počkej,
0: že...
1: Počkej, ale ta je všude ve všech zemích stejná, snad ne?
0: No, více méně ne.
1: Není to všude, počkej, stejná. Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Jako, že chceš mi říct, že každá země má svoji znakovou řeč, to ne.
0: Více méně.
1: To ne.
0: Není pravidlo, podle mě není pravidlo, že by byla každá úplně jiná, ale samozřejmě, když mluvíš česky znakově, tak je to jiný než anglicky znakově. Nerozuměj se, určitě. Můžou tam být některý společný asi znaky, ale rozhodně si myslím, zkus to najít.
1: Já to ověřím.
0: Já mám pocit, že rozhodně to není tak chytrý. Já jsem se nad tím už jednou udivoval, že to není tak chytře vymyšlený, že by všichni hluchoněmí světa si rozuměli.
1: To
0: nebo
1: by tak ale přece mělo být.
0: No, ale není to tak, Zorko. No, každopádně, než to najdeš, tak je tady revoluce v překládání znakové řeči, protože když ji neumíš,
1: no,
0: jako běžný člověk neumí znakovou řeč.
1: Není po celém světě stejná, to máš různé znakové jazyky.
0: Ano, když jsem to říkal. Tak.
1: Já jsem úplně v šoku.
0: Teď jsme teprve na začátku.
1: Ten svět je tak komplikovaný, mě to úplně ouzko.
0: Teď jsme mohli být už dál, ale jsme zase na začátku.
1: Mě to úplně smutno, no povídej.
0: Náramek, který má na sobě právě třeba hluchoněmý člověk.
1: Ano.
0: A tím, jak znakuje, tak ten náramek překládá ty znaky, ty symboly a mluví normálně na tebe jako na člověka, že mu rozumíš.
1: No dobře, ale v momentě, když se baví hluchoněmi s hluchoněmím a každý z jiné země, jak ti to nepomůže?
0: No ne, tak to je samozřejmě něco jiného, ale tady jde o to, že hluchoněmi, když znakuje, tak mu běžný člověk na ulici nerozumí.
1: Jo, rozumím.
0: Ale v momentě, když potřebuješ se zeptat na cestu třeba, tak on znakuje.
1: Aha.
0: A ten náramek přeloží tu znakovou řeč do běžný řeči,
1: tak
0: chápeš,
1: to je vlastně
0: revoluce. A zpětně, když někdo mluví, tak on mu přeloží, má nějaký speciální jako překladač, kde mu to udělá brailovým písmem, jako jehličky tam vyjedou takový.
1: No neříkej.
0: Chápeš to?
1: Jak to, že už to dávno neexistuje tohle?
0: No.
1: To už mělo dávno existovat.
0: Zorko, podívej se na nějaký sci-fi filmy a zjistíš, co všechno ještě neexistuje.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. BB Rexa a David Guetta. Tvoje nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už v sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
13: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
18: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
19: 26. se na vás těší u Alberta v Čestlicích zaměstnanci společnosti Peugeot Federal Cars.

0: posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a my pro vás máme pozvánku na zítřejší klasický kvíz Vyklepni zástěru, i když bude zítra speciální, protože si v něm zahrajeme o karty na palivo od čerpacích stanic Orlen.
1: Léto začíná na Orlenu a z Visa může být ještě chutnější. Když na čerpacích stanicích Orlen zaplatíte kartou Visa, můžete hrát o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou ale také grill Weber a nebo grilovací sety nebo burgery od Romana Staši.
0: Ano, stačí zaplatit, zaregistrovat kód z účtenky a jste ve hře. Více informací najdete už teď na www.soutěžorlen.cz. Zkrátka jednoduše, partnery tohoto kvízu jsou Orlen a Visa a mají pro vás tuhle speciální letní nabídku, o které bude řeč pochopitelně i zítra, tudíž mějte na paměti, že zítra v 15.30 se opět rozjede kvíz. A máme tady další zajímavost, je to sice kvíz Vyklepni zástěru, zítra ovšem bez zástěry.
1: Ano, jak si říkala, je to klasický kvíz Vyklepni zástěru, ovšem je úplně jiný. To znamená, že je o ceny a je beze mě.
0: V podstatě je to tak.
1: Já tu zítra nejsem, je tu Zorka, která bude hrát s váma, respektive proti vám. A já jenom upřesním, že je to hodnoceno čerpacími nebo palivovými kartami na prvním místě za 2,5, na druhém místě za 2000 a na třetím místě za 1500 korun právě od Orlenu.
0: To je zajímavý vlastně, věc, že tady nejseš a konečně za kýhle atraktivní výhry.
1: No, no to bylo i minulý týden, no, ale to stejně nebyla ty zase.
0: Jo, aha, tak to není mnou, škoda. Já myslela, že klienti na mě slyšej.
1: Tak si zítra zahrajte se Zorkou, s Orlenem a s Vizou a vyhrajte atraktivní ceny.
0: Tak jo.
1: Evropa 2.
2: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční Vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnou, Tritmu, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, Foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Evropa 2 po 17. hodině má slovo Lucka Hněvkovská. Tady jsou další aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Klíšťata jsou na vrcholu aktivity a hrozí riziko nákazy. Odborníci upozorňují, že nebezpečné parazity lze chytit nejen v lesích, ale také v parcích, na zahradách nebo dětských hřištích. Nejnižší proočkovanost proti klíšťové encefalitidě v celé republice vykazuje Královéhradecký kraj. Do konce června má v Česku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty, později i vrácení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí. Kvůli konkurenci v okolí nemusí naplnit požadovanou obsazenost. Další zprávu přidá Zuzka.
2: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Dva vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní od 1. července. Za 23 jednotek zaplatil soukromý dopravce RegioJet, který bude na hlavních tratích v kraji zajišťovat dopravu v dalších 15 letech zhruba 4 miliardy korun. Kraj dopravci za provoz vlaků zaplatí za 15 let přes 11 miliard. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Olomouc čeká od zítřka rekordní pouliční festival. Centrum města se do soboty promění v jedno velké živé pódium. Místní ulice obsadí téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Sjedou se na 6. ročník největšího pouličního festivalu v Česku. Organizátoři čekají letos rekordní ročník s návštěvností kolem 30 000 lidí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na příjezdu do Brna po D2 je kolona, budete v ní popojíždět už od 8. kilometru. A také na Pražském okruhu se zdržíte od dálnice D1 směrem na letiště. Popojíždět budete před Ořechem mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz a počítejte s 10 minutami navíc.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojedinělé postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer pak mají srážky ubývat. A nejvyšší zítřejší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. A také po 17. hodině pokračuje odpolední show, jak jinak než s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A Tomáš přichází s rekordem, který se podle něj dá celkem snadno trumfnout. Tak kdo chce do Guinnessovky, poslouchá Evropu 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Opět tady otevírám náš šuplík s bizarními rekordmi. Totiž těch rekordů pro Guinnessovku je fakt celá řada a jako dneska najít podle mě sekci, ve který není žádný rekord určený, tak aby si byl ten první.
1: Jasně.
0: To je hrozně těžký, si myslím. Teď jsem viděl nějakého týpka, jak uběhl nejrychlejší 100-metrový sprint a přitom balancuje stágem na prstě. Úplná blbost, ale prostě je to tam nejlepší. Za 13
1: můžeš se třeba v létě vystavit slunci prostě, nechat si rozpálit čelo a pak na něm smažit vajíčka. To podle mě ještě nikdo neudělal. Víš, jo, jakoby, jak hledáš
0: čím, to potřebuje ještě druhého týpka nějakýho.
1: Dobře.
0: Ale nevím, jestli máme tak obytavý kámoše. No nic, máme tu rekord, který mě vlastně překvapil v tom, že je poměrně nízký, respektive to číslo, které uvedu, se mi zdá hrozně nízký. Jo.
1: Ano.
0: Je to žena, která má podle Guinnessově knihy rekordů největší otvor do úst.
1: Ježiš, já jsem se na chvilku zadrala.
0: Když otevře pusu, tak zkrátka ta vejška té pusy, že je jako největší. Zkus otevřít pusu, Zorko, schválně. Já nevím, jestli to jako je málo nebo moc, protože tady uvádějí, že má největší otevřená ústa a ten rozměr je 6,5 cm.
1: Prosím.
0: 6,5 cm. Já jsem čekal, že to bude třeba 12.
1: Tak to je asi spíš jako nejužší otvor, ne?
0: Ne, ale tak já, když si otevřela pusu, tak samozřejmě jsem pochopil, že ty máš třeba 5, podle mě, nebo 5,5 cm. Ona má 6,5. A hodnotí to jako, že má velmi, velmi flexibilní
1: To mám snad víc, ne?
0: No to nemáš, Zorko.
1: 5 cm je takhle.
0: No takže klasická žena, no. To ti manžel ukázal pěkně, ale není to 5 cm tohle. No změřte si to, schválně, to je málo 6,5 centiáku teda.
1: Takže bychom to mohli trumfnout, když tak.
0: Zorko, za drobného násilí máš Guinnessův rekord. Evropa 2.

0: Nice Boys Potřebič.
1: Bič? Nice Boy.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké snad...

0: je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Prožij si atmosféru z fotbalového mistrovství světa na plný pecky i u sebe doma. Se Samsung si užiješ fotbalový svátek naplno. Na webu Evropy 2 ti teď za jednoduchou otázku přihrajeme fantastickou televizi se zbrusunovou technologií Micro RGB a dva přenosné projektory The Freestyle od Samsung. Vychutnej si šampionát v precizním rozlišení, dokonalých barvách a s dechberoucími detaily. Takhle se dneska kouká na fotbal. Tak nebuď v offsideu a proměň přímý kop na Europa2.cz.
5: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palai Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
6: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2. You were staring down disaster. That night we almost called it quits.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a je to tak, i dnes budeme vytáčet Tomášovu mámu.
1: No, tak já jdu rovnou na to, bez velkých řečí, ne?
0: Pojď, pojď.
2: Synu.
1: Nazdar, máti.
0: Dobrý Aho. Den.
2: Tak co, já se oblíkám akurát a chystám se na procházku, že půjdu.
1: Jo, já jsem se bál, že jsi zase nahal toho telefonátu.
2: Ne, to ne, ale tady si oblíkám ponožky. Ono je tam hnusně, víš, a oni ti klíšťata a ono s těma psama taky po loukách, to taky
0: jo, vyjdete se psama.
1: Počkej, ale proč jdeš se psama, když se psama chodí zásadně táta?
2: No, teď táta odjel, teď prosím tě, když on jel zase na nějaký tenhle stejně jich sraz rybářských na tři dny.
1: Aha.
0: Takže venčíte dneska.
2: Přesně tak, tak on mě dal za úkol, že ty jeho mužský práce musím teďko odvést já. No, jo. Takže já se oblíknu, jo, budu se psama, pak si lehnu na gau, zapnu si televizi, otevřu si lahváče, no, a budu dělat jeho práce každodenní.
1: No, počkej,
0: tak to máte krásný
1: jenže dneska. Ono se to řekne, že to je jednoduchý, ale počkej druhý, třetí den, ono to není tak jednoduchý, jak se zdá.
2: Ono je to dřina, že jo,
1: no.
2: Ale na druhou stranu zase to někdo udělat za ním musí, no. No tak co mám dělat?
0: Já myslím, že i u vás to bude naopak, že psi venčí mámu, ne máma je.
1: To je pravda.
0: Pač, vy jste tak dlouho v tomhle se nebyla, že dneska psi vyvenčí vás.
2: Ale těším si tam, hele, možná i porostou houby, víš, tak se tam rovnou pokoukám a budu doufat, že mě u toho třeba někdo znásilní. To byla legrace samozřejmě.
1: No já se teda docela směju, musím se přiznat.
2: Já se k popukání.
1: Jo, tak jo.
0: Tak možná jsme se dozvěděli víc, než jsme chtěli. Tak zítra.
2: Tak... Jo, tak budeme doufat, tak zítra,
0: ať
2: čau.
0: Ať máte štěstí.
1: Tak tvůj, ale nemyslím, abys měl štěstí, říkaj, to si odplivám, že to je fakt nechutný. Ahoj.
2: Čau.
0: Na skle. Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Európa 2. Maximum nový muziky.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
5: Jí!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Přijďte si užít léto plné hudby na Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, David Koller, MIG 21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. S námi ve studiu jenom Ondra Urban, který už druhý den vysílá sám.
1: No pardon, jako jenom. Jak jenom?
0: No ne, já si myslím jako počtově, že ten počet je obvykle dvojnásobný.
2: Tomáš se rád takhle naváží prostě do lidí, kteří vysílají sami, jo. Mě to čeká prostě zítra. No, tak... A už na mě tato zkoušel, že jenom tady budu. Vlastně jenom já pro ty lidi.
0: Cítím jistou nadváhu za zrokou, zatím tak si můžu dovolovat, no.
2: Ještě nadváhu.
1: Co cítíš?
2: Nadváhu cítíš, jo?
0: Jako nadváhu se myslím jako psychickou.
2: Tak to už nemyslíš vážně, tohle. Jako takže jsem, jako...
0: No, já jsem řekl blbě, viď, asi bylo to zní všelijak, ale nadváhu
2: Tomáš,
0: se myslím jako, že jsme dva.
2: Radši vůbec nevěřuji.
0: Že jsme dva, Zorko.
2: No, jenom jestli.
0: Psychická nadváha, Zorko.
1: Já radši nic neříkám tady.
0: To taky co řekni, ale nemůžeš být prostě
2: ne,
0: tady.
2: Ne, nech ho v tom, ať se v tom vyráká, v tom bahínku, nech ho v tom, podívej, jak se to.
0: Ale jaký zvyklý z domova alibista, podívej se, já nic neříkám.
1: Já jdu do postýlky.
0: Já tam nebyl, ta částka ne, taky nesouhlasí.
2: Tomáši, tohle si odpikáš sám. Pojď, zvedej se, jdeme, já ti to vysvětlím.
0: No dobře, tak Ondro, ať to tady hezky zvládneš. A
1: upřímnou soustrast, Tomíku.
0: Já tady s psychickou nadváhou si to vyříkat.
1: S pánem Bohem.
2: Tomáši.
0: Co jako?
2: Odchod.
0: Ahoj.
2: Nazdar.
3: Olvin tento týden tvoří šťastné výherce i na Evropě 2. Hraj od pondělí do čtvrtka o dárkové vouchery do saunových světů za 5000 nebo foťák Fujifilm Instax. A v pátek hrajeme o voucher za 20 000 na pobyt na jednom z úžasných míst. A plně vsazený tiket do loterie Eurojackpot. Udělej si hezčí léto a hlídej si výhry od Olvinu. Šťastné výherce tvoříme od pondělí do pátku na Evropě 2.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Red Bull Dance Your Style roztančí Brno už sobotu 27. června. Přímo před Janáčkovým divadlem vypukne národní finále, kde se v jedinečných freestyle battlech utká top 16 tanečníků z celé České republiky. Buď u toho a rozhodni, kdo ovládne parket. Zvolíš červenou a nebo spíš modrou.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
3: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
3: Na Evropě 2.
10: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional doma na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
12: Největší party pod širým nebem se nezadržitelně blíží. Pitbull už 26. července na pražském letišti Letňany. Pozor, poslední lístky v prodeji právě teď. Mediálním partnerem je Evropa 2.
3: Držíme ti flek i v kladně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Je přesně 18 hodin, posloucháte Evropu 2 a poslední dnešní zprávy přináší Lucka Hněvkovská na Evropě 2.
1: Hezký večer. Autobus na jihu Čech přišel o kus střechy. K nehodě došlo dopoledne u obce Rybník nedaleko Dolního Dvořiště. Řidič autobusu nerespektoval dopravní značení a vjel pod železniční viadukt, kde strhl kus střechy. V autobuse cestovalo 24 lidí. 4 z nich se lehce zranili a skončili v péči záchranářů. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. V pondělí o tom premiér Andrej Babiš jednal s ministrem školství Robertem Plagou. Používání mobilních telefonů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošně používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. A teď už Zuzka.
2: V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav výstavba nové lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Výstavba ocelové lávky dlouhé 104 metrů a široké více jak 3,5 metrů bude stát 26 milionů korun. Stavební práce hradí

0: Jdete už od Brna a hustý provoz teď hlásí z D5 na výjezdu z Prahy a také na jižní spojce na trase z Černého mostu směrem k D1. Počítejte s 10 minutami navíc.
1: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Zítra bude většinou oblačno a zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a zítřejší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Startuje Večer na maximum s Ondrou Urbanem.
3: Já přeju hezký večer a mám dobrou zprávu, protože dneska budeme soutěžit o lístky na parádní festival. Tak budu rád, když i dál budete poslouchat Evropu 2.
2: Evropa 2.

6 hodin 7,5 minuty aktuální čas. Posloucháte Evropu 2, kde startujeme úterní večer na maximum. Já jsem rád, že posloucháte, protože dneska vám z toho může znovu něco kápnout. Ano, mezi 18. a 20. tady budeme mít soutěž a dneska budu rozdávat lístky na Bloodfest. Je to festival zpěváka Youngblooda. Jak se k těm lístkům dostat? A vlastně i další podrobnosti o tomto festivalu, který přijede do Hradce Králové, tak všechno prozradím za pár minut tady u nás na Evropě 2. No ale k tomu jednak songy na přání na 257-400-888, song za trest okolo 6:45, stejné telefonní číslo 257-400-888. No a za chvilku taky Švanci, Petr Švancara, a všichni o něm víme, že to je bývalý fotbalista, dobrý fotbalista. A protože se nám blíží další zápas České republiky na mistrovství světa, tak si myslím, že je to téma, které bychom mohli naťuknout. Tak za chvilku Švanci na Evropě 2.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte úterní večer na Maximum Evropy 2, mám tady Švanciho, zdarec.
2: Zdarec.
1: Švanci, blíží se další zápas České republiky na mistrovství světa. Ve čtvrtek si to rozdáme s Jihoafrickou republikou.
2: Ano.
1: Tak jak to vidíš?
2: No, dívej, dvě barážové utkání nám něco fotbalově ukázali, teďka s těma Korejcama nám to taky asi něco mělo ukázat.
1: To jsme si nalili čistého vína.
2: Mám strach, fandím, to je jasný, nesu blbé, ne, fandím, ale bojím se a přeju trenérovi, aby prostě trefil sestavu našich samozřejmě a těch, kteří to prostě jako zvládnou, protože pojďme si říct, že o Jihoafrické republice víme jenom to, že tam vlastně sedí krejčíř a ten nám asi moc nepomůže.
1: A navíc od nich přestoupil i klempíř. A to je výhoda.

0: Na Evropě 2 jsme se Švancím a taky s touhletou oficiální fotbalovou hymnou naladili fotbalovou atmosféru. Ale v jakém duchu se to ponese dál, tak to je čistě na vás. Protože teď je prostor pro první dnešní telefonát v rámci Večera na maximum. Vytáčíte 257 400 888. Tohle telefonní číslo vás může dostat do éteru Evropy 2. Už tady někoho mám. Kdo se dovolal?
1: Haló,
0: tady Evropa 2.
1: No, dobrý večer.
0: No, dobrý večer. A komu přijem dobrý večer?
1: No, tady Katka, ahoj.
0: Ahoj, Katko, co vybíráš, co chceš zahrát?
1: A jo, já myslela, že hraju, že dobře, tak já si nechám zahrát písničku.
0: Ty jsi myslela, že už se hrajeme o lístky.
1: Já myslela, že soutěží, no.
0: Ještě brzo.
1: Ještě brzo, dobře. Tak já bych si nechala zahrát třeba Davida Kollera.
0: Jenom solo David Koller nebo s Lucí?
1: Ano, jenom solo a třeba Nazí do kaktusu nebo Kouta.
0: Ty brďo.
1: Jestli se to nehodí, tak já si vyberu něco jiného.
0: Pouta máme, našel jsem je tady.
1: Tak skvělý, ty jsem rádio dlouho neslyšela.
0: A pro koho budou tyhle ty pouta?
1: Ty budou, prosím vás, pro Beníka, který se mnou jede v autě. A třeba můžete i pro Ondru, kdyby náhodou jel taky v autě a slyšel to.
0: Dobře, zdravíme všechny řidiče a tobě držím palce, ano, v té soutěži, třeba to vyjde.
1: Dobře.
0: Zatím ahoj.
1: Ahoj.

ztracený z plíny, moje ponížení, svědivý je živý, bez mocí a vztekem, i boží mlýny byly nahrazeny strojem.

0: rámci dnešního večera na Maximum Evropy 2 budeme soutěžit, to už jsem zmiňoval, a teď mám pro vás konkrétní informace o tom, o co budeme soutěžit a jak to vyhrát. Soutěžíme o lístky na Bloodfest, což je festival zpěváka Youngblooda. Je to třetí ročník a Youngblood se poprvé rozhodl, že vyrazí mimo Velkou Británii a vybral si právě Českou republiku. Nikde jinde na světě ten sjezd fanoušků Youngblooda nebude, vybral si právě Českou republiku, konkrétně teda Hradec Králové, Park 360, oni to tam teďka uklidí po Rock for People a přijede tam Youngblood, konkrétně tedy příští sobotu 27. června. A nebude tam sám, v rámci toho festivalu vystoupí taky kapela Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a nebo jediná česká zástupkyně bude Pam Rabbit. Ale hlavně samozřejmě vystoupí Youngblood, který tam celý den bude se věnovat fanouškům, faninkám a večer bude velkolepé vystoupení. No a já tady mám 6 vstupenek na Bloodfest. Jestli je chcete vyhrát, tak bedlivě poslouchejte Evropu 2 a jakmile zazní kterýkoliv song od Youngblooda, pozor, kterýkoliv, tak volejte 257-400-888. Věřím, že dobré faninky a dobří fanoušci ty písničky znají a že Youngblooda v éteru Evropy 2 odhalí. Tak já vám držím palce, ať vyhrajete právě vy.
1: Maximum. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Ta happy foto, epi foto, pi foto, ototo. Když fotokniha, tak happy foto. Když fotokniha, tak za 299. Jo, a nezapomeňte na velkou fotoknihu od happy foto za 299 korun. www.happyfoto.cz.
1: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.
7: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Hezký úterní večer vám přeje Evropa 2 a budu rád, když spolu pokecáme na telefonním čísle 257 400888, jak jste se dneska měli, jaký byl den a zároveň i vyberem něco na přání. Tak kdo je na lince? Halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenuješ?
1: David.
0: Halo?
1: David.
0: Davide, nějak špatně tě slyším, hrozně slabě. Jestli by s tím šlo něco udělat, budu moc rád. A zkus mi říct, co ti můžu zahrát.
1: Co?
0: Ty mě taky neslyšíš. Co chceš zahrát, Davčo? Jo. No.
1: Bajla.
0: Bajla? Davčo, ty jsi za odměnu, člověče. A to je písnička nebo interpret?
1: Písnička.
0: Písnička. A kdo to zpívá, netušíš, že bys mi pomohl?
1: Nebo tak od Bena Sweet Chili.
0: No, to jsme to zachránili, skvělý. A pro koho bude Ben Kristoval?
1: Pro kámoše ve... Jde.
0: Pro kámoše ze třídy. A ještě jsem chtěl pokecat, jak ses dneska měl? Co?
1: Ne.
0: Co ve škole?
1: Dobrý.
0: Měl ses dobře, ve škole dobrý. Tak ještě se zeptám, co bylo k obědu? Nevím, je mi to jasný.
1: Guláš.
0: Ty víš, guláš jste měli, jo?
1: Guláš.
0: Teda, to máte super oběd. Tak díky za rozhovor, díky za výběr a měj se hezky. Ahoj.
1: Wow. Večer na maximum.

0: Ben Cristoval dohrál tady u nás na Evropě 2. Jenom mimochodem, v sobotu jsem Bena viděl naživo na festivalu v Karviné a byl skvělej. A dokonce i když během toho jeho koncertu začalo pršet, ale jakože fest pršet, byl to slejvák, tak Ben šel mezi ty lidi, aby mokl s nima. Ne, že bys zůstal v suchu, na pódiu pod střechou, a bylo to sympatické gesto, že nenechal ty lidi v dešti samotné. Bylo to moc fajn. Nicméně, myslím si, že i Ben by ocenil tu novinku, která přichází z Jižní Koreji. Představte si, že tam jeden supermarket začal prodávat banány v balení, ale ty banány mají různý stupeň zralosti. Abych to vysvětlil. Každý mu se někdy stane, že koupíme třeba 4 zralé banány, už jako hezky žlutý, jenomže 2 z nich stihneme sníst a 2 už třeba ne, protože za 2-3 dny ty banány zhnědnou. A hnědý banány nechce jíst nikdo. No ale zase, když si koupíte moc zelený banán, tak to trvá 3-4 dny, než z toho zeleného se stane trošku žlutý sladký banán. A tak, ten supermarket v Koreji začal prodávat balení, ve kterém jsou 2 tmavě žluté banány, to znamená, hnedka je můžete jíst, jsou dobře, jsou hezky sladké. Pak jsou 2 takové jako světle žluté, to znamená, že dojdou třeba za 2 dny. A pak tam jsou 2 zelený banány. A to znamená, že dojdou třeba za 4 dny. Budou akorát zralí. Takže pěkně to dochází. Nekoupíte plný pakl zralých banánů, které se za chvilku zkazí, ale postupně ta zralost přichází. No prostě geniální. A doufám, že brzy tahle ta móda z Koreji přijde i do České republiky. Z Evropy 2 dáváme palec nahoru.
1: Večer na maximum. Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Evropa 2. 88.

Tady je Evropa 2, úterní večer na maximum. A protože se blíží 6:45, tak se blíží taky song za trest. Kdo vás dneska naštval? Pojďte si postěžovat. Třeba vám nepřišla výplata z práce. Nebo vás někdo vytroubil na silnici. Nebo máte problémy doma, někdo vás doma naštval. My bereme cokoliv. Jsem zvědavý, o čem to dneska bude, tak berte telefon a vytáčejte 257-400-888. Bude tady ještě trojice Kygo, Khalid, Griffin, tady je jejich single Save My Love a hned po nich dáváme song za trest Evropy 2.

0: Evropa 2, večer na maximum a tak, jak jste zvyklí, je tady song za trest. Kdo dneska bude trestat? Haló?
1: Vláďa.
0: Čau Vláďo, já tě vítám, povídej, pro koho a proč song za trest?
1: Pro moji mámu.
0: Jak to?
1: Protože mi blokuje mobil už 14 dní, já se do něho nemůžu dostat vůbec.
0: Jo, jakože nějaký rodičovský zámek, že ti to mohla zablokovat.
1: Jo, jo.
0: A vůbec ani volat nemůžeš?
1: No volat můžu, já s vámi telefonu teď, takže...
0: Jo, no tak telefonovat můžeš i z jiného telefonu, ale voláš teda ze svýho.
1: Jo.
0: Tak to je aspoň dobrý, no ale asi to má nějaký důvod, proč ti to mamka zablokovala, co?
1: No právě, že nemá, nebere mi telefony ani, takže nic.
0: Já myslel, jako že jsi něco provedl a za trest ti zablokovala telefon.
1: To ne. Jo. Už mám trest odpichaný, takže...
0: Aha, takže byl jako nějaký trest... Ale teď už to...
1: No byl.
0: Teď už to přesluhuješ, jakoby.
1: No právě.
0: Aha, a kdy už to vypršelo, ten termín testu, jak dlouho už seš přes?
1: Asi tak 5 dní.
0: No tak to už je dost, teď už 5 dní si mohl být na telefonu. No dobře, a tak máš nějaký důvod, proč ti to mamka nechce?
1: Nemám.
0: Nevíš. A máš aspoň jako světlo na konci tunelu, kdyby to mohlo být?
1: Nemám světlo na konci tunelu, já tam mám tmu.
0: Máš tam prostě tmu. Je to nekonečný. Dobře, tak můžeš mamce, která ti blokuje telefon, něco vzkázat přes éter Evropy 2. Pojď do toho.
1: Takže mami, nikdy s tebou nebudu komunikovat, pokud mi neodepneš ten telefon.
2: Song za trest.
0: No, song za trest o telefonu, tak to si dáme Vojtu Dyka, jeho projekt DYK, tady je Phone Song, jako song za trest na Evropě 2.

0: I don't have my phone, tak to je velmi příznačné pro dnešní song za trest na Evropě 2. Vláďa to chtěl zahrát pro maminku, protože on sice má svůj telefon, ale má ho zablokovaný. Jediný, co mu jde, je telefonovat. Proto si taky zavolal do songu za trest a myslí si, že to je nespravedlivé od maminky. Byl tam sice nějaký trest, ale podle vlády už je to 5 dní po trestu a on ten telefon pořád nemůže využívat tak, jak by potřeboval a tak, jak by chtěl. No tak držíme palce, ať to brzy je odblokováno, ať to všechno funguje. No a připomínám, že stále ještě funguje i soutěž na Evropě 2. Mám tady lístky na Bloodfest. Pokud je chcete, vychytávejte Youngblooda v playlistu Evropě 2. Jakmile zazní, volejte 257 400 888. Když budete třetí v pořadí, lístky budou vaše. Tak stále držím palce na Evropě 2.
1: Evropa 2. Večer na maximum.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Maximum muziky.
3: Maximum tvý muziky.

0: Stále čekáme na Youngblooda, který někomu z vás přinese lístky na jeho vlastní festival, na Bloodfest. Na Evropě 2 tady dneska večer máme 6 lístků. Já je, myslím si, brzy budu rozdávat. Tak poslouchejte, jakmile zazní Youngblood, volejte 257 40888. Stejné číslo teď ale můžete vytáčet, i pokud chcete nechat zahrát song na přání, protože i mezi 19. a 20. vám rádi zahrajeme nějakou písničku, kterou jste třeba dlouho neslyšeli. Kdo bude vybírat? Halo, tady Evropa 2. Počkat, nějak se mi to tady špatně přepnulo. Už se slyšíme?
1: Jo.
0: No, funguje to. Tak ještě jednou, kdo se dovolal?
1: Tady Agi.
0: Čau Agi, tady Ondra, co ti můžu zahrát?
1: No, tak jelikož moje mamka úplně štve, když zpívám furt tu samou písničku dokola, a já moc ráda zpívám tu samou písničku dokola. A moje ségra nesnáší Michaela Jacksona, takže si nechám zahrát Michaela Jacksona Thriller, album Thriller.
0: OK, a mamka nemá ráda tuhle písničku, když si ji zpíváš dokola?
1: Nemá ráda každoukoliv písničku, jo, kterou si zpívám dokola.
0: Jo, není to nic proti Michaelu Jacksonovi, je to spíš proti tomu opakování. Rozumím. Dobře, tak zdravíme mamku, ségru a ještě někoho chceš pozdravit, když jsi tady?
1: Asi taťku.
0: OK. A mimochodem, byla jsi v kině na filmu Michael?
1: Ještě ne, já jsem to nestihla.
0: No, už to nedávají v kině, už je to pryč?
1: Už myslím, že ne.
0: Škoda, no tak až bude možnost na nějaké streamovací platformě, rozhodně se mrkni, doporučuju a hrajeme ti Michaela Jacksona na Evropě 2. Ahoj!
1: Ahoj!
0: A tady je legenda MJ, King of Pop, Michael Jackson a jeho Thriller z roku 1984. A pořád je to dobrý. Tak si to pojďte užít. Tady je večer na maximum na Evropě 2.

0: Naprosto ikonický Thriller od Michaela Jacksona dohrál tady u nás na Evropě 2 a je to hodně tematické, protože v těchto dnech Michael Jackson překonal další rekord. Respektive film Michael, který je právě o tomto zpěvákovi, stal se totiž nejvýdělečnějším hudebním životopisným snímkem všech dob. Doposud na prvním místě byl snímek Bohemian Rhapsody o kapele Queen. Ten dokázal vydělat 910,9 milionů dolarů. Film Michael o Jacksonovi už má tržby 911,9 milionů dolarů a to není všechno, protože to je zajímavé, ale nedávno měl film Michael premiéru v Japonsku. Teprve teď má premiéru v Japonsku a je tam tedy velká šance překonat hranici miliardy dolarů za tento životopisný film. Neuvěřitelné. Téměř 17 let po svém úmrtí, mimochodem bude to za 9 dní, 25. června, přesně 17 let, kdy Michael Jackson zemřel a i po takové době pořád láme rekordy. Klobouk dolů. Jo a mimochodem, kdybyste chtěli ještě vyrazit do kina na film Michael, tak pořád se promítá. My jsme se tady sice před chvilkou bavili o tom, že už asi ne, ale já jsem to teď ověřil a pořád ano. Ty velké multiplexy ho mají ve svém programu. Už to není třeba 8krát za den, jsou to jenom třeba 2 nebo 3 promítání, ale pořád ta šance tam je. Tak jestli máte chuť a neviděli jste to, Evropa 2 rozhodně doporučuje.
1: Maximum. Večer na maximum.

0: Minutu po čtvrt na 8 posloucháte Evropu 2 a půjdeme znovu na telefon plnit další hudební přání. 257 4888, numéro, které velmi dobře znáte a máte ho uložené nejenom kvůli soutěži, ale i kvůli songům na přání. Haló, tady Evropa 2.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Dan.
0: Dan, čau Dané, já tě zdravím, co ti můžu zahrát?
1: Sharks od Imagine Dragons.
0: OK, jdu to najít a povídej, pro koho to bude?
1: Asi pro všechny, co mají rádi Imagine Dragons.
0: A ty je máš teda evidentně hodně rád. Oni měli v České republice už několik koncertů. Byl jsi už někdy na nich?
1: Bohužel ne.
0: No, ale tak ty zníš jako mladý kluk, kolik je ti?
1: 11.
0: No, tak to máš tolik koncertů před sebou ještě, až budeš větší, můžeš jezdit po celé Evropě. Určitě někdy vyrazíš, ne na Imaginy?
1: Jo, jo.
0: Skvělý, no tak my to tady máme nachystaný a hrajeme ti na Evropě 2. Čau.
1: Naschledanou.

0: Nevím, jestli to vidíte, nebo případně slyšíte stejně, ale mám pocit, že tohle je Youngblood. Tohle je Youngblood na Evropě 2, který někomu přinese vstupenky na jeho Bloodfest. A teď je otázka, kdo bude třetí v pořadí na 257-400-888 a kdo vyrazí do Hradce Králové na Bloodfest. Jenom v krátkosti ještě představím, o co tady hrajeme. Bloodfest, to je ikonický festival zpěváka Youngblooda. Chce se potkat se svými faninkami, se svými fanoušky a to, že je v České republice tady ten velký festival, to je naprosto výjimečné, zatím nikdy neopustil Velkou Británii. Letos ano a Youngblood si vybral právě Hradec Králové, moderní park 360, protože je to tam skvělý a líbilo se mu to tam a proto přijede s Bloodfestem do České republiky. Nebude tam ale sám, s nimi kapely jako Biffy Clyro, Palais Royal, za českou scénu tam bude třeba Pam Rabbit a k tomu spousta dalších kapel, interpretů, zkrátka bude to nabitý den a večer. Kdo půjde na Bloodfest? Kdo pojede do Hradce Králové? Nebo třeba pěšky někdo z Hradce Králové? Kdo je třetí v pořadí? Haló, tady Evropa 2.
1: Ahoj, tady Katka.
0: Ahoj, Katko. Mám tady 6 lístků na Bloodfest. Šla by si?
1: Určitě. Já nemůžu věřit tomu, že jsem se dovolala.
0: No jo. Teďka to. No jo. Mimochodem, odkud voláš?
1: Strutnova.
0: No, tak do Hradce, to by se dalo dojet, co?
1: To je kousek.
0: No tak jo! Gratuluju, Kači, je to tvoje.
1: Moc, já jsem úplně zaražená, protože jsem to fakt nečekala.
0: A představ si, že těch lístků máš 6. Tak koho vezmeš? Máš nějaký jména v hlavě hnedka takhle?
1: Já napíšu kolegyni, která je úplně obrovská faninka a myslím si, že děláme nějakou grupu, která vyrazí. No.
0: Tak ještě uděláš radost kamarádkám, kolegyním, to je hezké, tak to má být. No tak Kači, je to opravdu tvoje, já ti gratuluju, vydrž mi na lince a ten Bloodfest, který mimochodem bude příští sobotu 27. jo, zapište si to, tak ten Bloodfest si moc užijte.
1: Díky moc.
0: Jo, děj se krásně, vydrž mi na lince, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a vy, co jste teď nevyhráli, nebuďte smutní, protože tahle soutěž na Evropě 2 je dlouhá. My tady celkově máme 90 lístků. Teď jsme teda 6 ubrali, ale v celkovém balíku jich bylo 90 a spousta jich tady ještě zbývá, tak rozhodně dál laďte Evropu 2.
2: Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2.
3: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
3: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
3: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
3: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
3: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
3: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
3: A přijeď, hele.
4: Jo.
3: Nazdar.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Hezký úterní večer přeje Evropa 2. Je čas na další plnění hudebního přání. 257-400-888. Rádi vám zahrajeme to, co máte rádi, to, na co máte chuť. Haló, tady Evropa 2.
1: Dobrý den. Já bych poprosil celibát.
0: Od slzy?
1: Ano, od slzy.
0: Dobře. Má to něco naznačovat, tady ten název celibát? Je to jako aktuální stav?
1: Dalo by se říct.
0: No, tak proč ne? Proti gustu žádný disputát, jo. Pro koho to bude ještě?
1: Pro Aničku.
0: Dobře. Ta to třeba přeruší. Jo. Tak přejeme hezký večer, užijte si to. Ahoj.
1: Vám také. Ahoj.

0: Ladíte úterní večer na Maximum na Evropě 2. No a teď ještě jedno fotbalové téma, protože na mistrovství světa ve fotbale se včera zrodila nová hvězda. Ta hvězda se jmenuje Vozíňa, je to brankář Kapverd, protože Kapverdy včera remizovali se Španělskem 0-0. To je naprostá senzace a velkou zásluhu na to má právě brankář tohoto afrického týmu, který vychytal všechny šance, všechny španělské střelce a Kapverdy si tedy připsali naprosto senzační a šokující remízu a remízový bod. No a už během zápasu Vozíňovi začali naskakovat followeri na Instagramu. Před zápasem měl 50 tisíc followerů. Po zápase měl 2,2 miliony followerů. Vlastně reportérka už při pozápasovém rozhovoru mu to ukazovala na Instagramu a on nemohl věřit vlastním očím. A to bylo včera večer. No a dneska, skoro 24 hodin po zápase, má aktuálně Vozíňa na Instagramu 8,8 milionů followerů. Z 50 tisíc během 24 hodin. Naprosto neuvěřitelné. No a co je na tom ještě zajímavé, tak tenhle ten kapverdský brankář ještě před 2 lety chytal v Trenčíně. Na Slovensku chytal slovenskou ligu. Takže vlastně je tak trošku náš. No tak, krásný příběh, nová hvězda. Kéž by se něco podobného přihodilo i českému brankáři. Matěj Kovář má na Instagramu jenom 100 tisíc. Matěj, ve čtvrtek, fantastický výkon, vychytat všechny hvězdy a pak budeš slavnej. Držíme palce na Evropě 2.
1: Evropa 2. Večer na Maxi.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: 19.42, posloucháte Evropu 2, no a ještě tak stíháme poslední song za trest, co to povídám, poslední song za trest, poslední last call, poslední písnička na přání, tak kdo to bude uzavírat? Halo.
3: Dobrý den, já jsem Vítek Tonia a já bych si přál zahrát písničku Raego, moje ex.
2: Čověče, Reiga, mrknu, co tady od něho máme, bojím se, že moc toho nebude a nevím, jestli moje ex. Reigo máme... Cože?
3: To byl můj brácha.
2: Jo, to byl brácha, brácha se nám do toho tady vkradl. Reigo máme ty a já. Šlo by to?
3: Jo, tak jo.
2: Dobře, a pro koho bude Reigo?
4: Vy brácha mě pouchnu.
2: Vy se tam perete, kluci, neblbněte. Dobrý, Vítku, dobrý.
4: Vítku, ty jsi se tam už dovolal.
2: Jo, Vítek se dovolal, brácho. Představ si, že Vítek se dovolal na Evropu 2. Tak Vítku, chceš někoho pozdravit ještě?
4: Ne, nechci.
2: Dobře, tak hrajeme Reiga, pozdravuj bráchu a čau.
4: Čau.
2: Let's go!

nejde to, nejde to vrátit. Já vím, že nejde to, nejde to, nejde to vrátit zpátky. Ani kdybych si to přál, ani kdybych o to prosil.

0: Takhle to na Evropě 2 hraje, když hudbu vybíráte vy. Jenomže diktování už je dneska konec, zbývá nám čas jenom na rubriku Žádný švanci. No a když teda Petr Švancara je bývalý fotbalista, úspěšný fotbalista a zrovna se hraje největší šampionát a největší sportovní událost na světě, tak je to samozřejmě téma, na které musíme narazit. Čili jak to Švanci vidí na fotbalové mistrovství světa, co třeba ti naši ve čtvrtek, tak to jsou témata, která za chvilku naťukneme v rubrice Žádný švanci na Evropě 2.
1: Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. 88,6

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte úterní večer na Maximum Evropy 2, mám tady Švanciho, zdarec.
2: Zdarec.
1: Švanci, blíží se další zápas České republiky na mistrovství světa. Ve čtvrtek si to rozdáme s Jihoafrickou republikou.
2: Ano.
1: Tak jak to vidíš?
2: No, dívej, dvě barážové utkání nám něco fotbalově ukázaly, teďka s těma Korejcama nám to taky asi něco mělo ukázat.
1: To jsme si nalili čistého vína.
2: Mám strach, fandím, to je jasný, nesu blbé, ne, fandím, ale bojím se a přeju trenerovi, aby prostě trefil sestavu našich samozřejmě a těch, kteří to prostě jako zvládnou, protože pojďme si říct, že o Jihoafrické republice víme jenom to, že tam vlastně sedí krejčíř a ten nám asi moc nepomůže.
1: A navíc od nich přestoupil i klempíř. A to je výhoda.
0: Večer na Maximum. Evropa 2.
1: Večer na Maximum končí, ale za chvilku tady bude brzda. Trojce Nasty, Arny, Vojtáno. No a já se těším zase příště v rámci Večera na Maximum Evropy 2. Ahoj.

0: Evropa 2 začíná úterní brzda s datem 16.6. magický termín a chci se zeptat, jestli máte rádi deskové hry a, nebo karetní. Co z toho máte nejraději? Top 2 aspoň, abych věděl.
1: A karty mě baví, nebaví mě moc ty deskové hry, jaký ty složitý, že musíš prostě
2: mě bavily
1: dvě hodiny.
2: Dostihy
1: jako...
2: docela.
1: Jo, ale to jo, to jo.
2: Jsou teda dlouhý, ale bavilo mě to vždycky. A z karet, jako karty jsem hrával i o peníze kdysi před mnoha lety.
0: A to tě baví, když vyhráváš?
2: Na intro, no tak to je jasný, no. Voko mě bavilo. Voko, no.
1: Jo, to je pravda. A na tom jsem se zase, když jsme měli svatbu v kasínu se ženou, tak jsme si dali voko.
2: Jo.
1: Nebo teda blackjack, ono je to obdoba jako toho našeho voka.
0: Svatba v kasínu zní zajímavě.
1: No, to víš.
0: A vyhrál jsi tu ruletu životní?
1: No, vyhrál, no to víš, jo.
2: Dostihy z toho
1: víš,
2: byli. Ne. Neláka.

0: Evropa 2, brzda, hoši, já jsem si myslel, že tohle je výsada Brna, kde kontroverzní sochy poměrně jako se objevujou a jsou takový diskutovaný. Ovšem, nevím, jestli jste to viděli.
1: Viděli.
0: Planá nad Lužnicí na Táborsku a tam je socha mezi kostelem a školou, která má být jako zrození vody, jako kapka vody, ale ono to fakt jako kapka vody nevypadá. Vojtáno, já ti to ukážu.
1: Aha.
0: A lidi se bouzí.
1: Já jsem to viděl.
2: Už vím, proč se bouzí.
0: To je regulérní jako...
2: Svěšenec.
0: Jako, ale regulérní.
1: Chtěli? Takhle se to dělá, když chcete přebít Brno.
2: Tak musíte to udělat po břízku a pověsit to.
0: Pověsit, no.
2: To ale je teda vyvěšenost.
0: Je to teda... Myslím, jako ten
2: plot... tam není uzdička, jako to už by bylo fakt, to už by bylo moc.
1: Přenesem to nikam jinam, jedna teďkon...
2: Kam to přeneseš?
0: Se utrhli z uzdičky.
2: Přenes to, Nastějáku, nevzdávej to.
1: Tohle se nedá, on se v tom rochní, se tady tváří jak prvotřídní sochař. Myslím, že bys to udělal líp, tu kapku? Co? Brzda Evropa 2. A ne, jakoby show. I'm here since 17 in the night.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stojárny Vojtáno. Z ostravský zoo, nebo mají tam zoo vůbec?
1: Mají, já jsem tam byl.
0: Já nevím, jestli to není fake.
1: Dobře. Teď teda nevím, co to bude za zprávu, když no.
0: No, prchnul tam jeden z lemurů, ale vydali jako přísný doporučení, nechytejte ho.
1: Jo.
0: A
1: je ozbrojený.
0: Pravděpodobně, protože já tam je fotka lemura, že jo, jestli někdo neví, já jsem třeba nevěděl, si nevybavil hned, tak to je ten s tím průvaným odsazem.
2: Jo, jo, jo. Já vím, jako, kolik stojí.
0: Cože?
2: Mě to říkají v zoo.
1: Kolik
0: že v průměru takový lemur?
2: 70 tisíc korun.
0: To jde za lemura.
2: A mezi tím byla ještě inflace, takže si myslím, že už dneska...
1: Kilíč ke kilíčku.
2: No,
1: za kilo lemura.
0: No jsi vzal lízek na lemura?
2: Ale nechytej ho.
1: Bojetýho.
0: Bojetýho zapade? Ke kulá teda. Maximum muziky. Evropa 2.
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volkra, Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádního zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zpátky k muzice.

0: Fake News, Evropa 2, na Stiarny Vojtáno a naše zprávy, nesprávy.
1: Jdeme na ně. Arny.
0: V Příbrami přistáli Marťani. Jo, konečně jo. Víme.
2: My víme. A co konečně víme?
0: Kolik mají pohlaví? Je to celkem LGBT.
2: Celá abeceda pohlaví v Příbrami. Nekrofilové objevili ráj na zemi a všichni letos jezdí na dovolenou k Mrtvému moři.
1: Starosta Pavel Novotný chce zvýšit počet kulatých pozadí u něj na Praze 5 a kvůli tomu změnil i název městské části Praha 5 Dřeporie.
0: Dřeporie.

0: Evropa 2, úterní brzda, Arnynasty Vojtáno a přicházím se zprávou, která by za normálních okolností měla přijít ze zahraničí, ale světe div se, stalo se to u nás v Roztokách u Prahy a tam se asfaltovala silnice a někdo tam nechal auto, asi nevyslechl to, že se tam ta silnice bude nějakým způsobem rekultivovat a tak silničáři zvolili takovou tu nejjednodušší cestu, kdy ho obasfaltovali.
1: Objeli to prostě.
0: Jo, půlka toho auta v podstatě nemá pod sebou nový asfalt, byť by měla mít. Hmm. A připadá mi to zajímavé řešení, že nenašli nic jiného.
1: A udělali to tak, promiň, že mu jako zalili třeba kola nebo ho jenom objeli.
2: Ne, právě ne, mně to přijde zbytečně ohleduplný.
1: No,
2: jako.
1: Mě taky.
2: A kdo tam zalil, přes to auto, že by byl jako, retarder.
0: Ty kdyby si byl silničář, tak ho vezmeš.
2: No, má komplet, to beru.
1: I s řidičem.
2: No, jasně.
0: No, nevím.
2: No tam bylo určitě nějaké upozornění. Jako...
0: Bylo, no. Ale zároveň, když máš ten obrovský stroj, který teda jako asfaltuje,
2: jasně.
0: Tak si řekneš, hele, tohle je asi špatně, protože to pak se bude muset nastavovat.
1: No
0: se pokládám, přijde změna teplot a popraská to. Tak jenom, že je to hezký řešení.
1: Těžký rozhodování, bejt tím asfaltérem, tak ty bych si říkal, tak mám to oběc, no zavolá šéfovi, nebo to mám celý tady... Za asfalt,
0: a teď si vím, že se to stane tobě, že špatně zaparkuješ, přišel bys si k tomu a teď bys si byl asfaltovaný.
1: No to právě v pohodě, protože to vyjedeš vlastně, ale
0: no
1: když
0: jo,
1: tě
0: ale
1: zaasfaltujou.
0: Ale jak bys se cítil?
1: Jako kreten.
0: Je to tam.
1: Jako ten samý kreten, co to nechal v Roztokách.
3: Brzda Evropa 2. A ne, jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Samofor na Evropě 2, já jsem zadal nám všem téma konev. To znamená, na slovo konev jsme se pokusili vymyslet vtip.
1: Dám takový ten prvoplán. Před barem leží konev a říkají, co je? A on říká, jsem úplně vylitá.
2: To je dobrý, to je dobrý, a tak si zároveň řekl můj samofor, tak Arny.
3: Ale počkej, tak ho řekni, jak to máš ty?
2: Já mám trochu květnatější.
1: Jak jsi ho měl?
2: No, hele, měl jsem ho, že říká Rage lopatě, asi zkusím zbalit konef a lopata, říká na ní si dej bacha, to je furt vylitá. No.
1: Jo.
2: Tak Arny.
0: No, ty jsi s tím dal víc trochu práce.
1: No, mně přijde ten Rage, jo, je to tam k něčemu?
0: Ne, tohle, měl jsi to výborný na stybě. Šel jsi rovnou do pointy, hlavně jsi byl první, jo, to ne.
2: Arny, zkusíš něco udělat.
0: Přijde kropítko k doktoru a říká, no. Pane doktore, já mám nohy jako konef.
2: Tak dal si hodně práce.
1: Dej tam Rage.

0: Type. Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty Arne Vojtáno. Na mě vyskočil článek a už je to po několikátý, kdy jsem si říkal, no on je asi fakt v něčem dobrý. Nebudu do toho tahat politiku, ale zkrátka prezident Petr Pavel se svým týmem pomohli paraglidistovi po nárazu do skály. A to už je několikátý článek.
1: Že pomáhá.
0: Že takovej jako snad jako Chuck Norris převtělený.
2: Ale nebo jako... jestli on to třeba nevymýšlí, ten jeho tým.
0: Jo, ten tým to
1: skočíte, nebourejte do skály.
2: Jebneš, že dostaneš
0: pane prezidente, pojďte se vyfotit.
2: Tady pane prezidente, pojďte zachránit jednoho dobrovolníka.
0: Jezdí na motorce, no, že jo, všechno tohle. No. Jestli není moc akční hrdina nějak, jako co jsme si zasloužili takhle, ale tak ono pravda po tom minulým asi to chtělo něco trošku akčnějšího.
2: Oživit.
0: Evropa 2.
3: A web jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Jsme v polovině dnešní úterní brzdy na Evropě 2. Svátek dnes, zítra, pozítří slaví Zbyněk, Adolf a Milan.
1: Oslavuje Zbyněk, čili ten náš Zbyňďa, všechno živé hyne, když ho Zbyňďa vyndá.
0: Vyndá.
2: Adolfe, jestli ty chceš mír, tak vyhoď gel a sundej knír.
0: Dobře. Milan, je to ale síla, ne, Milane? Když vojede tě míla, je to síla.
2: Chtělo to pauzu.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. Víte, kde jsou nejkrásnější muži? Já už to vím.
1: V Čechách ne.
2: Brzdě.
0: No, jsou to Španělé. Brali zlato v žebříčku nejatraktivnějších mužů světa. Co nás teda, co mě teda zaskočilo, že je tam fotka třech mužů a všichni tři jsou úplně stejný. Já takhle vám to můžu ukázat. Teď se nosí ten účes, taková ta příbojová vlna na čele.
1: Jo, lama.
0: Mají to na lamu, jak jsou, mají sluníčko, že jo, tak to všechno je hezký, rozeplý košile a oholená tvář, takový ty jednodenní fousy. A obočí má jako Arny, teda musím říct.
2: Já vím jedno, nejkrásnější holky jsou Češky.
1: Jo, to je pravda. A konkrétně v Liťáku.
0: Ale že my jako hnusáci chlapi, jak máme jako výhodu.
1: Hoši, no teď si něco naťuk, jo, protože já se vám musím svěřit, že já jsem byl ve Španělsku na dovolený a mně přišlo, po mně nějak nekoukají jako ženský moc, jako jo. A v tom Španělsku mi přišlo, že po mně prostě koukají krásní jako španělský.
2: Protože vypadáš jako Pep Guardiola.
1: Ne, protože jsem jedinej hnusnej tam v ten Brně prostě. Exotika mezi těma lamama dokonalejma.
2: A máš tam pojedem spolu.
1: A ty, já to rozbijem.

0: Vadíte Evropu 2, úterní brzda na Stejarny Vojtáno. Stala se taková věc. V Británii ochránci zvířat zasahovali u hodně neobvyklýho případu. V pneumatice uvíz poník. Normálně ve velký pneumatice od traktoru, prázdný.
1: Šel spinkat?
0: Nějak se tam zakumlal a museli ho vysvobozovat ven. To je jenom, jako, že ty poníci jsou fakt malí. Já jsem si, když jsem četl ten jako nadpis, tak jsem si říkal, to je nějaká blbost.
1: A ty pneumatiky jsou velký.
0: Aha, tak to je dobrá kombinace. Vyprošťoval jste něco někdy s pneumatiky?
1: Z gumy?
2: Vytáhl jsi někdy poníka z gumy?
1: Ne, jinak. A vyprostil se teda.
0: Vyprostil se, jo, dobře to dopadlo.
2: Vyprostil se, ale...
1: To nejde, to nejde.
3: Evropa 2. Brzda. Jakoby show. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
4: Já, Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
5: Ani nepoděkuje a už
3: nemotranuji.
4: Ahoj.
3: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.

0: Je tady jakoby hádanka na Evropě 2, naše, jedna z našich nejoblíbenějších rubrik, kterou máme. Já ji teda mám moc rád. Tak kluci,
1: dám takovou
0: lehkou.
1: Jakou kategorii vyhrál smažák s hranclema na cenách Anděl?
0: Smažák s hranclema na Andělech.
1: Oběd roku.
0: To je typický český oběd roku.
2: Tak já zůstanu těch smažáků možná. Jaké jsou oblíbené hudební nástroje Martina Kociana? Je to pikola a příčná fetna.
0: Příčná fetna, hezké. Kluci, víte, co si rádi dají k televizi večer handicapovaní sportovci?
2: Ježiš, co?
0: Parašídy.
2: Tak to se mi ulevilo.
3: Maximum muziky. Evropa 2. Brzda. Jakoby show.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stojárny Vojtáno. Taková bizardní pokuta přišla ženě, která řídila, zastavil jí policista a nasnul jí z toho, že levou rukou řídila a v pravé ruce měla mobilní telefon.
1: Jo,
0: a ona neměla ruku, tu pravou. Ona neměla dlaň prostě. Takže on říkal, ne, já jsem ten telefon viděl. A ona mu ukazuje ten pahýl a říká, tady jsem asi ten telefon nedržel. A on si docela jako trval.
1: Stal za svým. Kam strhla tu ruku?
0: No, takže jako takovýhle věci se můžou stát.
2: To je smutný bizár teda, ale...
0: Ale s happy endem, no.
1: Ty jsi taky tenkrát dostal pokutu v žebráku, si pamatuju. Máš to ve stand-upu.
2: Za to, že mi svítí jenom jedno světlo. A vůbec jsem tomu policajtovi nemohl vysvětlit, že jdu na motorce. Ale to se nestalo.
1: Ale je to dobrý.
2: Jako jo, lepší než nemít pazouru.
1: Lepší než jedno ucho.
2: Jedno ucho netleská.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

ještě jsem ti pláš. Marně hledám slova, marně hledám rým. Romeo, Cyrano i Casanova, všechny jsem zradil.

0: Je tady závěr dnešní brzdy. Byli jsme tak rychlí, že jsme zapomněli, nebo nestihli moji otázku. Pojďme do závěru. Hoši, jednoduchou, kdybyste si mohli vybrat domácího mazlíčka, otázka je pro vás, naše posluchači, co by to bylo? I kdyby to byla exotika, fakt by si mohl vybrat a oni by ti to prostě přivezli.
1: Asi opice.
0: To párkrát mýval. Sympatický.
1: Ne, je nám to nejblíž, no, tak je to takový jako...
2: Taky by mě bavila opice. Já jsem chtěl říct lama alpaka, protože mě přijde se vtipný, ale ty oni flušou. No.
0: Vysazený, jsi vysazený. Fanoušek.
2: Jsem fanda vyloženě.
0: Lam alpak.
2: Je to tak. Jsi
0: takový alpako.
1: Kolik těch lam druhů je? Nebo ta alpaka je nějak...
2: Jsou různý lamy, no.
1: Jo? A zrovna ty bys potřeboval tu alpaku.
2: Mně přijde taky hezký jméno, no. Příjmení má dobrý.
0: To je po Al Pacinovi to mám.
2: Jo, vidíš. No.
1: A ty, Arny?
0: Jo, vidíš, no, tak já taky tu opičku, ale já bych bral člověče...
2: Lemura ne, toho nemůžeš chytat. Jsme se dozvěděli už v některé z předchozích brzd.
0: Teď já bych si vybral nějakého medvídka možná.
2: Ojo,
0: Mývala
2: koaličku.
0: Koaličku. No. Já bych sem chtěl koaličku. Já bych si dal, protože já mám rád koala zero.
1: Koala?
3: Brzda. Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Bloodfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím. Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to by jí dráhy.
4: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa FM. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

90 šťastlivců. 6 lupenů denně. O víkendu ještě mnohem víc. A hrajeme až do pátku těsně před Blackfestem. Hlídej si výzvy moderátorů a songy od Youngblooda na Evropě 2 a uvidíme se na Bloodfestu. Bloodfest 27. června exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.